0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: V poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlup se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla, ty asi ano, víš.
2: Tak takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic, to ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazovala, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch klíví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská, nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte, čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo, ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické věc, krámy,
3: s oblibou také, říkáš.
2: Také,
3: dobře, tak, dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, září nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě se to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hyperastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím se jim to líbí.
2: U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové pásy, na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci, a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí. A to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají, a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuju za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se provrtají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost limáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochrannou lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím. Ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď, jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jablka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli.
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jednou upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi. Výjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no jistě, možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo,
1: vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě, no, samozřejmě, kejvejte, že jo, no jistě.
2: Promiň, ano. Ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, to jsem se učil totiž doma, víš?
1: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale To nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázek.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na indiány, na vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ale. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to opravdu.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokola, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdyby je na tom blbě, myslíš si, že jsem Karel Čáslavský. Jako z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže
1: ano.
2: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA jako host mikroforu a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno. Já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají a... Jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Alešku.
1: Podívej, já si to
2: jenom
1: taky...
2: to ne.
3: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako i trničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou. Takže už seš vlastně jako načáchla. Už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Hele, já když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, hele, podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mívaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň.

0: promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
1: Jo,
0: hal,
1: takhle.
0: To je rafinované.
1: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
2: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce, a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
1: Vody, stav vody na českých tocích,
2: zákruta,
1: ano.
2: Zákruta, myslím, ne, určitě.
3: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
2: To bylo až v jednu, tak
1: nevíš,
2: ne.
1: Nevíš, vystávala dívka do školy.
0: Když jsi do školy, tak to bylo ta-da-da-dan, milí raní cvičenci, vítáme vás u
2: kapely. Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
1: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Bylo, tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
2: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
1: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšel v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu. A
0: cože?
1: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
0: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
1: Ne, tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
2: Ano.
1: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tohoto pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hodně obstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny, takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili, a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potravy na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spolupčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skvostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není.
6: Já jsem tak
5: něco mezi tím. Ne, ne, mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného, slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste, na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
0: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
0: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů. No.
5: Takže bicí.
0: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
0: za A,
5: no,
0: za
5: triangle,
0: A.
5: To bych nepodceňoval paní Čákovou, ale s tím fagotem.
0: Ale ten jsem teda taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
0: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo. Každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá. Pil. Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral, ano, po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
9: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom, už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik, paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš Tobis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
10: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
10: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Začínají svatováclavské slavnosti. Některé školní jídelny už vaří podle nových spotřebních košů. České tenistky porazily Španělky a jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Dnešní nebe bude jen s minimální oblačností a teplotami do 20 stupňů. Sobotní zprávy a Tomáš Kolátor, dobré ráno. Tradiční svatováclavské slavnosti pořádají tento víkend u příležitosti ukončení letní sezóny i města a obce na Vysočině. Kromě jednodenních akcí se konají i dvě celovíkendové pouti. Vedle příjezdu svatého Václava a jeho družiny nabídnou i koncerty, řemeslné trhy a pouťové atrakce.
2: Například na Medlově na Žďársku se v sobotu odpoledne uskuteční tvořivé dílničky pro rodiny s dětmi. V neděli si svatého Václava připomene i Telč, kde budou kromě příjezdu světce připravené i farmářské a řemeslné trhy. Po celý víkend se pak konají ve Světlé nad Sázavou a Novém Veselí na Žďársku tradiční svatováclavské pouti. Ve Světlé bude navíc pro zájemce přístupné i středověké podzemí. Vít Holoubek, Český rozhlas.
0: Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
3: Špagety s bazalkovým pestem.
4: Tamhle už je vaše paradoze. Kolegyně míchají,
3: promíchá. Ano.
5: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
3: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
5: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on se vyhlášce vůbec nezakázaný.
5: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Papež Lev 14. dnes povede mši na náměstí Concorde v Paříži. Na náměstí a přilehlý bulvár Champs-Élysées přijde podle organizátorů víc než 500 000 lidí. Papežovu návštěvu Francie provází ohromný zájem věřících. Hlava katolické církve je v zemi poprvé po téměř 20 letech.
7: Předvečer mše už na náměstí Concorde stály pódium a tribuny a hudebníci nacvičovali chvalospěvy a litanie. Část bulváru Champs-Élysées a přilehlé ulice, kde budou stát davy lidí, jsou uzavřené pro veřejnost a na místo se dostanou jenom lidé s registrací. Těch je 600 tisíc, mezi nimi i Melissa. Podle ní je papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Z Paříže se Lev 14. přesune do Lourdes na jihu země a návštěvu zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. O semifinálovém vítězství nad Španělskem rozhodly už ve dvouhrách Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová nastoupila do utkání v ženské týmové soutěži po 4 letech a popsala, jak se na kurtu cítila.
8: Já vždycky cítím asi nejvíc nervy, jak hraje hymna, jak se tam držíme, nebo ne nervy, je to takový, že se mě to tak jako dotkne skoro až do slz, ale jinak si myslím, že jsem neměla nějaký extra nervy v tom zápase. Já jsem teďka vlastně od US Open nehrála zápas, takže to bylo jediný takový, že jsem se trošičku hledala na tom začátku, ten kurt je tady takový specifický, ale myslím, že jsem to potom v těch důležitých momentech zvládla dobře.
0: V nedělním finále soutěže nastoupí Češky proti Ukrajinkám nebo Italkám.
1: Počasí.
0: Ve Žďáru nad Sázavou a v Novém Rychnově jsou 4 stupně, v Dukovanech 8. Při dnešním ránu se místy vyskytují lokální mlhy a nízká oblačnost. Přes den pak očekáváme slunečno a bez deště. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jihlavě na křižovatce ulic Žižkova, Hradební a Dvořáková jeďte s opatrností. Policisté tam zasahují u skupinky podnapilých lidí a blokují tam kus křižovatky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je sobota 26. září a to je datum pro Evropský den jazyků. A další zajímavosti, události a narozeniny slavných uslyšíte za chvíli v kalendáriu. Hezké ráno.
10: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: na Českém rozhlasu Vysočina, to byl Lešek Semelka, je 5 hodin 12 minut a my jako již tradičně otevíráme kalendárium, kdo má dneska svátek.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A to je dneska. Je 26. září, sobota, a vedle Cypriána mají svátek i statečné Andreji. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes jedna z největších světových drogistických a kosmetických firem, německá společnost Henkel, vznikla v Cáchách před 150 lety v roce 1876. Prvním produktem na trhu byl univerzální prací prostředek na bázi křemičitanu sodného, tedy prací sody. Novou vládu pod vedením doktora Edvarda Beneše jmenoval prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk před 105 lety v roce 1921. No, na to, že tehdy byly mladé republice ani ne 3 roky, to byla už 5. vláda. Ani Benešova vláda nevydržela dlouho, 1 rok a 14 dní. Vlaky soukromé firmy RegioJet poprvé vyjeli na české železnice před 15 lety v roce 2011.
3: Vlak RB RegioJet.
2: Na 3 párech spojů vozili první pasažéry mezi Prahou a Havířovem. Dneska RegioJet jezdí po celé zemi a také v zahraničí. Dánské úřady oznámily před 4 lety první úniky z poškozených plynovodů Nord Stream mezi Ruskem a Německem. Jejich většinovým vlastníkem byla ruská společnost Gazprom. Hovořilo se o sabotáži a výbuších. Během 3 dnů byly vyřazeny z provozu obě části plynovodu Nord Stream 2. U plynovodu Nord Stream 1 zůstalo 1 potrubí ze 2 neporušené. Kulatou 70 má dneska herečka Linda Hamilton.
4: Hasta la vista, baby.
2: Ta se proslavila jako Sarah Connorová v Terminátorovi.
4: I'll be back.
2: 45 má tenistka Serena Williams.
5: You owe me an apology. I have never cheated in my life.
2: A 35 herečka, rodačka ze Znojma, Marta Danzingerová. Třeba Bára ze seriálu Zlatá labuť. Já přeju hezkou sobotu.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněli Beatles, máme víkend o jeden den delší a právě pondělí můžete strávit v Brtnici. Co všechno se tam chystá, uslyšíte v našem vysílání za 5 minut.
1: Počasí.
0: A já se teď ještě podívám, jak to vypadá s teplotami a počasím na Vysočině. Teď ráno je poměrně chladné, teploty 2 až 9 stupňů. Jihlava, Hruškovy dvory právě ty 2 stupně, ve Velkém Meziříčí jsou 3 a Náměšť nad Oslavou Sedlec 9 stupňů. Dnes očekáváme na Vysočině jasno nebo jen malou oblačnost ráno v údolích s lokálními mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 17 až 20 stupňů. A foukat má slabý proměnlivý postupně vítr jižních směrů.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: 5 hodin 21 minut. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Jak to vypadá na zámku Posetnění, si mohou vyzkoušet návštěvníci na Červené řečici. Od 6:30 vás vezmou na prohlídku opravených, ale i zatím neopravených prostor. A v prostorách knihovny na zámku v náměstí nad Oslavou začíná v 17 hodin 35. zámecký koncert. Tentokrát na téma Lesní roh v proměnách času. No a Dáša Kubíková nás teď pozve na všechny svatováclavské oslavy.
1: Krásné ráno. Svatý Václav, patron naší země, bude oslavován po celém kraji. Svatováclavské slavnosti s veterány a trhem pořádají dnes v Novém Městě na Moravě na Vratislavově náměstí a svou techniku předvedou i hasiči v Hasičském muzeu. Také ve zrekonstruovaném pivovaru v Kamenici nad Lipou pořádají svatováclavské slavnosti. Od 14 hodin začíná program, který nabízí koncerty, ochutnávky místních speciálů a občerstvení od lokálních výrobců. V počátkách zvou na Václavské slavnosti. Začínají v 10 hodin na historickém Palackého náměstí. Řemeslný a zahrádkářský jarmark, který doprovodí vystoupení hudebních a dechových souborů. K dispozici bude také vyhlídka z věže kostela svatého Jana Křtitele a otevřené městské muzeum. Svatý Václav na koni dnes přijede do obce Stránecká z Hoř. Akce svatováclavské ohně oživí tamní zámek bohatým programem ve středověkém duchu. Rytíři, souboje, hry, koně i kejklíři. A končí se ohňovou show večer o 8:30. Zítra se pokračuje. Svatováclavskou slavnost pořádají i v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce. Od 9 ráno farmářský a řemeslný trh, průvod v čele se svatým Václavem a od 16 hodin koncert. Do Želivského kláštera zvou na nedělní svatováclavské vinobraní a pivobraní. Na opraveném nádvoří chystají ochutnávky vína a piva, stánky s řemeslnými výrobky a kapely. Vstup je zdarma. A přímo na svátek svatého Václava se koná Den pro starou Brtnici. V pondělí najdete hlavní program na náměstí Svobody, kapely, mažoretky, šermíři nebo módní přehlídka z období secese. Hlavně ale od 13 hodin v barokní sýpce pořádají komentované prohlídky nazvané Sláva brtnických dílen a továren v období Československa. Víkend nabitý zážitky vám všem přeje Dáša Kubíková.
0: Akcí je mnohem víc. I bez svatého Václava, tak si vybírejte na Facebooku Českého rozhlasu Vysočina nebo na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina a přidáváme aktuální zprávy. Je tu Tomáš Kolátor.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci o šetření úřadu se nechtěl nijak vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek uvedl, že mu dál důvěřuje. Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 000 dopravních nehod. Zhruba o 3 000 víc než v předchozím roce. Tradiční den otevřených dveří ve sklárnách Krystal Bohemia se dnes koná ve Světlé nad Sázavou. Komentované exkurze začínají v 8 hodin ráno a potrvají do 2 hodin odpoledne. Návštěvníci uvidí celou výrobní cestu skla od rozžhavené pece až po finální produkt. V Madridu dnes budou pokračovat demonstrace proti bytové krizi. Tento týden se k protestům už shromáždili tisíce Španělů. Nesouhlasí s případem 87-leté ženy, kterou úřady vystěhovaly z bytu, ve kterém žila přes 70 let. Nemohla si dovolit prudce rostoucí cenu nájmu. Španělský premiér Pedro Sanchez označil situaci za společenskou tragédii. Čeští fotbalisté do 21 let si zkomplikovali cestu za postupem na mistrovství Evropy. V kvalifikaci totiž jen remizovali na hřišti outsiderů z Azerbajdžánu 1-1. Jediný gól národního týmu dal obránce Filip Lisach. Na přímý postup ze šampionátu z prvního místa mají Češi čeští mladíci už jen teoretickou šanci. Místo v baráži jim zaručí středeční výhra v domácím utkání s Bulharskem. A počasí při dnešním ránu se místy vyskytují lokální mlhy a nízká oblačnost. Přes den pak očekáváme slunečno a bez deště. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, ty aktuální zatím nízko kolem 5.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Třebíči ve vnitřním městě dnes počítejte s omezením a uzavírkami. Martinské a Karlovo náměstí je tam uzavřeno kvůli oslavám Dne města.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Když se řekne mladší šampionka Národní výstavy českého strkatého skotu, možná si představíte jen krásnou kravu, která si odnáší prestižní ocenění. Jenže za takovým vítězstvím se skrývají roky pečlivé chovatelské práce, zkušeností, trpělivosti a každodenní péče. Podrobnosti už za chvíli.

0: Mistr zkratky a Petr Spálený na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. 5:39. Co všechno musí splňovat kráva, aby vyhrála titul mladší šampionky na národní výstavě a dnu českého strakatého skotu? Tak to nám prozradil inženýr Filip Dvořák z DVP Pišel, který má krasavici ubry ve svém stádu.
1: Na té výstavě tam jde především o vzhled. K té produkci té krávy jako se přihlíží, ale není to nějaký ukazatel, který by se separátně hodnotil. To znamená, že ta kráva prostě musí být krásná. Hodnotí se celková stavba těla, končetiny, jejich postoj, jak je to tělo hluboké, hrozně důležitá je harmonie zvířete. My chováme kombinované plemeno, to znamená, že kromě mléka, tak ty krávy jsou i na maso a je důležité, aby ta jedna část té produkce nepřevažovala nad tou druhou. A potom samozřejmě se hodnotí vemeno, to je taková nejvýraznější věc na té krávě. Hodnotí se velikost, tak aby odpovídala tomu stáří té krávy, jinak to vemeno vypadá u krav, které měly jedno telátko, jinak vypadá u krav, které mají za sebou už víc roku života. Určitě se hodnotí taky žilnatost vemene, čím víc žil, tím víc krve proteče mlékem, tím víc mléka kráva vyprodukuje. Prostě ta kráva musí být tak akorát.
0: Celý rozhovor najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz a dnes po 11. hodině vám ještě nabídneme sestřih toho nejlepšího. Představíme vám také umělce tátu, tedy Vratislava Staňka. Přidáme i další zajímavá témata. Těšit se můžete také na téma správné komunikace se Zdeňkou Masopustovou nebo na rozhovor s bývalou ředitelkou Základní umělecké školy Františka Drly ve Žďáře nad Sázavou Danou Foralovou. Tak si to určitě nenechte ujít. A za chvíli také přidáme informace o počasí.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastné cestování. Je 6:45 a co nám říkají teploměry?
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty na Vysočině pohybují mezi 2 a 9 stupni, takže opravdu chladné ráno. Moravské Budějovice právě 5 stupňů, Telč 6 a ve Vatině jsou 4. Dnes očekáváme na Vysočině ale jasno nebo jen malou oblačnost. Ráno v údolích ještě se mohou také vyskytovat lokální mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na příjemných 17 až 20 stupňů a foukat má slabý proměnlivý postupně vítr jižní. Směrů. Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na 26. září.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: na Českém rozhlasu Vysočina dospívává Jana Chladková. Blíží se 6. hodina a v našem vysílání teď bude řeč o květinách. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se Martin Písařík zaměřuje na tulipány.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Chotěboři si dnes účastníci workshopu upraví staré oděvy a boty. V Kněžickém parku se rozhodne o mistrech republiky v petanku. Americký prezident Donald Trump podle Wall Street Journal odmítl íránský návrh příměří. Dnešní předpověď počasí hlásí slunečno a bez deště, teplotní maxima 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Obnošenou obuv nebo oblečení si dnes můžou upravit lidé v Chotěboři. Tamní Swap Store pořádá workshop zaměřený na takzvanou upcyklaci. Věci si můžou účastníci přinést vlastní, případně je dostanou přímo v obchodě. S obnovou bot a oděvů pomůže majitelka dílny a výtvarná lektorka Antonie Motlová-Fendrich.
2: Nějakým způsobem jim pokusím se přidat nějaké know-how, jakým způsobem s tím textilem, s obuví, s barvami zacházet, případně když bude chtít někdo dopomoc k nějakému výtvarnému výsledku, budu se jim snažit být do pomoci.
0: Workshop bude dnes od 10 do 12 dopoledne. Nejlepší tuzemští hráči petanku se utkají v Kněžicích na Jihlavsku. Mistrovství republiky mužských a ženských párů začíná v 9 hodin v tamním zámeckém parku. Vítězové získají právo startovat na světovém šampionátu ve Švédsku.
3: V Kněžicích bude do večera zápolit 16 mužských a 9 ženských dvojic. Každý hráč bude mít v jednotlivých sadách k dispozici po každé 3 koule a snaží se dostat co nejblíž malému míčku, takzvanému košonku. Zároveň vyráží soupeřovi koule. V neděli naváže otevřený turnaj i pro začátečníky. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Prezident Spojených států Donald Trump podle listu Wall Street Journal odmítl íránský návrh na příměří. Americký deník napsal, že šéf Bílého domu po listopadových volbách do kongresu očekává obnovení bombardování blízkovýchodní země. Teherán předtím předložil Washingtonu mírovou dohodu, na základě které by do 7 dnů od jejího uzavření otevřel Hormuzský průliv. Oznámil to íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Šéf íránské diplomacie uvedl, že Spojené státy musí splnit jisté podmínky obsažené v memorandu o porozumění. To Washington a Teherán podepsali v červnu. Sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivreji mistrem Evropy ve vodním slalomu. Navázal tak na další letošní úspěchy. Zlato z mistrovství světa a 2 vítězství ve světovém poháru.
4: Taková přání určitě nebyly. Já jsem se hodně soustřil na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo pro... Jsem cítil velký tlak po těch prvních světových pohárech a bylo to psychicky hodně náročný a tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další.
0: Jiří Prskavec skončil na mistrovství Evropy mezi kajakáři 4. Jan Bárta 8. a mezi ženami Amálie Hilgertová 7. Počasí. V Jihlavě jsou 2 stupně, v Libici nad Doubravou a Moravských Budějovicích aktuálně 5. Při dnešním ránu se místy vyskytují lokální mlhy a nízká oblačnost. Přes den pak očekáváme slunečno a bez deště. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na kilometru 82 v brněnském směru stojí u Koberovic na krajnici odstavené nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, jede dál a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, tak určitě zůstávejte s námi i nadále. A do té doby to bude také Iveta Bartošová s Petrem Sepéším a nebo právě teď skupina Elán.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 6 hodin 12 minut, to je aktuální čas, posloucháte Český rozhlas Vysočina a pojďte si s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí. Skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo.

0: Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. A dobrou chuť k vaší ranní kávě. Na první pohled stejné obaly na historické archiválie při požáru, ale jeden schoří hned, zatímco ve druhém se oheň ke knihám ani nedostane. Je totiž potažený speciální vrstvou, kterou vyvinuli čeští odborníci. A jak to funguje, uslyšíte za chvíli v naší reportáži.
1: Počasí.
0: Ovšem, teď se ještě pojďme podívat, jaká je situace na Vysočině, co se počasí týče a teplot. Teploty jsou poměrně nízko, mezi 2 až 9 stupni se pohybují. Bystřice nad Pernštejnem 2 stupně, Košetice 6, Dukovany 7. Dnes očekáváme v našem kraji jasno nebo jen malou oblačnost, ráno v údolích s lokálními mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 17 až 20 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý, postupně vítr jižních směrů.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Tak to byla Anna Julie Slováčková na Českém rozhlasu Vysočina. Čeští vědci našli způsob, jak ochránit vzácné archivní dokumenty před požárem. Na tradiční lepenkové obaly nanesli speciální vrstvu, která výrazně zpomaluje hoření. Ostatní archiválie tak nemusí poškodit ani voda při hašení. Díky pomalejšímu hoření mohou být hasiči na místě dříve, než se oheň rozšíří. Ve světě zatím nic podobného neexistuje a že český nápad opravdu funguje, potvrdili požární zkoušky.
1: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené, zakouřené a vnitřek je úplně v pořádku.
2: Třetí patro.
1: To je úplně bez jakýchkoliv změn.
3: Spokojeně kontroluje Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah archivních krabic s povrchovou úpravou a to bezprostředně po požární zkoušce.
4: Jako zdroj zapálení je tam kalíšek, bude v tom 250 ml heptanu a necháme to 6 minut hořet a 6 minut působit na ty krabice.
3: Předložuje princip zkoušky Jan Karol z Technického ústavu požární ochrany. Teď ve zkušebně vidíme 3 knihovnické regály a v každém 7 krabice s archiváliemi, nejprve v běžně používaných
4: 4,
3: lepenkových
4: 3,
3: obalech.
4: 2, 1.
3: Vidíme, že už po 2 minutách první krabice hoří.
4: Ano, ale je furt ještě podporována tím zdrojem hoření z toho kelímku.
3: Po 9 minutách už hoří archivní krabice ve všech 3 patrech.
4: Dáme tomu minutu a dáme pokyn k hašení. 2, 1, je to tvé. Odhořily ty krabice, to je ten černý zbytek, v podstatě popelovej a část těch knih uvnitř.
5: Takže všichni v pohodě připraveni?
4: A půjdeme do toho.
3: Začíná pokus číslo 2. Krabice jsou ošetřeny vrstvou zpomalující hoření.
6: Retardér hoření jsme nanesli sítotiskovou technikou a po zaschnutí je opatřena ochrannou vrstvou.
3: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně, že bariéra ze speciální směsi minerálních látek oheň výrazně zpomalí a to teď můžeme i vidět.
4: V 9. minutě omezeně hoří ta spodní prostřední krabice v nejnižší řadě.
3: Teď už vlastně dokonce ten plamen není vidět.
4: Tak super, v tuhle chvíli vlastně samovolně došlo k ukončení plamenného hoření. Probíhá tam určitě žhnutí, je to vidět, jak je to narůžovělý ty kousky a v podstatě to jenom částečně dýmí. A zpětně se to už nerozhoří.
3: A to už podle plukovníka Jana Karla bývají na místě hasiči, kteří díky pomalejšímu hoření nemusí vodou poškodit ostatní archiválie. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla Vanessa Paradis a před námi jsou také aktuální zprávy, které v tuto chvíli do studia přináší Tomáš Kolátor.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Do 24-hodinového plaveckého maratonu se o víkendu zapojí plavci ze Žďáru nad Sázavou. Celkem 20 lidí se nepřetržitým střídáním pokusí překonat český rekord starý 43 let. Klub tak chce oslavit 60. výročí svého založení. Pokus o rekordní plavecký zápis začne ve 13 hodin. Lidé můžou závodníky podpořit přímo ve žďárském relaxačním centru. Novou lesní stezku dnes otevřou v Nové Bystřici na Jindřichohradecku. Začíná s rybníkem Za rybníkem Malý Proudný a je určená především dětem. Přibližuje jim život v lese a přírodě. Vzdělání kombinuje s herními prvky a pohybem. Slavnostní otevření začne v 15 hodin. Nová multifunkční hala na brněnském výstavišti se dnes a zítra ještě před úplným dokončením představí veřejnosti. Lidé, kteří se předem registrovali, se podívají přímo do haly. Kapacita prohlídek je už ale vyčerpaná. Návštěvníci, kteří se dovnitř nedostanou, si interiér prohlédnou prostřednictvím videa na velkoplošných obrazovkách. Nepalské úřady i měsíc po bleskových záplavách dál pohřešují tisíce lidí. Srpnové povodně na hranici Nepálu a Tibetu mají zatím přes 1400 potvrzených obětí. Podle odborníků neštěstí způsobilo protržení ledovcového jezera. Nepalský premiér Blandera Shah na valném shromáždění OSN tento týden kritizoval světové lídry s tím, že je nutné věnovat pozornost klimatické krizi a globálnímu oteplování. Fotbalisti Francie a Belgie rozehráli nový ročník Ligy národů vítězně. Francouzi při premiéře kouče Zidana vyhráli v elitní skupině v Turecku 1-0. Jediný gól dal po necelé hodině hry Mbappé. Belgičani triumfovali v Itálii 2-0 díky trefám Doce a Luke Bakia. V Humpolci a při Byslavi je 5 stupňů, v Telči hlásí 6. Při dnešním ránu se místy vyskytují lokální mlhy a nízká oblačnost. Přes den pak očekáváme slunečno a bez deště. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na silnicích Vysočiny. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dvořák, Smetana nebo Beethoven tento čtvrtek rozezněli pražské Rudolfinum. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tam odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926 a zahájil tak jubilejní 100. sezónu. Vrátíme se tam v reportáži už za chvíli.

0: 6:39 je aktuální čas. Dobré sobotní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům před zaplněným Rudolfínem. Zopakovali program, kterým v roce 1926 zahájil svou historii orchestr Radiožurnálu. Za dirigentským pultem je řídil jejich nový umělecký šéf Elias Grandi.
1: Rozhlasoví symfonici zahráli Smetanu, Beethovena, Dvořáka a na závěr i Fibicha. Právě po jeho druhé symfonii se Dvořákovou síní rozezněl hlasitý potlesk. Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
2: Úžasný, úžasný.
3: Úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
2: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával, a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný. My jsme seděli ve druhý řadě, takže jsme viděli ty housisty úplně bezprostřední. To byl zážitek krásný.
3: A byli jsme poprvé v Rudolfínu a to je zážitek do konce života.
1: Že jste byli poprvé na rozhlasových symfonicích?
3: Ano.
2: No, úžasný večer.
3: A ještě to byl dárek narozeninám.
2: Já takže to dostal narozeninám ty lísky.
1: No, takže jste slavil.
2: No, jasně.
1: Jak se vám to líbilo?
4: Moc se mi to líbilo, moje oblíbená sekce byla ta, kde nejvíc na to dejchaj. Byla to úplně náhoda, vlastně jsme si hledali jenom nějaký program na tento týden a tohle se nám hodně zalíbilo, tak jsme si řekli, že i v pracovním týdnu se musí zajít na kulturu.
1: Jsou to vaše křestní jméno?
4: Zuzana.
1: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna na podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Tak už se samozřejmě těšíme na další koncertování a za chvíli přidáme také informace o počasí. Teď už ale Ricky Martin, Livin' La Vida Loca.

0: Je 6 hodin 45 minut a vyladíte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Přinášíme v něm také informace o počasí.
1: Počasí.
0: A s podrobnostmi je tu meteorolog Ondřej Brambus. I vám přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se podívat tedy na počasí na Vysočině dnešní. Jak to vypadá teď ráno s teplotami? Místy byly poměrně dost nízké.
2: Ano, ano, máme za sebou chladnou noc, nebo ještě probíhá tedy chladné ráno. I když ty teploty jsou dost rozdílné, na některých lokalitách jsou teploty i kolem 7-8 stupňů, a to konkrétně jednak ve vyšších polohách a také na větrnějších lokalitách. No ale pak na druhé straně spektra jsou údolí, kde je bezvětří, a tam mohou být teploty jen kolem 2 stupňů Celsia. Například stanice Jihlava, Hruškové dvory 1,5 stupně nad nulou, nebo Velké Meziříčí 1,6. Takže skutečně chladno s přízemními mrazíkami. Přispívá k tomu i to, že máme málo oblačnosti, v podstatě je úplně jasno nebo skoro jasno, takže samozřejmě počasí je beze srážek, a také k tomu přispívá ten velmi slabý vítr nebo úplné bezvětří.
0: Jak se nám to počasí změní během dne?
2: Tím, že bude slunečno, tak budou ty teploty poměrně hezky stoupat. Očekáváme dnešní maximum v rozpětí od 17 do 20 stupňů Celsia. No a vlastně po celý den bude jasná nebo skoro jasná obloha. Ještě teď máme na některých místech mlhu, ale těch míst je velmi málo, ale i na těch místech, kde ta mlha je, tak by se měla poměrně rychle rozpustit. Takže dnes slunečný den beze srážek a vítr by měl být jen slabý, postupně jižních směrů do 15 km za hodinu.
0: A co biopředpověď, ta bude příznivá?
2: Ano, ano, na jedničce, takže mírná zátěž.
0: A pojďme se ještě podívat na neděli, jak ta bude vypadat na Vysočině.
2: Neděle bude podobná, také nás čeká poměrně chladná noc. Teploty budou opět v širokém rozpětí, řekněme od 8 do 2 stupňů Celsia. Přes den pak velmi podobné teploty jako dnes, 17 až 20 stupňů. Ráno budeme začínat skoro jasnou oblohou, opět se nám může objevit lokálně mlha. Během dne bude ale zítra oblačnost částečně přibývat a během dne bude většinou polojasno, ale půjde o takovou průsvitnou oblačnost vyšších pater, takže i když té oblačnosti může být relativně dost na obloze, tak bude průsvitná a ten pocit toho slunečného počasí bude panovat i zítra. Zítra bude foukat od jihovýchodu a vítr bude o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Tak to je tedy předpověď na sobotu i neděli a já přeji hezký den. Mějte se pěkně. Hovořil Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Děkuji, hezký den i vám, naslyšenou.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Ten knižní trh je zaplavený těma velkýma knižníma domama a tam vlastně knížky z těch malých nakladatelství málo kdy vidíte, protože nemají ten prodejní potenciál. Jo. Takže oni jsou potom ty nakladatelství třeba vyřazený, nebo tam jsou jen tak někde jako zašantročený. Pak máte knihkupectví, který vede, nevím, nějaký starý pán, 40 let z radosti, a tam naleznete možná i tyhle ty knihy. V hlavě máme s tímhle tím trošku problém s nějakým jako zajímavým knihkupectvím. Vím, protože prostě...
4: Jako se to možná přesouvá už na e-shopy, ne? Možná.
3: No jasně, jako všechno.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vládo, řekni fór.
1: Já vám něco řeknu. Já jsem zjistil, že mám docela rád veganské jídlo. Je to taková dobrá příloha k masu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 7 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Chotěboři mají reuse dny, lidé se učí obnovovat staré oblečení a boty. Železniční tratě na Vysočině si o víkendu připomenou svou historii. Začínají svatováclavské slavnosti. Dnešní nebe bude jen minimální s oblačností a teplotami do 20 stupňů. Na řadě jsou zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Upravovat staré boty nebo oblečení na nově nositelné oděvy se dnes můžou naučit lidé v Chotěboři. Workshop v místním Swap Store je první letošní akcí tohoto druhu v kraji, pořádaná u příležitosti reuse dnů. Cílem je omezit plýtvání a využívat i staré, ale stále funkční věci.
4: Ještě tady tohle se dodělá a jinak je to opravdu všechno.
5: Ukazuje Krištof pestrobarevnou tenisku. Před jeho zásahem byla bílá, ale už zašla. Díky pomalování budou boty znovu využitelné. Majitelka z webstore Antonie Motlová-Fendrich je tak v obchodě nabídne k prodeji.
6: Kolik za ně dáme? Jako nejste certifikovaný malíři, můžeme je tam dát třeba...
7: Tak to vyzkoušíme jako první produkt, dáme tam za stovku.
5: Upravenou obuv si ale můžou lidé nechat a následně sami unosit. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Výročí 140 let od založení tamní železnice si dnes připomenou ve Velkém Meziříčí. Oslavy začnou v 10 hodin na místním nádraží. Návštěvníci se můžou svést parním vlakem do Studence a zpět nebo historickým vozem slovenské Strela, který nedávno zrekonstruovalo Kopřivnické muzeum Tatra.
8: Výročí železnice si dnes připomenou také v Jemnici. Letos tam uplyne 130 let od otevření trati do města. Historický vlak s parní lokomotivou vjede v 9.40 z Moravských Budějovic do Jemnice. Na jemnickém nádraží pak od 10 hodin čeká návštěvníky kulturní program. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: Tradiční svatováclavské slavnosti pořádají tento víkend u příležitosti ukončení letní sezóny i města a obce na Vysočině. Kromě jednodenních akcí se konají i dvě celovíkendové pouti. Vedle příjezdu svatého Václava a jeho družiny nabídnou i koncerty, řemeslné trhy a pouťové atrakce.
9: Například na Medlově na Žďársku se v sobotu odpoledne uskuteční tvořivé dílničky pro rodiny s dětmi. V neděli si svatého Václava připomene i Telč, kde budou kromě příjezdu světce připravené i farmářské a řemeslné trhy. Po celý víkend se pak konají ve Světlé nad Sázavou a Novém Veselí na Žďársku tradiční svatováclavské pouti. Ve Světlé bude navíc pro zájemce přístupné i středověké podzemí. Vít Holoubek, Český rozhlas.
2: V Rusku zadrželi politologa a volebního analytika Alexandra Kyněva. Úřady ho viní z nezákonné výroby, prodeje a přepravy drog ve velkém množství. Informoval o tom web Mediazona. Kyněv obvinění z manipulace s drogami odmítá. V případě odsouzení hrozí politologovi 10 až 20 let ve vězení. Není jasné, kdy bezpečnostní složky Kyněva zadržely. Ještě ve středu komentoval výsledky voleb do ruské státní dumy. V příspěvcích na Telegramu mimo jiné upozornil, že zhruba polovinu elektronických hlasů získaly jiné strany než vládnoucí jednotné Rusko, které znovu zvítězilo, a to včetně kandidátů zakázaného opozičního jabloka. Sport. Kvalifikaci na velkou cenu Azerbajdžánu vozů Formule 1 vyhrál Brit Russell z Mercedesu. Do hlavního závodu, který se kvůli státnímu svátku v Baku pojede netypicky v sobotu, tak vyrazí z první pozice. Russell může v průběžném pořadí světového šampionátu snížit ztrátu na vedoucího stájového kolegu Antonelliho. Ital totiž havaroval a vystartuje až ze 16. místa. Grand Prix Azerbajdžánu začne ve 13 hodin.
3: Počasí.
2: Pelhřimově a Libici nad Doubravou mají 5 stupňů, v Hubenově 4. Při dnešním ránu se místy vyskytují lokální mlhy a nízká oblačnost. Přes den pak očekáváme slunečno a bez deště. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
10: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v kraji Vysočina, plynulý je i regionální úsek dálnice D1.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Je sobota 26. září a to je datum pro Evropský den jazyků a další zajímavosti, události a narozeniny slavných uslyšíte už za pár chvil v kalendáriu. Do té doby Hana Zagorová nebo právě teď Pavel Bobek.
12: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: dej mi lásku, brat. Jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: na Českém rozhlasu Vysočina. Hanna Zagorová, je 7 hodin, 11 minut k tomu. A my otevíráme kalendárium, kdo dneska slaví.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A to je dneska. Je 26. září, sobota, a vedle Cypriána mají svátek i statečné Andreji. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes jedna z největších světových drogistických a kosmetických firem, německá společnost

0: dlouho, rok a 14 dní. Vlaky soukromé firmy RegioJet poprvé vyjeli na české železnice před 15 lety v roce 2011.
1: Vlak RB RegioJet
0: na třech párech spojů vozili první pasažéry mezi Prahou a Havířovem. Dneska RegioJet jezdí po celé zemi a také v zahraničí. Dánské úřady oznámily před 4 lety první úniky z poškozených plynovodů Nord Stream mezi Ruskem a Německem. Jejich většinovým vlastníkem byla ruská společnost Gazprom. Hovořilo se o sabotáži a výbuších. Během 3 dnů byly vyřazeny z provozu obě části plynovodu Nord Stream 2. U plynovodu Nord Stream 1 zůstalo jedno potrubí ze 2 neporušené. Kulatou 70 má dneska herečka Linda Hamilton.
2: Hasta la vista, baby.
0: Ta se proslavila jako Sarah Connorová v Terminátorovi.
2: I'll be back.
0: 45 má tenistka Serena Williams.
3: You owe me apology. I have never cheated in my life.
0: A 35 herečka, rodačka ze Znojma, Marta Danzingerová. Třeba Bára ze seriálu Zlatá labuť. Já přeju hezkou sobotu.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Několik let neukázal na pódiu, muzika stále zůstává důležitou rolí v jeho životě. To byl Phil Collins na Českém rozhlasu. Vysočina je 7 hodin 16 minut. Méně soli, žádné sladené nápoje, víc ryb nebo bez masých jídel. To jsou pravidla, která od příštího školního roku budou zřejmě muset dodržovat kuchařky. Jak školní jídelny přechodné období využívají a s čím jim nová pravidla takzvaných spotřebních košů dělají těžkou hlavu, uslyšíte v naší reportáži za pár chvil.
1: Počasí.
0: A co se týče počasí na Vysočině, teploty se aktuálně

0: Aktuálně teď po ránu drží mezi 2 a 9 stupni, v Havlíčkově Brodě jsou 4 stupně, ve Velké Bíteši 8 a v Pelhřimově 6. Dnes očekáváme na Vysočině jasno nebo jen malou oblačnost, ráno v údolích s lokálními mlhami nebo také nízkou oblačností. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 17 až 20 stupňů a foukat k tomu bude slabý proměnlivý postupně jižní vítr.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: 7 hodin 21 minut ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Kdybyste měli na výběr mezi pečeným kulenem a lehkým zeleninovým jídlem bez masa, co z toho byste si dali k obědu? A hlavně, co byste vybrali svým dětem? Vařit jídla zdravá nebo aspoň ve zdravější podobě a aby si na nich strávníci pořád pochutnali. To budou muset dodržovat školní jídelny. Na nastudování a zavedení nového spotřebního koše mají poslední rok a naše reportérka se proto v týdnu vydala do školní jídelny.
1: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem. Na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazálkovým pestem.
2: Tamhle už je vaše kolegyně míchají, promíchají.
1: Ano, promíchají bazálkové pesto.
3: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
1: A ještě máme teda salátový bar.
4: Tam teda ještě nic není připravené.
5: Máme kladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně záliv s bazalkou.
3: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
1: Podle nový vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nový receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
3: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. K ruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
6: Čím dříve začnou s jakoukoliv jako změnou, s jakoukoliv přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
3: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on se vyhlášce vůbec nezakázaný. Jo, dokonce je tam jako pro něho velký prostor, takže jestli použijou na sladký pokrm med nebo na sladký pokrm cukr nebo přidají někde marmeládu, tak to je opravdu čistě na té volbě té školní jídelny.
3: Starým spotřebním košem se budou moct školní jídelny řídit ještě v tomto školním roce. Pokud se nic nezmění, ten nový by měli dodržovat od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Jsou tu zprávy a Tomáš Kolátor.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci o šetření úřadu se nechtěl nějak vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek uvedl, že mu dál důvěřuje. Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 000 dopravních nehod. Zhruba o 3 000 víc než v předchozím roce. Tradiční den otevřených dveří ve sklárnách Krystal Bohemia se dnes koná ve Světlé nad Sázavou. Komentované exkurze začínají v 8 hodin ráno a potrvají do 2 hodin odpoledne. Návštěvníci uvidí celou výrobní cestu skla od rozžhavené pece až po finální produkt. V Madridu dnes budou pokračovat demonstrace proti bytové krizi. Tento týden se k protestům už shromáždili tisíce Španělů. Nesouhlasí s případem 87-leté ženy, kterou úřady vystěhovaly z bytu, ve kterém žila přes 70 let. Nemohla si dovolit prudce rostoucí cenu nájmu. Španělský premiér Pedro Sánchez označil situaci za společenskou tragédii. Čeští fotbalisti do 21 let si zkomplikovali cestu za postupem na mistrovství Evropy. V kvalifikaci totiž jen remizovali na hřišti outsiderů z Azerbajdžánu 1-1. Jediný gól národního týmu dal obránce Filip Lisach. Na přímý postup na šampionát z prvního místa mají čeští mladíci už jen teoretickou šanci. Místo v baráži jim zaručí středeční výhra v domácím utkání s Bulharskem. A počasí při dnešním ránu se místy vyskytují lokální mlhy a nízká oblačnost. Přes den pak očekáváme slunečno a bez deště. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, ty aktuální zatím nízko kolem 5.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na silnici mezi Želetavou a Moravskými Budějovicemi probíhá údržba zeleně, počítejte s tím.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A za chvíli bude v dobrém ránu řeč také o battle flipech. Že nevíte, co to je? Tak vydržte a podrobnosti uslyšíte už za chvíli od Miroslava Marka. Do té doby Karel Zicha nebo právě teď už Václav Neckář.

0: Je 7 hodin 39 minut a vyladíte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina. A teď už přichází na řadu region rekordů a kuriozit. A Miroslav Marek bude tak trošku čarovat s petlahvemi.
1: Region rekordů a kuriozit. Nevídané rekordy s petlahvemi. Nejrychlejší provedení 3 battleflipů za sebou. Daniel Prstek z Olomouce dokázal provést 3 po sobě jdoucí battleflipy v čase 0,81 vteřiny. Trik spočívá ve výhozu stojící láhve jednou rukou tak, aby se ve vzduchu otočila o 360 stupňů a dopadla zpět dnem na výchozí podložku a zůstala stát. Při pokusu měl rekordman na stole v řadě vedle sebe připravené 3 plastové láhve vysoké 15 cm a ty házel postupně vždy stejnou rukou v rychlém sledu za sebou. A nebo nejdelší vzdálenost ujetá na inlinech s petlahví na hlavě. Martin Homan z Plzně dokázal na inline bruslích jet 50 minut a 12 vteřin a urazit přitom 13 km a 780 metrů, přičemž měl celou dobu na hlavě 1,5 litrovou petláhev naplněnou 3/4 litrem vody. Láhev mu ani jednou nespadla na zem. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Dobré sobotní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Pohodové vstávání je 7 hodin 45 minut. Když tedy od příštího školního roku budou zřejmě muset dodržovat kuchařky ve školních jídelnách přípravu zdravých jídel, tak jsme se také zeptali dětí. I na otázku, co je ovoce, co zelenina a schválně do jaké skupiny patří meloun. Jejich odpovědi uslyšíte za pár minut. Počkejte si na to.
1: Počasí.
0: A teď se ještě pojďme podívat, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se teď pohybují mezi 2 a 9 stupni. V Humpolci je právě 6 stupňů, Libice nad Doubravou hlásí 5 a Žďár nad Sázavou také 5 stupňů. Dnes očekáváme na Vysočině jasno nebo jen malou oblačnost, ráno v údolích s lokálními mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 17 až 20 stupňů a foukat k tomu má slabý proměnlivý postup. Stupně vítr jižních směrů.
2: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.
3: Tak se mi zdá, prostě to cítím.

0: Irena Šarounová se dětí ptala na ovoce, na zeleninu a schválně, do jaké skupiny patří meloun.
1: Jaký je rozdíl mezi ovocem a zeleninou?
2: Třeba to ovoce roste na stromech, zelenina roste na takových, prostě jsou to malý takový stonečky, třeba papriky, okulky, rajčata.
3: Já vám chci jenom říct, že já mám rád malé rajčátka.
1: To je ovoce nebo zelenina?
3: Ovoce.
2: Zelenina. Ovoce je takový sladší, víc než zelenina. A ovoce je třeba broskev, meloun, hruška, pomeranč, citron, češně, borůvky.
1: A víš, že meloun je zelenina?
3: Ne. Je to sladký něco a něco ne.
4: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně Obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. Nový bude taky výpočet podpory na bydlení. V Chotěboři si dnes účastníci workshopu upraví staré oděvy a boty. V Kněžickém parku se rozhodne o mistrech republiky v petangu. Dnešní nebe bude jen s minimální oblačností a teplotami do 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi tzv. Zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
3: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
1: Od října se taky bude nově vypočítávat podpora na bydlení v superdávce podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle platformy pro sociální bydlení tak ale můžou výši podpory ovlivnit například obecní byty, ve kterých je nájemné nižší než tržní. Obnošenou obuv nebo oblečení si dnes můžou upravit lidé v Chotěboři. Tamní web store pořádá workshop zaměřený na takzvanou upcyklaci. Věci si můžou účastníci přinést vlastní, případně dostanou přímo v obchodě. S obnovou bot a oděvů pomůže majitelka dílny a výtvarná lektorka Antonie Motlová-Fendrich.
4: Nějakým způsobem jim pokusím se přidat nějaké know-how, jakým způsobem s tím textilem, s obuví, s barvami zacházet, případně když bude chtít někdo dopomoc k nějakému výtvarnému výsledku, budu se jim snažit být do pomoci.
1: Workshop bude dnes od 10 do 12 hodin dopoledne. Nejlepší tuzemští hráči petangu se utkávají v Kněžicích na Jihlavsku. Mistrovství republiky mužských a ženských párů začíná v 9 hodin v tamním zámeckém parku. Vítězové získají právo startovat na světovém šampionátu ve Švédsku.
5: V Kněžicích bude do večera zápolit 16 mužských a 9 ženských dvojic. Každý hráč bude mít v jednotlivých sadách k dispozici po každé 3 koule a snaží se je dostat co nejblíž malému míčku, takzvanému košonku. Zároveň vyráží soupeřovi koule. V neděli naváže otevřený turnaj i pro začátečníky. Daniel Zach, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté Třince vyhráli i čtvrtý zápas sezóny a v čele tabulky mají plný počet bodů. V pátek zvítězili oceláři nad Vítkovicemi 8-2, když pětkrát využili přesilovku. Jednou se v početní převaze prosadil i Michal Kovařčík, který po otřesu mozku v přípravě odehrál první zápas v sezóně.
6: Tak já jsem určitě rád, že jsem se vrátil a vyhrálo se, protože kluci byli na vítězné vlně, tak jsem rád, že jsem nepřinesl nějakou smůlu nebo něco, ale myslím si, že to bylo dobře zvládnuté od začátku a pomohli jsme si hodně přesilovkama a ten zápas jsme si tím ulehčili.
1: V dalších pátečních zápasech čtvrtého kola Tip Sport Extraligy porazili Karlovy Vary České Budějovice 5-1. Plzeň zvítězila na ledě Kladna 4-3 v prodloužení. Brno vyhrálo v Olomouci 4-2, Sparta Praha v Litvínově 4-1, stejně jako Pardubice v Mladé Boleslavi.
2: Počasí.
1: Třebíče a Vatíně mají 3 stupně, v Košiticích hlásí 6. Při dnešním ránu se místy vyskytují lokální mlhy a nízká oblačnost. Přes den pak očekáváme slunečno a bez deště. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dávejte pozor, v obci Oponešice na Třebícku stala se tam nehoda, zatím nemáme další informace.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Myslíte, že do některých věcí musí člověk takzvaně dostárnout, aby se mu začaly líbit? Poslechněte si dnešní rozhlasový sloupek Jana Flašky. Třeba se v něm také najdete. Už za chvíli.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Je 8 hodin 10 minut k tomu a vy ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré sobotní ráno přejeme. To, co se vám za mlada nelíbilo, dnes zbožňujete. Tak je to tak s některými věcmi máte? Pokud ano, potom jste na tom stejně jako autor dnešního rozhlasového sloupku Jan Flaška. Proč tomu tak ale je?
1: Rozhlasový sloupek.
2: Pamatuju se, že když jsem chodil na střední, posmíval jsem se opeře. Opera je vlastně něco jako divadelní představení, při kterém se divně oblečení lidé toporně pohybují po jevišti a uječenými hlasy zpívají naprosté bláboly, jimiž posouvají vpřed dokonale uhozený děj. Ten jde zpravidla shrnout do jediné věty. Například v opeře Carmen se chlap nechá zničit od ženské, co by dneska měla vlastní reality show, zatímco Španělsko kolem nich řeší emoce výhradně bodáním a zpěvem. Nebo prodaná nevěsta. Celá vesnice si dělá nároky na jednu a tu samou ženskou, aby se nakonec překvapivě zjistilo, že láska není na prodej. Než na to přijdou, trvá to 2 hodiny hromadného halekání v krojích. A co teprve takový Don Giovanni? Borec balí všechno, co se hýbe, až ho jednou přijde strestat kamenná socha, protože už toho bylo i na peklo moc.

0: vidět v oblecích. Přišlo mi absurdní sednout si na 3 hodiny a poslouchat cizí problémy zpívané v italštině. Jenže člověk časem zjistí, že svět kolem něj se skládá hlavně z věcí, které by mu v 15 připadaly jako špatně napsaná opera. A pak se jednoho dne přistihne, že sám sedí v hledišti a sleduje, jak chlap v punčochách zpívá na kamennou sochu a říká si, no jo, vždyť tohle já znám.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina doznívají Ace of Base. Přejeme vám pohodové vstávání a dobrou chuť k vaší snídani, pokud si právě dáváte. Stačí obarvit nebo umělecky zakrýt fleky a z oblečení na vyhození jsou v Turánu nové kousky. Na workshopu v Chotěboři lidé upravují staré boty a také oblečení a my se tam vydáme v reportáži za 5 minut. Zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: A co se týče počasí na Vysočině, teploty se ráno drží mezi 2 a 10 stupni. V Třešti je právě 8 stupňů, v Třebíči 9 a ve Světlé nad Sázavou 7. Dnes očekáváme na Vysočině jasno nebo jen malou oblačnost. Ráno v údolích se ještě také mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty ty dnes vystoupí na 17 až 20 stupňů a foukat má slabý

0: proměnlivý postupně vítr jižních směrů.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Ten knižní trh je zaplavený těma velkýma knižníma domama a tam vlastně knížky z těch malých nakladatelství málo kde vidíte, protože nemají ten prodejní potenciál. Jo. Takže oni jsou potom ty nakladatelství třeba vyřazený, nebo tam jsou jen tak někde jako zašantročený. Pak máte knihkupectví, který vede, nevím, nějaký starý pán, 40 let z radosti a tam naleznete možná i tyhle ty knihy. V hlavě máme s tímhle tím trošku problém s nějakým jako zajímavým knihkupectvím. Vím, protože prostě...
3: Jako se to možná přesouvá už na e-shopy, ne? Možná.
2: No jasně, jako všechno.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Věra Martinová, blíží se 20:30 a v našem kraji začaly letošní první reuse dny. Jde o akce zaměřené na opakované využívání starších věcí. Cílem je omezit plýtvání zdroji. V chotěbořském Sweatstore obchodě si dnes můžou lidé na workshopu obarvit boty nebo také oblečení a vytvořit tak nové kousky.
1: Víte co, tak když je uděláte pořádně, tak je tam zkusíme třeba prodat, jestli se někdo bude chtít koupit.
2: Navrhuje majitelka Sweatstore Antonie Motlová-Fendrich dětem, že až boty nabarví, můžou je zkusit v obchodě nechat a počkat, jestli si je někdo koupí. Barvy na kdysi bílé tenisky nanáší i Krištof.
3: Třeba zakryté srdíčka, jako by třeba.
2: A tahle už je hotová, nebo budeš ještě pokračovat?
3: Ještě tady tyhle. Tohle to se dodělá a jinak je to opravdu všechno.
2: Ukazuje na volné místo, které ještě musí zamalovat. Děti i dospělí se tak teď v Chotěboři učí, že i z obnošených věcí se dají udělat nové kousky.
4: Ta bílá barva přece jenom dostala už trošku zabrat.
5: Tady ze spoda ty podrážky.
6: Přitom, jak sama vidíte, jsou to krásné rýbuky, mají vysoký kotník, hezky zpevněný. Podrážka je ve vynikajícím stavu, absolutně neopotřebovaná. Mm-hmm. Ale právě tenhle ten menší defekt na kráse, že ta bílá barva je decentně zašla, jim znemožňuje se vrátit do provozu.
2: Vysvětluje Antonie Motlová-Fendrich, že každý kus je pak navíc originál, takže lidé o takové věci mají velký zájem. Zatímco v pátek si děti na boty kreslili sami, dnes je tvoření pod vedením.
6: Nějakým způsobem jim pokusím se účastníkům workshopu přidat nějaké know-how, jakým způsobem s tím textilem, s obuví, s barvami zacházet, případně když bude chtít někdo dopomoc k nějakému výtvarnému výsledku. Budu se jim snažit být do pomoci, protože jsem vlastně výtvarný lektor.
2: Boty si můžou lidé nosit vlastní, případně vyfasují nějaký pár přímo v obchodě a předělat si můžou i oblečení.
6: Dokonce tady máme i krásné plesové šaty, které by potřebovaly jenom lehčí úpravu, aby to bylo to správné ořechové nebo krásnou dětskou kombinézku velikost 122 růžovou, která evidentně získala pár mastných fleků během své existence, nicméně na funkci se vůbec nic nezměnilo.
2: Všechny tyto věci jsou ale podle Antonie Motlové-Fendrich bez dodatečných úprav znovu neprodejné. Pomalováním se tak šance, že je někdo opět využije, výrazně zvyšuje. Z Chotěboře Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jsou tu aktuální zprávy a přináší je Tomáš Kolátor.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Do 24-hodinového plaveckého maratonu se o víkendu zapojí plavci ze Žďáru nad Sázavou. Celkem 20 lidí se nepřetržitým střídáním pokusí překonat český rekord starý 43 let. Klub tak chce oslavit 60. výročí svého založení. Pokus o rekordní plavecký zápis začne ve 13 hodin. Lidé můžou závodníky podpořit přímo ve žďárském relaxačním centru. Novou lesní stezku dnes otevřou v Nové Bystřici na Jindřichohradecku. Začíná za rybníkem Malý Proudný a je určená především dětem. Přibližuje jim život v lese a přírodě. Vzdělání kombinuje s herními prvky a pohybem. Slavnostní otevření začne v 15 hodin. Nová multifunkční hala na brněnském výstavišti se dnes a zítra ještě před úplným dokončením představí veřejnosti. Lidé, kteří se předem zaregistrovali, se podívají přímo do haly. Kapacita prohlídek je ale už vyčerpaná. Návštěvníci, kteří se dovnitř nedostanou, si interiér prohlédnou prostřednictvím videa na velkoplošných obrazovkách. Nepalské úřady i měsíc po bleskových záplavách dál pohřešují tisíce lidí. Srpnové povodně na hranici Nepálu a Tibetu mají zatím přes 1400 potvrzených obětí. Podle odborníků neštěstí způsobilo protržení ledovcového jezera. Nepalský premiér Balendra Shah na valném shromáždění OSN tento týden kritizoval světové lídry s tím, že je nutné věnovat pozornost klimatické krizi a globálnímu oteplování. Fotbalisti Francie a Belgie rozehráli nový ročník Ligy národů vítězně. Francouzi při premiéře kouče Zidana vyhráli v elitní skupině v Turecku 1-0. Jediný gól dal po necelé hodině hry Mbappé. Belgičani triumfovali v Itálii 2-0 díky trefám Dotze a Luke Bakia. V Humpolci a Přibyslavi je aktuálně 6 stupňů, v Telči 7. Při dnešním ránu se místy vyskytují lokální mlhy a nízká oblačnost. Přes den pak očekáváme slunečno a bez deště. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 75. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno máme nahlášený defekt nákladního vozidla. Pokračuje naše zpravodajka.
3: Já prosím, na D1 bych chtěla nahlásit, že na odbočce na Koberovice má kamion rychlé kolo a stojí v pravém ještě neodstavném pruhu. Takže se tam dojíždí do menší kolony, je to malý zdržení, ale jako bylo by to dobrý vědět.
1: Místo, kde stojí kamion, je označeno šipkou silničářů. A pozor pak mezi Rytovem a Benešovem na Pelhřimovsku. Tam se stala čerstvá nehoda dvou aut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Zvyků kolem svadeb bylo za starých časů požehnaně. A o těch bude řeč už za pár minut. V pořadu bejvávalo s Miroslavem Markem a dědou Součku. Tak si to nenechte ujít a teď už jsou tu Krištof.

0: Je 8 hodin 41 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina a teď už otevíráme pořad Bejvávalo s Miroslavem Markem a dědou Součku.
1: Bejvávalo.
2: Dneska, pane Součku, něco málo o svatbě sousedské. Něco málo proto, že těch zvyků kolem ženitby bylo za starých dob požehnaně.
3: A o svatbě sousedské proto, že právě sousedi v ní hráli důležitou roli.
2: Ale začněme od začátku. Teď zrovna byl na svatbu ten vhodný čas.
3: No protože svatba nemohla být, když byl půst.
2: Takže před Velikonocema ne, ani před Vánocem.
3: A ani když přišly jarní práce.
2: Pak zas byla sena a v létě žně.
3: No teprve, když bylo po žních a bylo aspoň z části vymláceno, mohlo se za těch starých časů pomyslet na jiné záležitosti, na ty osobní. I tak vele důležitý životní krok, jakým svatba bez pochyby je, se musel přizpůsobit potřebám hospodářství.
2: Až bude v obilí pod střechou, řekl zvýšeným hlasem sedlák dceři, která by už v létě chtěla pod čepec.
3: Vidíš? Pod čepec. Tenhle zvyk se už dneska nedrží. Čepení nevěsty.
2: Jak ono se to provozovalo?
3: No, během svatebního dne se sezvali sousedky do vedlejší komory nebo do ložnice, všecko přichystali a družba přived nevěstu. Ta odložila svatební závoj, ženy ji upravily, do té doby většinou rozpuštěný vlasy, nevěstinka dostala na hlavu čepec, v chudších poměrech šátek, a to symbolizovalo její definitivní přechod do stavu vdaných ženských.
2: Teď už prostě nemohla chodit prostovlasá. Už byla začepená.
3: S vlasama zahalenejma.
2: Tak jak to doteď vlastně známe z arabských končin.
3: V osadách českých a moravských uzavírali mezi sebou nejčastěji sňatky mladí ze stejné obce. Z tý, kde se narodili a ve který vyrostli. Nebo, když už, tak z některý sousední vsi. To bylo z řady důvodů.
2: No, hlavně se ty dva dobře znali.
3: A taky znali rodinný a majetkový poměry. To bylo tehdy hodně důležitý.
2: Však bejvávalo jevem málo častým, aby si ženich přived nevěstu odjinut, nebo že by nevěsta domorodá šla za mužem do dědiny vzdálenější, nebo dokonce do obce na hony vzdálené. To pak už byla památná událost, o níž se ve vsi dlouho mluvilo.
3: No na místní svatbu byla po tehdejším zvyku zvaná skoro celá vesnice. Jak pak by taky ne? Těmahle ženitbama a vdavkama se stávalo, že bylo v obci jenom málo rodin, který nebyly spojený příbuzenským svazkem.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla Imigrant. 8 hodin 47 minut máme právě teď. Hokejoví fanoušci, ale zpozorněte, dnes pokračuje sezóna Maxa ligy a na domácím ledě se v 17:30 večer představí Dukla Jihlava. A ta přivítá v horácké multifunkční aréně tým Beranů ze Zlína. Tak určitě přijďte podpořit hokejisty a vytvořit jim pořádnou domácí atmosféru. Za chvíli přidáme také kulturní tipy, ale teď se pojďme ještě podívat, jak to vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: S podrobnostmi je tu meteoroložka Bára Kučerová. Přeji vám dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Tak jak to tedy vypadá teď aktuálně s teplotami na Vysočině? Brzké ráno bylo hodně chladné.
2: Brzké ráno, ano, bylo hodně chladné, ale záleželo, kde se člověk zrovna, nebo kde člověk bydlí, protože v momentě, kdy trošku přes noc víc foukalo, nebo bylo trošku více oblačnosti, anebo jste byli ve vyšších polohách, tak tam ty teploty tak nízko neklesly, ale ano, to minimum bylo 1,5 stupně nad nulou, takže chladné ráno. Teď už jsou teploty mezi 6 a 10 stupni nejčastěji a k tomu už je to ráno většinou jasné, slunečné, byť ještě na některých místech se můžeme stále potkat se zbytky mlh.
0: Jak to bude vypadat během dne s tím počasím?
2: Ta obloha a počasí zůstane jasné nebo skoro jasné. Teploty by měly vyšplhat mezi 17 až 20 stupňů Celsia a měl by vát nebo povane slabý vítr jižních směrů.
0: Co by o předpověď?
2: Ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: A co nám říká předpověď na neděli?
2: Že bude podobná tomu dnešku, to znamená, bude skoro jasno a v údolích ráno lokálně. Mlha, ale ty by se měly ráno během počátku dopoledne rozpustit, ale s tím, jak se budou rozpouštět mlhy, tak bude trošku přibývat oblačnost a potom přes den bude převážně polojasno s průsvitnou oblačností těch vyšších, případně nejvyšších pater a večer se bude vyjasňovat, ale obecně by zítra mělo být stále docela slunečno. Teploty znovu 17 až 20 stupňů Celsia a zítra bude vát ráno i večer slabý vítr, během dne pak přechodně mírný jihovýchodní.
0: Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na sobotu a neděli. A já děkuji. Tolik Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně, hezký den.
2: Vám také pěkný den, naslyšenou.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotním díle se vydáme po stopách Henryho Morgana, krále karibských pirátů ze 17. století. Inspiroval i tvůrce Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem. Stále je plný záhad. Kde se skrývá jeho údajný poklad? A co se skutečně stalo s jeho tělem po smrti?
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Yeah.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla česká zpěvačka Helena Vondráčková a také milovnice starožitných hrníčků, jak v jednom z rozhovorů prozradila, už jich má doma tolik, že se jí nikam ani nevejdou. Tak, a jak to vypadá na zámku Posetmění, tak to si můžou vyzkoušet návštěvníci na Červené Řečici. Od 6:30 vás vezmou na prohlídku opravených, ale i zatím neopravených prostor. A v prostorách knihovny na zámku v náměšti nad Oslavou začíná v 17:35 zámecký koncert. Tentokrát na téma Lesní rok v proměnách času. Dáša Kubíková vás teď pozve na všechny svatováclavské oslavy.
1: Krásné ráno. Svatý Václav, patron naší země, bude oslavován po celém kraji. Svatováclavské slavnosti s veterány a trhem pořádají dnes v Novém Městě na Moravě na Vratislavově náměstí a svou techniku předvedou i hasiči v Hasičském muzeu. Také ve zrekonstruovaném pivovaru v Kamenici nad Lipou pořádají svatováclavské slavnosti. Od 14 hodin začíná program, který nabízí koncerty, ochutnávky místních speciálů a občerstvení od lokálních výrobců. V počátkách zvou na Václavské slavnosti. Začínají v 10 hodin na historickém Palackého náměstí. Řemeslný a zahrádkářský jarmark, který doprovodí vystoupení hudebních a dechových souborů. K dispozici bude také vyhlídka z věže kostela svatého Jana Křtitele a otevřené městské muzeum. Svatý Václav na koni dnes přijede do obce Stránecká zhoř. Akce svatováclavské ohně oživí tamní zámek bohatým programem ve středověkém duchu. Rytíři, souboje, hry, koně i kejklíři. A končí se ohňovou show večer o 8:30. Zítra se pokračuje. Svatováclavskou slavnost pořádají i v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce. Od 9 ráno farmářský a řemeslný trh, průvod v čele se svatým Václavem a od 16 hodin koncert. Do Želivského kláštera zvou na nedělní svatováclavské vinobraní a pivobraní. Na opraveném nádvoří chystají ochutnávky vína a piva, stánky s řemeslnými výrobky a kapely. Vstup je zdarma. A přímo na svátek svatého Václava se koná Den pro starou Brtnici. V pondělí najdete hlavní program na náměstí Svobody, kapely, mažoretky, šermíři nebo módní přehlídka z období secese. Hlavně ale od 13 hodin v barokní sýpce pořádají komentované prohlídky nazvané Sláva brtnických dílen a továren v období Československa. Víkend nabitý zážitky vám všem přeje Dáša Kubíková.
0: Akcí je mnohem víc i bez svatého Václava, tak si vybírejte na Facebooku Českého rozhlasu Vysočina nebo na našem webu. A já se budu těšit zase zítra.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Chotěboři mají reuse dny, lidé se učí obnovovat staré oblečení a boty. Železniční tratě na Vysočině si o víkendu připomenou svou historii. Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Dnešní předpověď počasí hlásí slunečno a bez deště, teplotní maxima 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Upravovat staré boty nebo oblečení na nově nositelné oděvy se ještě dnes můžou naučit lidé v Chotěboři. Workshop v místním Swap Store je první letošní akcí tohoto druhu v kraji, pořádaná u příležitosti reuse dnů. Cílem je omezit plýtvání a využívat i staré, ale funkční věci.
2: Ještě tady tohle se dodělá a jinak je to opravdu všechno.
3: Ukazuje Krištof pestrobarevnou tenisku. Před jeho zásahem byla bílá, ale už zašla. Díky pomalování budou boty znovu využitelné. Majitelka z webstore Antonie Motlová-Fendrich je tak v obchodě nabídne k prodeji.
4: Kolik za ně dáme? Jako nejste certifikovaný malíři? Můžeme je tam dát třeba...
5: Tak to vyzkoušíme jako první produkt, dáme tam za stovku.
3: Upravenou obuv si ale můžou lidé nechat a následně sami unosit. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Výročí 140 let od založení tamní železnice si dnes připomenou ve Velkém Meziříčí. Oslavy začnou v 10 hodin na místním nádraží. Návštěvníci se mohou svést parním vlakem do Studence a zpět, nebo historickým vozem Slovenská strela, který nedávno zrekonstruovalo Kopřivnické muzeum Tatra.
6: Výročí železnice si dnes připomenou také v Jemnici. Letos tam uplyne 130 let od otevření trati do města. Historický vlak s parní lokomotivou vyjede v 9.40 z Moravských Budějovic do Jemnice. Na Jemnickém nádraží pak od 10 hodin čeká návštěvníky kulturní program. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
7: Špagety s bazalkovým pestem.
8: Tamhle už je vaše parmezén. Kolegyně míchají.
7: Ano.
9: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
7: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
9: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
10: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec nezakázaný.
9: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Sport.
0: O zlatu v klasickém vodním slalomu čeká kajakáře Jakuba Krejčího na mistrovství Evropy boj o obhajobu titulu v kajak krosu. Na startu závěrečného závodu šampionátu budou taky Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta. A mezi ženami Olga Samková, Kateřina Beková a Tereza Kneblová. Ta v pátek na kánoji získala bronz. Kánoista Lukáš Kratochvíl byl při debutu na mistrovství Evropy stříbrný.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a ve Velkém Meziříčí jsou teď 3 stupně, v Černovicích 5. Při dnešním ránu se místy vyskytují lokální mlhy a nízká oblačnost. Přes den pak očekáváme slunečno a bez deště. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Rytovem a Benešovem na Pelřimovsku se srazila 2 osobní auta. Nehodu 2 aut pak máme hlášenou i při výjezdu z Horní Krupé na Olešnou. A ještě aktuální informace, pokud jedete z Chotěboře na Příjemky, tak také pozor, taktéž tam máme hlášenou nehodu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
11: Krok za pokrokem, tak zní téma letošního sjezdu nejen evangelické mládeže, který proběhne od 2. do 4. října v Třebíči. Bude řešit i otázku, jak žít ve zdravém vztahu s technologiemi. Židovská obec na Havaji už léta opravuje svitek Tóry z Polné na Havlíčkobrodsku a každý rok při svátku Jom Kippur nahlas přečítá jména 93 polenských Židů, kteří nepřežili Shoa. Letos se před několika dny také poprvé pomodlili kadiš i za Leopolda Hilsnera. Podrobnosti už za chvíli. Klášter v Polici nad Metují na Náchodsku založili břevnovští benediktýni. Zastavíme se v něm s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Daniela Ženatého, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Paľo Habera nám zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vás teď zveme na sjezd nejen evangelické mládeže. To je každoroční akce plná přednášek, workshopů, duchovních programů, koncertů, sportu, ale především setkání a skvělých zážitků. Letos proběhne od 2. do 4. října v Třebíči pro mladé od 15 do 25 let. Téma je Krok za pokrokem. Bude se věnovat otázkám technologií, digitalizace a víry. I tomu, jak se naučit žít ve zdravém vztahu s každodenním používáním technologií. Stovkám mladých účastníků o tom bude přednášet novinář a spolupracovník Českého rozhlasu Petr Koupský. Workshop povede Josef Šlerka. Hlásit se můžete až do pátku. Co dalšího v Třebíči na účastníky sjezdu nejen evangelické mládeže čeká, na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Sjezd mladých evangelíků v Třebíči budou tradičně moderovat také mladí. Jedné z nich, Mirky Sáblíkové, jsem se zeptala, na jaký program se těší ona.
2: Doufám, že mi to vyjde, abych se šla podívat na přednášku Jindřicha Halamy z Evangelické teologické fakulty, docent etiky, který je zároveň hodně vtipný.
1: A na jaké téma bude pan docent Halama mluvit?
3: Modernizace medicíny, modernizace v léčbě a jaká je to ta etická otázka.
2: Přednáška se jmenuje Dokážeme vytvořit lepší lidi, než jsme sami, od transplantací k humanismu. A myslím si, že to bude velmi zajímavé a určitě originálně pojaté. A pak se taky těším samozřejmě na večerní talk show o influencerství víry. A nejvíc se tam speciálně těším na Pavla Edera, který měl svou stránku Pastor Pavel, která byla hodně orientovaná na mladé a vlastně tady v Praze založili Safe Point, který je hlavně pro mladé lidi takové setkávací místo, kde se cítí dobře a tak jsem zvědavá, jak bude sdílet tady tyhle ty svoje zážitky.
1: Myslíte, že influenceři mohou oslovit mladé lidi i k tomu, aby začali hledat smysl života? Ptám se další moderátorky sjezdu, Lálie Diopové.
2: Já si myslím, že mladí lidé, stejně jako všichni ostatní lidé, hledají smysl života od vždycky a budou ho hledat do vždycky. A myslím si, že je dobře, že existují i pozitivní influenceři a tak jsem ráda právě za prostor tady těm pozitivním influencerům, kteří určitě pomáhají, protože se nemůžeme tvářit, že církve mluví jenom z kostelu, ale vzhledem k tomu, že skoro veškerý obsah, co střebáváme, tak jsou právě ze sociálních sítí, takže tím, že jsou i pozitivní influenceři na sociálních sítích, tak myslím si, že to pomáhá lidem právě jako nacházet třeba nějaké odpovědi na otázky anebo otázky, na které potom můžou hledat odpovědi.
1: A co vy si nenecháte ujít?
3: Já se určitě hodně těším na ty kulturní programy, bude tam koncert Celeste a Charles večer, bude tam spousta různých workshopů, bude tam workshop beatboxu. Myslím si, že si každý přijde na něco, co ho baví nebo zajímá a to se mi právě na sjezdu líbí.
1: Mimo jiné mě zaujalo, že sjezd mladých evangelíků má i charitativní záměr, protože během něj probíhá sbírka. Komu je určena?
4: Letos jde sbírka na neziskovou organizaci Barevný svět, která pomáhá lidem s kombinovaným a mentálním postižením. A máme obrovské štěstí, že ta částka, kterou vybereme, je díky naší spolupráci s nadací Divoké husy, je zdvojnásobená, takže děláme dvojnásobnou radost.
1: A kdybyste měli pozvat ještě někoho na sjezd nejen evangelické mládeže do Třebíče, jak by to znělo?

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve Staré Boleslavi vrcholí přípravy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Program odstartuje v neděli večer příjezdem relikvie svatého Václava, svatováclavským koncertem a nešporami. V pondělí vyrazí brzy ráno pěší pouť z Prahy k jí a proběhne několik mší, z nichž hlavní na Mariánském náměstí bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro rodiny s dětmi bude v jinak nepřístupné Děkanské zahradě připraven bohatý odpolední program s loutkovým divadlem, výstavou a tvořivými dílnami. Odpoledne nabídne také duchovní chvály, workshop pro mládež či večerní řecko-katolickou liturgii. Svátek svatého Václava si připomenou i města na Vysočině, a to koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou. Kaple je zasvěcená svatému Václavovi a mše ve sváteční den 28. září v ní obnovili asi před 10 lety. Už za 2 měsíce se v druhém největším moravském kostele, Ostravské katedrále Božského spasitele, rozezní nové varhany. V katedrále se nyní královský nástroj staví a zvukově připravuje tak, aby 22. listopadu bylo vše perfektně nachystáno. Už je postavená celá nosná konstrukce, skříň, ve které budou prospektové píšťaly. Píšťaly, kterých je několik tisíc, se pomalu dávají do varhan. Původně varhany vznikly pro Palác kultury, kde byly od roku 1981. Stát na nich tehdy podle odborníků nešetřil a řadu dílů přivezl i ze zahraničí. Podle organologů jde o nejkvalitnější nástroj, který v té době v Československu vznikl. Varhany byly počátkem roku 2023 rozebrány.

a renovovány. Výroba nového nástroje se stejnými parametry by podle odborníků byla až 4x dražší. Tak tyto pozvánky dnes měly své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Marie Rotrovou jsme hráli na vlnách Českého rozhlasu v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Lidmi vyhledávaný je klášter v Polici nad Metují, nesoucí odkaz našich předků. Byl založen ve 13. století břevnovskými benediktýny. Určitě vás v něm zaujmou expozice nesoucí název Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. Redaktor Karel Sladký o tomto duchovním místě natáčel s Tomášem Menecem.
1: Byli to vlastně břevnovští benediktíni a Polický klášter je o trochu méně známý než třeba Broumovský, ale paradoxně je starší.
2: V tom Polickém klášteře byly původně raně gotické budovy a ty byly postupně upraveny.
1: Klášter postupně procházel různými úpravami a největší úpravy byly v době baroka, kdy se na nich podílel dokonce Kilián Ignác Dízenhofer.
2: A pak to byla ještě úprava na konci 19. století.
1: Je to tak, nezůstal vlastně v raně barokní podobě, ale vyvíjel se i nadále.
2: Dá se říci, že klášter v Polici nad Metují byl jedním z klíčových míst setkávání kultur v kraji.
1: Určitě se to takto dá říct, protože břevnovští benediktíni kolonizovali celé Policko. Takže oni ten klášter založili, kolem něj se pak rozrostlo městečko a právě do kláštera se scházeli za těmi náboženskými záležitostmi.
2: V prvním patře kláštera je muzeum. Co tam mohou lidé vidět?
1: Muzejní expozice by se dala rozdělit na takové tři části. Máme tam dvě audiovizuální expozice od renomovaného umělce Richarda Loskota, což je Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. To jsou vlastně takové expozice bez sbírkových předmětů. Působí to hodně audiovizuálně, výtvarně, je to nejmodernější, co asi teď momentálně máme. A potom máme ještě třetí část a to je Opatův byt, který se snažíme každoročně nějakým způsobem trochu upravit, rozšířit. My jsme ho rozšířili do podoby třech místností plus soukromé kaple Opata, další novinku, a to je pokoj Lokaje. Ale ještě tam chystáme nějaké drobnější úpravy, takže i pokoj služebného se dočká co nejvěrnější podoby, tak jak to mohlo vypadat, když tam opravdu Opat žil i se svým, dá se říct, služebným.
2: Jaký je Polický klášter?
1: Musí se vlastně všechno vyčistit, dát do pořádku, zkontrolovat se sbírkové předměty, jestli tam něco netrpí, protože přece jen je to opravdu stará budova, ve které je zima, zároveň je tam značná vlhkost. Na předměty, které tam jsou umístěné, se musí podívat i restaurátoři a konzervátoři. Prostě musí se tam všechno zkontrolovat. V klášteře nejsme sami, mají tam prostory i benediktíni, také dávají do pořádku. Dělají se tam různé přednášky a zároveň hned vedle kláštera je kostel, který navazuje na klášter, je to vlastně klášterní kostel a tam se konají pravidelně i bohoslužby.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi kam.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: S magazínem Mezi nebem a zemí se dnes vydáváme také do České Třebové, kde začal už po 22. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka s letošními jubilanty Františkem z Assisi a Ferencem Listem. Dramaturg Jan Lorenz opět zdařile poskládal všechny 4 koncerty a jako už tradičně dal šanci i studentům konzervatoře. První koncert festivalu si nenechala ujít kolegyně Víta Balcarová.
2: Rakouský varhaník Karl Immerfall právě dokončil svoji zkoušku na večerní varhaní koncert a já se ptám, jaký nástroj jste našel tady v České Třebové, jak to tady zní?
3: Ich finde das die Orgel ist ein sehr interessantes, spannendes Instrument.
4: Myslím si, že zdejší nástroj je velice zajímavý a umožňuje hru více stylů, vše je podpořené pěknou akustikou tohoto chrámu.
3: Hier in dieser Kirche bringt.
2: Co jste si připravil pro dnešní večerní varhanní koncert?
3: Das Herzstück des heutigen Programms ist die Improvisation über den Sonnengesang.
4: Ten hlavní program je sluneční píseň svatého Františka, respektive moje improvizace, ale začínám tradičně dílem Johanna Sebastiana Bacha. Je to chorální předehra Otčenáš a končím moderním Olivierem Messiaenem Apparition de l'Église éternelle.
3: Apparition de l'Église.
2: Na dramaturga se obracím s otázkou, jak to bylo s tím textem, který provází tenhle první varhanní koncert.
4: Text vychází z básně svatého Františka z Assisi, jedná se o sluneční píseň a je to tedy překrásná báseň svatého Františka na stvoření, stvoření a život, ale ten text, který na koncertu zazní, tak je daleko obsáhlejší. Jsou to vlastně takové komentáře, které odráží problémy dnešní doby. Je to o životě hodně.
2: Kde jste našel interpreta?
4: Původně byl osloven Alfred Strejček, který na poslední chvíli se nemohl zúčastnit pro zdravotní důvody, ale ta dobrá zpráva je, že posluchači nepřijdou o svého Strejčka a zastoupí tedy mistra Alfreda Jindřich Strejček, který přednese recitaci.
2: A já se obracím tedy na Jindřicha Strejčka. Jaké byly přípravy? Bylo to těžké?
5: Určitě mi to dalo práci a čas. Co se týče samotné básni svatého Františka, tak tento text mi už byl znám, co bylo pro mě výzvou promyslet si ty texty, které doprovází.
6: Buď pochválen, mě Pán, s veškerým svým stvořením, nejvíce Pán z pravého slunce, které dáváte a skrz něž nás posvěcuješ, je krásné a zářivé tím jasné. A je o nejvyšší
2: Co jste tedy připravili?
4: Připravili jsme 4 koncerty, o prvním koncertu jsme již mluvili. Druhý koncert bude ve znamení komorní hudby, nazval jsem ho Komorní pohlazení. Třetí koncert nese název Romantický Ferenc Liszt a svatý František z Assisi. A 4. koncert je věnován studentům Pražské konzervatoře.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to nejznámější politický proces v českých zemích 19. století. Dostal se až na titulní stránky novin v Rakousku a vzpomíná se na něj dodnes. Řeč je o jedné z největších antisemitských kampaní u nás, takzvané Hilsneriádě. Během ní byl v roce 1899 křivě obviněný z rituální vraždy Anežky Hrůzové v Polné židovský mladík Leopold Hilsner. Ten nebyl dodnes rehabilitován. Proč? To je otázka, na kterou se snaží upozornit snímek amerického režiséra Briana Felbra Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner. Na konci září se bude promítat v Praze, v Písku a v Brně. Jak proběhla projekce přímo v Polné, to zjišťovala Noémie Fingerlandová.
1: Kino bylo úplně nabité a byli tam lidé, kterým po generace předávali Hilsnerův příběh. Zasáhla mě reakce katolického kněze, který se mi podíval přímo do očí a řekl: děkuji vám za natočení tohoto filmu. Já nemohu točit filmy, abych měnil lidi, ale co mohu udělat, abych pomohl očistit jméno Leopolda Hilsnera? Myslím, že to hovoří za vše. Takto se ptal zástupce katolické církve ve městě, kde před 127 lety tehdejší katoličtí představitelé bohužel nepomáhali tlumit nepokoje ani krotit hysterii, ale často naopak oheň ještě přiživovali.
2: Upozorňuje režisér snímku Brian Felber. Problém je, že Leopold Hilsner dodnes nebyl rehabilitován, jak vysvětluje právník Lubomír Miller.
3: Leopold Hilsner je stále vinen dvojnásobnou vraždou, a to Anežky Hrůzové a Marie Klímové. Byl za to odsouzen k trestu smrti, který císař František Josef I. zmírnil na doživotí a následující císař Karel potom udělil milost v roce 1918. Leopold Hilsner byl sice propuštěn z vězení, ale ten rozsudek je stále pravomocný.
2: Proč byl z vraždy Anežky Hrůzové obviněn zrovna Hilsner, upřesňuje Brian Felber.
1: Za prvé byl Žid, za druhé byl chudý, nepříliš inteligentní, neměl stálou práci, takže to byl přesně ten typ člověka, u kterého místním nevadilo, kdyby šel za nějaký zločin do vězení. Bydlel s matkou ve velmi malém suterénním bytě, kde prodávali obnošené šaty a podle dohody také museli poskytovat azyl putujícím židovským souvěrcům. Máte tu tedy chlapíka, do jehož bytu hned vedle pracoviště Anežky Hrůzové údajně neustále chodí divní židovští cizinci a k vraždě dojde během svátku Pesach.
2: O 6 let dříve došlo k podobnému případu v Kolíně.
1: Město obvinilo židovskou komunitu z vraždy mladé ženy. Tehdy se ale rozpoutat proces s rituální vraždou nepodařilo. Jenže v roce 1899 už mělo protižidovské hnutí ve Vídni daleko větší sílu. Ve vídeňském parlamentu bylo tolik antisemitských poslanců, že noviny byly připravené chrlit jeden článek za druhým a vytvořit tento narrativ rituální vraždy. A v něm měli perfektního chudého žida jako hlavní hvězdu pro tuto masovou hysterii.
2: Hilsner tedy nebyl žádný hrdina, ale obyčejný nezajímavý člověk. Právě to je podle Felbra i dnes jeden z důvodů, proč ještě nebyl rehabilitován.
3: Nejdřív musí proběhnout řádné soudní řízení. A to může proběhnout například tím, že bude podána stížnost pro porušení zákona. O té stížnosti má rozhodnout ministr spravedlnosti, pokud ji podá, projedná ji Nejvyšší soud České republiky. A pan ministr Jeroným Tejc má nyní tu věc na stole a bude o ní rozhodovat.
2: Říká Lubomír Miller, který se snaží proces obnovit už od roku 2019.
3: Nevypořádaná nespravedlnost zakládá podklad k tomu, aby se konali nespravedlnosti budoucí. Mám tedy za to, že je velmi významné, aby se tato věc dala do pořádku.
2: Uzavírá právník Lubomír Miller.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ježíšovo podobenství o farizeji a celníkovi. Znáte je? Poctivý člen církve, farizeus, se v chrámě modlí a za ním vzadu se modlí úplatný člen společnosti, celník. A Ježíš řekne, že Bůh, k němuž se oba modlili, vyslyšel toho lotra a čestného občana, že nevyslyšel. Podobenství je obraz, obraz malovaný slovy. A tento Ježíšův obraz malovaný slovy nás zneklidňuje a provokuje. Co pak celník, který často podváděl a kolaboroval s římskou okupační mocí, udával své spoluobčany, co pak je lepší než řádný slušný občan? To jako nezáleží na tom, jak žijí? Podvodník, nepodvodník, všechno jedno? To mám poslouchat? A ještě k tomu v kostele? Notabene z Bible? Možná je problém v tom, že jsme se spletli. Stojíme u jiného obrazu. Ten obraz není o tom, kdo je lepší. Ten obraz je o víře. Texty před podobenstvím, to je 18. kapitoly Evangelia podle Lukáše, i texty následující jsou o víře. Jinými slovy, obraz neřeší, kdo je lepší a kdo horší. Na to jsou v Bibli jiné texty a my nemusíme všechny hned splácat dohromady. Takže obraz řeší, co je dobrá, čerstvá víra, víra v akci. Víra, řekl bych, víra nastartovaná, pulzující. A v tu chvíli, kdy je obraz malován, je víra darebáka živá, pulzující. Je mu ve chvíli modlitby zcela jasné, že jeho život závisí zcela a jen na tom, zda ho Bůh přijme. Stojí vzadu, ani oči nezvedne, jen prosí, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jeho víra byla funkční. Bylo mu jasné, že bez Boha je ztracen. Oproti tomu víra celníka funkční nebyla. Pána Boha sice oslovil, ale mluvil v modlitbě o sobě, děkoval, že není jako ostatní, byl se sebou spokojený, Boha k ničemu nepotřeboval. Pulzující víra tam nebyla. A tak nám všem, milí posluchači, především nám, kdo jsme v církvi od malička a známe provoz církve a víme co a jak, především nám přeji, aby nás vědomí, že to všechno víme a známe, aby nás neuklidnilo natolik, že bychom sice k Bohu mluvili, ale vlastně s ním nepočítali. Zvláště my, kostelní lidé, pečujme o svou víru pulzující živou a prosme o ni Ducha Svatého. Pěkný den nám všem, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. Nový bude taky výpočet podpory na bydlení. Sklárna ve Světlé nad Sázavou dnes bude přístupná návštěvníkům. Papež Lev XIV. Povede v Paříži venkovní mši pro víc než 500 000 lidí. Dnešní předpověď počasí hlásí slunečno a bez deště. Teplotní maxima 20 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré dopoledne. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
2: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Od října se taky bude nově vypočítávat podpora na bydlení v superdávce podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle platformy pro sociální bydlení tak ale můžou výši podpory ovlivnit například obecní byty, ve kterých je nájemné nižší než tržní. Tradiční den otevřených dveří ve sklárnách Crystal Bohemia se dnes koná ve Světlé nad Sázavou. Komentované exkurze tam potrvají až do 2 hodin odpoledne. Návštěvníci uvidí celou výrobní cestu skla od rozžhavené pece až po finální produkt. Papež Lev XIV. Dnes povede mši na náměstí Concorde v Paříži. Na náměstí a přilehlý bulvár Champs-Élysées přijde podle organizátorů víc než 500 000 lidí. Papežův návštěvu Francie provází ohromný zájem věřících. Hlava katolické církve je v zemi poprvé po téměř 20 letech.
3: Před večerem vše už na náměstí Concorde stály pódium a tribuny a hudebníci nacvičovali chvalospěvy a litanie. Část bulváru Champs-Élysées a přilehlé ulice, kde budou stát davy lidí, jsou uzavřené pro veřejnost a na místo se dostanou jenom lidé s registrací. Těch je 600 tisíc, mezi nimi i Melissa. Podle ní je papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Z Paříže se Lev 14. přesune do Lourdes na jihu země a návštěvu zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Třince jsou v Tip Sport Extralize dál 100%. Ve čtvrtém kole deklasovali poslední Vítkovice 8-2. Sparta zvítězila v Litvínově 4-1. Dvěma góly se na tom podílel útočník Michal Řepík, který měl radost taky z jubilejního 400. kanadského bodu v nejvyšší soutěži.
4: Je to hezký a znamená to, že jsem trošku starý už, nebo starší, ale jsem za to rád. Když je šance, tak se snažím vystřelit. Dobrý 3 body a teďka nás čeká těžký program. Hrajeme pondělí, úterý, čtvrtek, takže neděle, takže nic jednoduchýho.
0: Pardubice vyhráli v Mladé Boleslavi 4-1. Kladno podlehlo Plzni 3-4 v prodloužení. Karlovy Vary porazili 5-1 České Budějovice. Olomouc prohrála s Kometou Brno 2-4. A britský pilot Mercedesu George Russell ovládl kvalifikaci na velkou cenu Azerbajdžánu vozů Formule 1. V Baku vyhrál před Monačanem Charlesem Leclercem z Ferrari a Australanem Oscarem Piastrem z McLarenu. 15. závod mistrovství světa začne ve 13 hodin. Lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli odstartuje po nehodě v kvalifikaci ze 16. pozice.
1: Počasí.
0: Ve Žďáru nad Sázavou nebo Hubenově je právě teď 8 stupňů, Moravské Budějovice hlásí 11. Přes dnešní den očekáváme slunečno a bez deště. Přidá se slabý proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v našem regionu. Šťastnou cestu všem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla, ty asi ano.
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic, to ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano. Je dobře, ano. Tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch kliví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické věc, krámy,
3: co oblibou říkáš.
2: Také,
3: dobře. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě teplej, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím se jim to líbí.
2: U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuju za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prodotají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová-Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím. Ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu, to je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jablka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálení pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli.
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi na to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na změnu zdravotní pojišťovny pro rok 2027 mají lidé čas do konce září. Třebíč oslaví Den města. Americký prezident Donald Trump podle Wall Street Journal odmítl íránský návrh příměří. Dnešní předpověď počasí hlásí slunečno a bez deště. Teplotní maxima 20 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Do konce září můžou lidé požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Zbývá tedy posledních pár dnů na podání přihlášky online nebo osobně. Klienty vybrané pojišťovny se stanou od začátku příštího roku. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, vysvětluje její mluvčí Viktorie Plívová.
2: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází.
0: U jedné pojišťovny musí klient zůstat vždy alespoň rok, teprve potom jim vzniká nárok na přestup. Měnit pojišťovnu můžou vždy ve dvou termínech, buď na podzim nebo na jaře. Podle ředitele Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Martina Balady toho každoročně využije zhruba 60 tisíc lidí. Tradiční rodinný festival Den města se dnes koná v Třebíči. Hlavní program bude na Karlově náměstí. Pro návštěvníky jsou od 1 hodiny odpoledne až do 10 hodin večer připravená hudební vystoupení. Pokračuje tisková mluvčí Třebíče Iriny Martakidisová.
3: Během celého dne navíc můžete zdarma navštívit městské památky a muzeum a vychutnat si spoustu skvělého jídla a pití od třebíčských podniků. Do centra se dostanete úplně bez starostí. Městská hromadná doprava je po celý den zdarma a na sdílená kola Nextbike máte rovnou 60 minut zdarma pro každého.
0: Prezident Spojených států Donald Trump podle listu Wall Street Journal odmítl íránský návrh na příměří. Americký deník napsal, že šéf Bílého domu po listopadových volbách do kongresu očekává obnovení bombardování blízkovýchodní země. Tehran předtím předložil Washingtonu mírovou dohodu, na základě které by do 7 dnů od jejího uzavření otevřel Hormuzský průliv. Oznámil to íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Šéf íránské diplomacie uvedl, že Spojené státy musí splnit jisté podmínky obsažené v memorandu o porozumění. To Washington a Teherán podepsali v červnu.
1: Sport.
0: Po zlatu v klasickém vodním slalomu čeká kajakáře Jakuba Krejčího na mistrovství Evropy boj o obhajobu titulu v kajakkrosu. Na startu závěrečného závodu šampionátu budou taky Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta a mezi ženami Olga Samková, Kateřina Beková a Tereza Kneblová. Ta v pátek na kánoji získala bronz. Kánoista Lukáš Kratochvíl byl při debutu na mistrovství Evropy stříbrný.
1: Počasí.
0: V Humpolci nebo Moravských Budějovicích je teď 15 stupňů, v Černovicích 13. Přes dnešní den očekáváme slunečno a bez deště. Přidá se slabý proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Obrataní a Lejčkovem se zhruba před 30 minutami srazila dvě auta. Průjezd je tam možný s opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezký sobotní den při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, to vám od mikrofonu přeje Hela Bořáková. V následujících 60 minutách vám nabídneme sestřih toho nejlepšího z hostů dobrého dopoledne tohoto týdne. Budeme si povídat s umělcem, který vystupuje pod pseudonymem Táta, tedy malířem Vratislavem Staňkem. Přidáme i zajímavé povídání s bývalou ředitelkou základní umělecké školy ve Šťáře nad Sázavou, Danou Foralovou. Středečním hostem dobrého dopoledne byl ředitel festivalu Knihlava Nikolas Kourek společně s edukátorkou Jihlavské knihovny Radkou Zpěváčkovou. Ve čtvrtek jsme si povídali o správné komunikaci se Zdeňkou Masopustovou a pátek patřil zemědělství. Naším hostem byl místopředseda a zootechnik DVP Pišel, pan inženýr Filip Dvořák, který nám přiblížil úspěch jejich družstva právě na Národní výstavě českého strakatého skotu. O následující 60 minut je postaráno. Já vám přeji nerušený poslech.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: pasuje viac môj.
1: Posloucháte sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne. I přesto, že se 30 let věnoval bojovým sportům, jako je taekwondo a kickbox, rozhodl se začít malovat. A co víc, jeho obrazy mají velký úspěch. Pojďte si poslechnout rozhovor s umělcem zvaným Táta. V běžném životě ho samozřejmě můžete znát pod jménem Vratislav Staněk. V čem následoval cestu svých bojových mistrů? Tady je odpověď.
2: Jak jsme se tady i bavili mimo vysílání, tak mý kamarádi de facto na to reagují tím, že kdysi bývaly takové ty slavné filmy v 90. kde tam hrál Jean-Claude Van Damme a i slavný herec Bolo Young. A on tam v jednom filmu říkal, dlouho jsem cvičil, teď maluji. Jo, a já si podle toho dělám trošku takovou srandu, že vlastně jdu v těchto z těch stopách a můžu tenhle ten slogan klidně používat. Jo. A je fakt, že spousta těch mistrů, tak jejich asi nejvyšší meta je, když opustí de facto to fyzické cvičení a třeba se zabývají malbou, kaligrafií, nebo se zabývají třeba pěstováním nějaké zahrádky a tak. Takže možná mě to ještě čeká.
1: Řekněte mi, pamatujete si ještě svůj úplně první obraz?
2: Ano, já ho mám i doma. Je to vlastně medvěd, který chytá jako lososy v nějaké kanadské řece. A to byl vlastně ten obrázek, který jsem dělal v lednu 2021. Nicméně, nyní na vernisáži, kterou jsem měl vlastně teď 3. září, mi tam kamarád ukazoval, že má doma můj obrázek. A já teda nevím, jestli jsem ho, kdy jsem ho maloval, ale bylo to někdy na přelomu roku 2000. A on mi tam ukazoval, že má barevný obraz ode mě podepsaný mým příjmením Staněk. A tak jsem mu říkal, že mám vlastně jako vzácný obraz, protože já se dneska podepisuju Táta s dvěma A. A říkám mu, no tak to si prostě asi nech, protože jestli já někdy budu třeba slavnej a budou se ty mý obrázky třeba víc prodávat, tak ty máš teda raritu.
1: Jak vzniklo to vaše umělecké jméno Táta?
2: Ono to má spojitost vlastně s tou mojí nejmladší dcerkou, s Emičkou, protože vlastně já jsem u ní začal pozorovat už od jejího raného věku, možná jestli jí bylo 5 let, a kreslila si, a hlavně si kreslila furt a všude, jo. Tak já jsem viděl, jaký má obrovský talent vlastně na kresbu, nebo na tvorbu jako takovou. A tak nějak jsem si jako rozpomněl na ty svý právě mladý léta, kdy mě to ohromně bavilo a vlastně jsem taky na to měl jako talent. A řekl jsem si, že by to bylo jako zajímavé, vlastně takový jako pojítko, že jsem to vlastně znovu objevil, tu svoji touhu a chuť malovat v době, kdy jsem se stal tátou. Mm-hmm. A tak jsem si říkal, dobře, tak já zkusím místo příjmení Staněk, i když vlastně, když bych používal Vratislav Staněk, ono je to velmi komplikovaný jméno, já jsem se s tím setkal i na soutěžích v zahraničí, kde ho ani neuměli vyslovit a já jsem ani nevěděl, koho vyvolávají na to, na to zápasiště, protože jsem jim nerozuměl. A tak jsem si říkal, že zkusím vlastně používat pseudonym Táta, protože i dříve vlastně v minulosti i třeba slavní malíři jako Toyen a jiní používali vlastně jakoby přezdívky nebo pseudonymy. Takže já teďka vlastně používám Táta, který mezi má 2 A, aby tam vlastně nahradilo jakoby tu čárku. Mm-hmm. A aby to bylo tak nějak jakoby čitelnější.
1: Celý rozhovor s umělcem Tátou, tedy Vratislavem Staňkem, i jeho krásné obrazy si můžete poslechnout a prohlédnout na našem webu vysočina.rozhlas.cz. A za chvíli si rozhodně poslechněte rozhovor s bývalou ředitelkou Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou, Danou Foralovou.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Téměř dvě desetiletí stála v čele základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou a 26 let působila i jako sbormistryně žďáráčku. Dana Foralová byla tento týden hostem našeho vysílání. V současné době působí na postu zástupkyně ředitele základní umělecké školy ve Žďáře nad Sázavou. V dopoledním rozhovoru jsem se mimo jiné ptala i na to, co se jí podařilo změnit nebo posunout tak, že z toho má ještě do dneška dobrý pocit. Tady je odpověď.
1: Naše škola je vlastně z roku 79-80, takže již je mnohé potřeba na ní opravit, dokončit, předělat a tak dále. Takže na tom jsme pracovali, aby se nám ta škola líbila, protože začátku se nám v tom roce 2007 teda moc nelíbila. Tak jsme samozřejmě chtěli tu školu změnit. Nebyla jsem to jenom já, ale byl to tým lidí, kteří mě v tom velmi pomáhali a chtěli to změnit také. Jo. Takže určitě bylo fajn, že jak jsme se dostali vlastně pod z kraje pod obec, to znamená pod Žďár nad Sázavou, tak i město bylo k nám vstřícnější a vlastně spolu s městem jsme zorganizovali nebo uskutečnili, lépe řečeno, jsme uskutečnili zateplení budovy a novou fasádu. Takže ta škola získala úplně nový kabát, což každé škole pomůže a vyměnili jsme také okna stará, že jo. Takže to je vždycky ta docela velký počin, který vlastně tu školu zvedne. Tak to bylo první, ano, a takové opravdu velké. No a pak jsme se celou dobu snažili dokupovat nástroje, aby bylo, teda, aby žáci, kteří třeba si nemohou ten nástroj dovolit koupit, nebo potřebují třeba čtvrtky, půlky housle, které se za chvilku odloží, tak aby je mohli dostat půjčené. Takže o to se usiluje celou tu dobu. Učitelé mají možnost si říct, jaké nástroje potřebují a dokupujeme, protože tohle je velmi důležitá věc pro školu. No a pak jsme také se nám podařilo uskutečnit koupě nového klavírního křídla, protože to staré tam bylo z roku 79, byl to sice kvalitní Petrov, ale už měl své za sebou a koupili jsme August Förster, jeli jsme s celou školou vybírat ten správný.
0: Celou
1: jako celou školou ne, ale s celým autobusem, to jsem zapomněla.
0: Já už jsem myslela, že vyrazili studenti, pěkně žáci.
1: To je pravda, ale my jsme vzali autobus, kdo se přihlásil, tak mohli jet rodiče, děti, samozřejmě učitelé, pak jsme spolu vzali ještě náš pan zástupce František Dvořák s sebou i techniky.
0: Ano.
1: A přijeli jsme do tam, kde se vyrábějí Augusty Förstry, předali, ukázali nám tři nástroje, které byly možné koupit. No a teď žáci hráli, učitelé hráli, děti hráli, teď učit všichni jsme tam rozebírali, co má jak lepší výšky, co má tohle a takhle. A technici se na to podívali a vybrali jsme nový klavír. Takže to bylo fajn, že nám pomohlo město i kraj k tomuto nástroji, který máme teďka u nás v sále. Zakoupili jsme taky na dotaci čembalo, takže máme i vyhnálkovo čembalo úplně nové a spoustu dalších nástrojů, které si teďka úplně nespomenu. No,
0: já myslím, že to je velká spousta, Danuško, že vzpomínat si nemusíte, ono je toho hodně, ale je třeba něco, když teď jako budem trošku negativnější, co se vám třeba v rámci toho vašeho postu ředitelky jako nepodařilo, co jste chtěla a máte z toho takový ten pocit, že to není dotáhnuté?
1: Tak určitě není dotažená jedna věc. Naše škola v roce 27-28 oslaví sté výročí. Mám pocit, že po Jihlavské škole je to druhá nejstarší vlastně základní umělecká škola v našem kraji. A určitě náš sál, který je z toho roku 80, tak ten by si zasloužil opravdu generální opravu, tak jak se to stalo tady ve všech okolních Zuškách.
0: Celý rozhovor s Danou Foralovou si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Včera oficiálně odstartovala Knihlava. No a příští týden bude týden knihoven. Proto jsme si v dopoledním rozhovoru povídali s ředitelem Knihlavy, a to Nikolasem Kourkem, a taky edukátorkou městské knihovny Jihlava, Radkou Zpěváčkovou. Za chvíli si rozhovor poslechněte.
2: Kup mi den, kup mi noc.

0: Počínaje včerejším dnem, 12. hodinou, odstartovala v Jihlavě Knihlava, její třetí ročník. Právě o tom jsem si povídala s ředitelem festivalu Nikolasem Kourkem a taky Radkou Zpěváčkovou, která dělá edukátorku v Jihlavské knihovně. Protože právě knihovna s Knihlavou spolupracuje. Jaké zajímavé osobnosti a spisovatele na Knihlavě potkáme, to si pojďte poslechnout právě teď.
1: Můžete se těšit na Petra Borkovce, Petru Hůlovou, Alenu Machoninovou, Anu Bolavou, Lucie Fowlerovou. To si myslím, že taky může být zajímavá diskuze, protože tyhle ty dvě spisovatelky dáváme do jedné diskuze, kterou bude vést Barbora Voříšková. Takže tam budeme rozebírat téma ženy, literatura a šílenství. Zároveň třeba budeme mít i diskuzi cenu literární kritiky, kterou jsme s A2 spolu založili právě proto, aby literární časopisy a kritici měli nějakou svoji cenu, protože je to dost odlišný od toho, co třeba, jak se oceňuje Magnesia Litera. Bude se tam vlastně řešit jako současná česká próza, což si myslím, že je vždycky jako zajímavý. Samozřejmě tady spoustu vítězů ceny literárních kritiků, držitelů Magnesie Litery, takže já si myslím, že každý si tam něco najde. Možná ještě třeba zajímavá diskuze může být dětská literatura a ideologie, kde se vlastně budeme dívat na dětské knížky z pohledu ideologie.
0: Jak se vůbec proměňují ty dětské knížky? Jak to vnímáte třeba i vy osobně? Mění se v něčem nějak zásadně?
1: Myslím si, že jich je daleko víc. Myslím si, že ten výběr je teďka jakoby obrovský, že i český nakladatelství máme super. U nás bude Meandr třeba, který má jako krásný dětský knížky, ale pak třeba tady Baobab, který opravdu dělá krásný ilustrovaný knížky. Jako, takže ta dětská literatura takhle, si myslím, že tam ten výběr je obrovský. Ale zároveň tím, jak je obrovský, tak je tam taky jako spoustu jako divností a my se spíš budeme tady dívat na možná asi jako historickou, možná jako současné věci, ale jo, že něco byl, některé knihy prostě dětský v sobě nesou opravdu jako nějaký ideologie, ať už nějakou křesťanskou, jo, nebo možná jako i fašistickou, nebo i komunistickou, to záleží jakoby na tom titulu. A to je vlastně zajímavý, protože člověk takhle tu dětskou literaturu nečte, vlastně si to nedomyslí. A já si myslím, že fajn se takhle nad tím jako zpětně třeba podívat, co jsme četli a jak nás to mohlo ovlivnit.
0: Určitě. Dá se říct, co dává knihovně Knihlava a co Knihlavě knihovna?
2: Já myslím, že se docela dobře doplňujeme za nás, teda tak vnímám. A my tam jako knihovna částečně přinášíme nějaký zázemí, kontakt se školami a vlastně potom s místními čtenáři. No a Knihlavu vidím, že nám přináší hlavně ty autory, zajímaví nakladatelé, za kterými bychom často museli za hranice Jihlavy do větších měst. Tak nevím, jestli k tomu má něco ještě Nikola.
1: Jo, určitě. A myslím si, že vlastně i v knihovně je čtenářský klub Daněk a loni bylo třeba hezký, že právě si načetli knihu Lover Fighter od Kristiny Hamplový předtím, než byla ta diskuze. Bylo pak vlastně jako hezký pozorovat jako to setkání s tou autorkou, takže a zároveň taky si myslím, že je fajn, že to nutí potom ty lidi si říct, jako třeba si nekoupí tu knihu, ale pak jdou do knihovny a najdou si ji tam a tím se ten inventář té knihovny taky nějak jako zkvalitňuje, si myslím.
0: Celý rozhovor na téma Knihlava a týden knihoven si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za pár minut vás pro změnu v sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne naučíme správně komunikovat se Zdeňkou Masopustovou.

0: dopolední Českého rozhlasu Vysočina otevřeli taky téma správné komunikace. Je to o tom, jak umíme komunikovat, nebo o tom, jak nasloucháme těm druhým? To nám vysvětlila Zdeňka Masopustová z vzdělávacího centra Basic.
1: No, já bych řekla, že to má blíž k tomu naslouchání, ale dobrá komunikace, když jsme si řekli takového něco, co je dobrého, je to něco, z čeho máme dobrý pocit. Mm-hmm. Že si doopravdy s tím člověkem rozumíme a někdy si doopravdy popovídáme hodně a pronese tam hodně slov a ten druhý nám naslouchá, odpovídá. Někdy třeba ani s tím člověkem nemusíme tolik mluvit, ale cítíme se s ním dobře. A taky bychom mohli říct, že to je dobrá komunikace, když si řekneme 3-4 slova.
0: Mm-hmm. Proč se podle vás třeba stává i to, že z obyčejného rozhovoru to sklouzne do konfliktu, co často bývá tím problémem, že ten konflikt nastane? Mm-hmm.
1: Určitě. Ono vlastně ta komunikace jako taková je, vemte si, že my jsme jako máme člověk, máme nějakou mysl a teď ta mysl dělá neustále nějaký záznamy. A já když dělám hodně přednášky ve školkách, nebo i u nás vlastně v tom centru ohledně komunikace, tak si vemte, že my s čímkoliv se v životě setkáme, cokoliv nám někdo řekne, tak my si o tom uděláme do té svojí mysli záznam. Mm-hmm. A máme tam to strašně moc záznamu. A teď to záleží ten člověk, v čem vyrůstá, co ho obklopuje, jaké má zkušenosti, tak to tam máme. A teď pak už jenom stačí, že třeba někdo se na mě podívá nějakým způsobem a já už to mám v minulosti spojený. Aha, když se na mě někdo takhle dívá, tak bude křičet. Já už mám třeba strach a zahájím protiútok nebo uteču. Že to nemá nic úplně společného třeba ani s tím člověkem, ale má to společného něco se mnou. Uh-huh. Že člověk nedokáže porovnávat třeba doopravdy teď je tady ta situace, takže přítomnost a má ji promíchanou z minulosti. Že se člověk nedokáže některý odpojit od té minulosti a bere si to jenom prostě akce, reakce. Tam je to hodně třeba vidět, že mezi rodičem a dítětem, protože ten rodič kolikrát řekne tomu dítěti, ty jsi to udělal špatně, tohle to máš blbě, jdi se převlíknout, jak to jdeš. A máme to tam spojený s takovou bolestí a že ten rodič nás tady peskuje a jde takhle po nás. Mm-hmm. A teď ten rodič se jenom podívá a ani nic neříká. A to dítě už tam má jenom reakci a už řekne, co zase na mě máš. Uhum. A ten rodič ani nic nemusí říct.
0: Ono je to vlastně o nás. My musíme o nás. Začít ano. U sebe. Mm. Jak tohle ale napravit? Je na to nějaký lék, nějaká rada, cesta?
1: Tak určitě, já nechci, aby to znělo jako reklama. My na to děláme komunikační kurzy, jak pro děti, tak pro dospělé, kde opravdu ty lidi se učí naslouchat. Uhum. A nebo i čeli takovým různým tím zraním, kterým vlastně přišli v životě. Ale je to dobrý, když se člověk jako odstraní ze sociálních sítí, jde se jenom projít a dívá se kolem sebe. Pozoruje lidi, vidí, že ty lidi nejsou nebezpeční, začne naslouchat. A když bych chtěl nějakým způsobem reagovat, tak zkuste jenom mlčet a zkuste poslouchat. To je takový lék, ale ono je hodně důležité, jak jsme si říkali, že člověk může mít to, čemu rozumí, tak se třeba i vzdělávat ohledně vlastně těch vztahů, jak ty vztahy fungují, proč to ty lidi třeba říkají a i rozumět třeba i emocím, že někdy na nás někdo něco vypálí, ale ono to nemá s námi nic společného, takže nemusíme na plno věcí ani reagovat.
0: No je fakt, že když to nás člověk vypálí, tak mnohdy nejsme schopni z toho šoku udělat ten rozbor, že to vlastně o nás vlastně není, že ten problém má třeba často i ta protistrana, ale co třeba dělat v okamžiku, kdy u nás ty emoce začnou jako stoupat. My si uvědomujeme, že to je ten nepříjemný okamžik, kdy možná za chvíli vybuchneme. Má smysl třeba ten rozhovor nějakým způsobem na chvíli přerušit, tak nějak najít ten osobní klid a začít znova?
1: Tak já jsem toho názoru, že když to ve mně bobtná a vybouchla bych, tak je lepší doopravdy zůstat v klidu, mlčet a radši odejít, jít na procházku a prostě chodit, dokud se z toho člověk nevychodí a neuklidní se, protože kolikrát udělá pak víc škody než užitku, když takhle bouchne někde.
0: Celý rozhovor se Zdeňkou Masopustovou si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz a už za pár minut nabídneme další zajímavé povídání. Minulý týden proběhla v Radešinské Svratce národní výstava českého strakatého skotu. V kategorii mladší šampionka uspěla kráva se jménem Umbria z DVP Pišel a právě inženýr Filip Dvořák, místopředseda družstva a taky zootechnik byl naším hostem.

Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Posloucháte sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů dobrého dopoledne. Minulý týden na Národní výstavě dnů českého strakatého skotu excelovalo družstvo vlastníků půdy Pišel. Proto byl mým hostem inženýr Filip Dvořák, který zde působí jako místopředseda a také zootechnik. Krom toho, že jsme probrali úspěchy na Národní výstavě, tak jsme se také zaměřili na supermarkety a nás, konzumenty. Třeba když se rozhodujeme mezi dánským a českým jogurtem, dáváme přednost tomu dánskému, protože je levnější. Ale chováme se tak i v případě hovězího masa? Tady je odpověď.
1: Hovězí maso je takový specifický produkt. Vrchol vlastně, když jdete do restaurace nebo do jakéhokoliv obchodu, tak vrchol blaha pro českého spotřebitele, nebo co já jsem aspoň zaznamenal, tak je prostě hovězí maso z argentinských bíčků. Je to něco, co je jako medializováno a všichni to mají strašně rádi. Troufnu si říct, že kdyby věděli ti všichni, co to mají strašně rádi, jak probíhá výkrm jatečných bíků, častěji volků v Jižní Americe, tak by si ho už asi možná nikdy nedali. Jejich obrovská výhoda je, že sem plují lodí. To znamená, že to maso je fakt vyzrálé, je křehké. To je obrovská výhoda proti tomu našemu českému hovězímu. To je asi ta jediná výhoda. Kdybychom dokázali jako zpracovatelé v České republice nechat to hovězí maso uzrát tak, jak by mělo být uzrálé, tak by jsme, myslím si, strčili argentinské maso úplně do kapsy. A je dost jako bolavé vidět, že my v České republice kopeme za to, aby všechno bylo v malém a lokální, což je dobře, já jsem pro, ať je všechno lokální, ale pak vlastně podporujeme tímhle způsobem jihoamerické feedloty, což je taková obrovská ohrada, kde je ne 10, 20, ale v jedné ohradě třeba 5000 bíků, kteří se krmí a pro snadnější manipulaci tak jsou vykastrovaní, aby to byli volci, to znamená, že nemají takovou růstovou intenzitu, to znamená, že se jim přidávají do krmiva růstové stimulanty a tohle my bereme za vrchol luxusu v České republice. Tohle maso, které k nám připluje přes půlku světa, jediný jeho výhoda je v tom, že prostě vyzraje po té cestě sem.
0: To budou krásné víkendy, teď všichni budou říkat, tak toho hovězího bíčka si dneska nedávám. Tohohle ne, protože jsem poslouchal Český rozhlas Vysočina, ale teď možná zvážníme. Hodně se mluví o tom, že v zemědělství přeci jenom stárne a chybí tam mladí lidé. Můžete tohle potvrdit?
1: Určitě můžu. On jako v dnešní době sehnat mladého člověka, který chce pracovat minimálně v živočišné výrobě, v té rostlinné, tam je to ještě jakž takž, protože tam jsou ty stroje velké a ty traktory moderní, tak jako mladí kluci se do toho trošku hrnou, ale ta živočišná výroba je tímhle hodně limitovaná. K nám, když chodí exkurze třeba ze středních zemědělských škol a já se ptám studentů, jestli by někdy chtěli dělat dojíče krav, tak mi řeknou, jestli jsem se úplně nezbláznil. A když se jich na druhou stranu zeptám, jestli by chtěli dělat operátora robotického dojení, tak neříkám, že se přihlásí všichni, ale ten les rukou je daleko výraznější. To znamená, v souvislosti s tím, aby jsme natáhli mladé lidi do zemědělství a do živočišné výroby, tak hold prostě budeme muset více modernizovat.
0: Úplně poslední závěrečná otázka. Když se pohybujeme po Vysočině, třeba klidně autem, vidíme ty pole, stáda, krav, co byste chtěl, aby si každý z nás uvědomil o práci zemědělců, kterou většinou vůbec často nevidíme?
1: Já bych hrozně chtěl, aby si uvědomili, že nejsme nepřátelé. České zemědělství je v posledních letech strašně medializováno a strašně demonizováno. Vlastně v některých případech asi oprávněně, to nebudu rozporovat, ale chtěl bych, aby lidé viděli to české zemědělství z toho nejlepšího úhlu pohledu. Prostě jako pracujeme 365 dní v roce a teď to bude znít strašně ješitně, ale každý z nás toho zemědělce pětkrát denně potřebuje, protože se prostě pětkrát denně musíme najíst. Někdo třikrát, někdo šestkrát. A to bych si moc přál, aby lidé neviděli nepřátelé, ale aby zemědělce brali jako někoho, kdo jim každý den pětkrát denně dá na stůl něco, co můžou jíst.
0: Celý rozhovor s Filipem Dvořákem i o tom, jak se krávy chystají na Národní výstavu, si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí Hela Dvořáková a budu se na vás těšit zase v úterý po 9. hodině. Naslyšenou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Začínají svatováclavské slavnosti. Brněnská T Arena se o víkendu poprvé představí veřejnosti. Hokejisté Jihlavy budou hrát v Maxalize se Zlínem, Třebíč nastoupí na ledě Slávie. Bude polojasnost jasno s teplotami do 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Tradiční svatováclavské slavnosti pořádají tento víkend města a obce na Vysočině. Kromě jednodenních akcí se konají i 2 celovíkendové. Vedle příjezdu svatého Václava jeho družiny nabídnou i koncerty, řemeslné trhy a poutové atrakce.
3: Například na Medlově na Žďársku se v sobotu odpoledne uskuteční tvořivé dílničky pro rodiny s dětmi. V neděli si svatého Václava připomene i Telč, kde budou kromě příjezdu světce připravené i farmářské a řemeslné trhy. Po celý víkend se pak konají ve Světlé nad Sázavou a Novém Veselí na Žďársku tradiční svatováclavské pouti. Ve Světlé bude navíc pro zájemce přístupné i středověké podzemí. Vít Holoubek, Český rozhlas.
2: Nová multifunkční hala na brněnském výstavišti se dnes a zítra ještě před úplným dokončením představí veřejnosti. Lidé, kteří se předem zaregistrovali, se podívají přímo do haly. Kapacita prohlídek je už vyčerpaná. Návštěvníci, kteří se dovnitř nedostanou, si interiér prohlédnou prostřednictvím videa na velkoplošných obrazovkách. Šéf představenstva té arény a brněnský radní Petr Kratochvíl z ODS upozorňuje, že v hale stále pracují dělníci.
4: Těch dokončovacích prací je samozřejmě množství. Pořád je to stavba, má to nějaké bezpečnostní opatření, tak jsme se to rozhodli touto formou. Návštěvníkům neukážeme celou halu, bude to skutečně jako krátká výseč, ale odnesou si z toho nějaký zážitek, třeba i nějaké fotky, nějaký selfie a tak dále a dostanou se dovnitř před tím vlastním slavnostním otevřením.
2: Po výbuchu a následném zřícení budovy v centru řeckých Athén zemřela jedna žena, dalších 5 lidí je pohřešovaných. Informovali o tom tamní hasiči. Záchranáři pátrali po starším páru, který v domě bydlel, a 4 ubytovaných turistech. Dnes ráno našli tělo mladé ženy. 3 lidé jsou po páteční explozi zranění. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu.
0: Sport.
2: Hokejisté Jihlavy a Třebíče nastoupí do zápasu 7. kola Maxaligy. Duklu čeká repríza finále minulé sezony proti Zlínu.
5: Obhájci titulu z Jihlavy hráli se Zlínem v minulém ročníku 2. ligy hned 11krát a 7krát z toho zvítězili. Dukla ale teď v úvodních 6 kolech nové sezony vyhrála jen jednou a v tabulce Maxaligy je 10. Vicemistr ze Zlína je zatím 12. Utkání Jihlava Zlín začne v 17.30, už v 15 hodin nastoupí Třebíč na ledě pražské Slávie. Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V Jihlavě a Černovicích teď mají 16 stupňů, v Přibyslavi 14, bude polojasno až jasno s teplotami od 17 do 20 stupňů, přidá se slabý jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S omezením počítejte na silnici 37 k Křižanovi a také ve Velké Býteši. Pracují tam silničáři.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 12 hodin 4 minuty, sobota 26. září a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji dobrou chuť k obědu, hezké poledne, prima poslech a taky připomínám, telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99. Jako každý den i dnes začínají písničky pro Vysočinu.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
6: Tak už víte, jakou si dneska necháte zahrát? tomu přidáme vzkaz, pozdrav a gratulaci a je to hotové. Těším se na vaše zavolání a posílám Petra Kotvalda, který říká, že kde kdo je dál.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme se podívat za paní Alenou, která se dnes dovolala jako první. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Alena z Vladislavy. Zdravím vás, pane Jožo, i všechny posluchače. A v neděli 27. září oslaví krásné narozeniny moje vnučka Lucie Sokolová z Čáslavy. Celá rodina jí přeje hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a ať jí dělají pořád radost synové Štěpánek a Adámek. A pro radost posíláme písničku od Mariana Vojska Lásko se laví. A vám, pane Jožo, děkuji. A písnička je pro vás i pro všechny posluchače.
1: Já také děkuji za vaše milá slova. Gratuluji i já vaší vnučce a posíláme písničku. Co vy na to?
2: Děkuji.
1: Nemáte vůbec zač. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Marián Vojtko, Malá Skoslaví. Pokud dnes odpoledne budete mít cestu do Brna, tak se zajděte podívat v té nové hale, jak jsme informovali i ve zprávách, že se tam koná takový něco jako by den otevřených dveří, i když ty prohlídky vevnitř už jsou vyprodané, respektive zamluvené, protože vstup je zdarma, tak před halou bude mnoho vystupujících a odpoledne mimo jiné i Marián Vojtko. Ale pojďme za dalším písničkovým přáním. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pane Marie Susobí, já bych prosila zahrát písničku pro naši vnučku Lindu Hralovou do Herálce k jejím narozeninám a pro Honzíka Fikara do České Bělé také k jeho narozeninám. Mm-hmm. Oběma přejeme za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, kamarádů a úspěchu ve škole a Lindě, ať se daří v aerobiku. Přání se připojí také babička a děda Hralovi z Herálce a vybrala jsem písničku od Evy Farné, Neříkej, co má se stát, to by bylo všechno.
0: Výborně, k přání se předáváme i my z Českého rozhlasu Vysočina a pochopitelně i Eva Farná. Naslyšenou, hezkou sobotu.
1: Taky, vám taky děkuju, naschranou.

0: Neříkej, co má se stát. Eva Farná rozpívala a my se můžeme podívat do Bystřice nad Pernštejnem, odkud nám volá pan Tomáš. Dobrý den.
1: Dobrý den, takže já bych chtěl nechat zahrát písničku manželce, Verče Dorovnýho, Ludvíkom, Bláhom a všem, co nás znají. A přejem paní Jakubičkovej, ať se nám brzo vozve. Děkujeme a nashledanou.
0: Mějte se hezky, vybral jste mašinku a vlastně Turbulence taky posíláme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 22 155 49 99. Telefonní linka i pro vaše hudební přání funguje jako vždycky, každý den, mezi 12 a 13 hodinou, tedy skoro ještě 3/4 hodiny. Máme na to splnit vaše přání.

0: Mýty, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotním díle se vydáme po stopách Henryho Morgana, krále karibských pirátů ze 17. století. Inspiroval i tvůrce Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem. Stále je plný záhad. Kde se skrývá jeho údajný poklad? A co se skutečně stalo s jeho tělem po smrti?
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155.

0: 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pokračujeme s dalším telefonickým přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Božena a chtěla bych dneska zahrát Haně Řípový z Havlíčkova Brodu. Má dneska narozeniny. Zítra má narozeniny Patrik Cakl, taky z Havlíčkova Brodu. A v pondělí Dáda Skálová z Okrouhlice a 8. října Jitka Caklová z Brodu. Takže hlavně zdravíčko a to je vše.
1: Výborně, vybrala jste písničku Holka s bílou halenou od Jakuba Smolíka. Je to tak v pořádku?
2: Je to tak. Děkuju.
1: Výborně, není zač, přidávám se k vašim pozdravům a posílám písničku. Naslyšenou. 22 155 49 99. Jakou písničku zahrajeme vám?
3: Trochu větší nos a váha.

0: Pan Vítek je na telefonu a já ho zdravím do Třebíče a přeji hezké brzké odpoledne. Dobrý den.
1: Tak hezké brzké odpoledne přeju a já vám samozřejmě. A písničku, na který jsme se domluvili, že chci zahrát, tak je hlavně pro manželku, pro maminku, pro děti, pro všechny, kterým nedá nikdo zahrát. A pro Václava Trnovského, který má dneska narozeniny, takže milej Václave, všechno nejlepší a hodně zdraví. Už jste to tam, ať to nezdržuje.
0: Bludička Julie přichází s Haničkou Zagorovou. Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Ať máte hezký den. Už to hraje.

sobotní písničky pro Vysočinu pokračují a já teď je předám trošku zpětně jedno přání, protože jsme už Evu Farnou hráli a já k ní přidám ještě jedno přání, snad mi to odpustíte. Prosím zahrát k svátku pro snachu a vnučku Andreu Semrádovou, všechno nejlepší přeje babi s rodinou Evu Farnou. Děkuji, tak Evu Farnou jsme hráli a byla tedy i pro snachu a vnučku Andreu Semrádovou. Teď budeme hrát Rudolfa Cortéze, Váš dům šel spát, a je to díky této SMS-ce. Prosím, zahrajte mi Váš dům šel spát. Děkuji vám, Jarka. Ano, to jsem možná ještě dnes nezdůrazňoval, i SMSky můžete posílat, objednávat písničky. Ta zpráva, krátká textová, by měla být napsaná ve tvaru píseň, potom mezeru, uděláte a napíšete váš text v maximální délce 150 znaků, bez diakritiky všechno, bez háčku a čárek, na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny a teď už je tady čas a prostor pro Rudolfa Cortéze. Váš dům šel spát.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Prosím, zahrajte mé přítelkyni Iloně. Iloně oddělena. Miluju tě pro radost. Děkuji, Standa. Tak písnička je smutná, krásná a připravená, abychom si ji poslechli.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Dobrý den, to je přání, které k nám dorazilo přes naše webové stránky. To je taky varianta, nevím, jestli jsem ji zmiňoval. Pro jistotu připomenu vysočina.rozhlas.cz. To je internetová stránka Českého rozhlasu Vysočina, kde najdete i formulář písniček pro Vysočinu. Tak ještě jednou dobrý den, zahrajte pro Haničku a tetu Maru písničku Víno od kapely Činasky, kterou mají obě dvě moc rádi. Aspoň doufám. Podepsán Josef. Tak posíláme a na zdraví přejeme. Zase.

A plníme další přání. Opět SMSky. Dobrý den, zahrajte píseň Pohádka od Plíhala pro moji ženu Radku ke kulatým narozeninám. Díky, Standa. No tak přejeme všechno nejlepší a Karla Plíhala s pohádkou rádi posíláme.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princesna zářila štěstím, hotelu nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, nakrkl pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, švatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousti úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí k veliké veselce, paprsky lucren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v otřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátnej se zohybá protučné splopitné a k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí pět bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou jste do kapsy a jedno do břicha. Nále se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

a plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už neplatí buchtama za skutky. Sudičky se smolí kádrové osudky. Obložen prošlými dlužními úpisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Zdravím všechny, přeji hezké odpoledne a prosím o zahrání písničky Rodeo. Díky, Dáša. Tak to je další SMSka, která k nám byla doručena, já jsem ji přečetl a o zbytek se postará Eva Pilarová. A Staba Rodeo, pochopitelně, jak paní Dáša vybrala. No a splníme i vaše přání, třeba mi zavolejte. Ještě máme čas, 22 155 49 99.

0: Prosím o zahrání písně od Jiřího Suchého, kdykoliv, kdekoliv. Děkuji a přeji všem pěkný den. Karla. Paní Karlo, písnička přichází mezi nás a věřím, že udělá radost.
1: To dávno vše obecně známý je, že někdo žije a jiné.

0: kdekoliv. Když si mě najde, to potěšení, že jsem živ.
1: Sobotní písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání, pomalu ale jistě končí, ty další se chystají, budou tady zase zítra mezi 12 a 13 hodinou, ale vysílání Českého rozhlasu Vysočina samozřejmě pokračuje i po 13. hodině, úderem 13. zprávy s Jeremírem Kulhánkem, po 13. s Pavlem Kudrnou, vyrazíme na výlety, no a po 14. se na vás opět bude těšit moje maličkost, já jsem Jože Kolář, děkuji za vaši mnou společnost a přeji vám stále příjemný a pohodový prodloužený víkend s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Tohle je Saragoza Band a jejich klasika. Zapadak.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Žďárští plavci se pokusí překonat 43 let starý rekord. Policisté varují před silnějším provozem o prodlouženém víkendu. Přibude víc kontrol. Čeští fotbalisté rozehrají skupinu Ligy národů zápasem proti Chorvatsku. Bude polojasno až jasno s teplotami do 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Do 24-hodinového plaveckého maratonu se o víkendu zapojí i plavci ze Žďáru nad Sázavou. 20 lidí se nepřetržitým střídáním pokusí překonat český rekord starý 43 let. Místní plavecký klub tak chce oslavit 60. výročí svého založení. Pokus o rekordní plavecký zápis začíná právě teď. Lidé můžou závodníky podpořit přímo ve žďárském relaxačním centru. Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali, jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod, zhruba o 3 tisíce víc než v předchozím roce. V Polsku vznikne nová americká vojenská základna pro 5 000 vojáků, oznámil to náměstek polského ministra obrany Pavel Zalewski. Polsko nyní připravuje návrh, co může americké straně nabídnout. Zároveň shromažďuje požadavky Spojených států.
4: Polská nabídka by měla být hotová v listopadu. V prosinci by pak Spojené státy měly rozhodnout, zda je přijmou. Začátek výstavby nové americké vojenské základny ani její umístění zatím není známé. V současnosti v Polsku slouží asi 10 000 amerických vojáků a Varšava za jejich přítomnost platí. Americký prezident Donald Trump v tomto roce několikrát potvrdil, že se do Polska kvůli dobrým vztahům s prezidentem Karolem Navrockým chystá vyslat dalších 5 000 vojáků. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Sport.
2: České fotbalisty čeká vstup do dalšího ročníku Ligy národů. Na úvod elitní skupiny se večer utkají s Chorvatskem. Reprezentace má před sebou premiéru pod novým trenérem, Španělem Santim Deniou.
6: Chceme vytvořit tým bojovníků, podle toho se chystáme. Snažili jsme se hráče na tréninku co nejvíc poznat a přesvědčit je o herním stylu, kterým se budeme chtít prezentovat. Potřebujeme taky vytvořit dobrou atmosféru. To většinou bývá v národních týmech jedna z nejdůležitějších věcí.
2: Zápas začne v pražském Edenu ve 20 hodin a 45 minut. Čeští vodní slalomáři vybojovali na mistrovství Evropy kompletní medailovou sadu v individuálních závodech. Na zlato kajakáře Jakuba Krejčího navázali v Itálii kanoisté. Stříbro získal Lukáš Kratochvíl a bronz Tereza Kneblová.
3: Počasí.
2: V Třebíči teď mají 19 stupňů, ve Vatíně 16 a v Telči 17. Bude polojasno až jasno s teplotami od 17 do 20 stupňů. Přidá se slabý jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrně teď mezi Olešnicí a Lučicí na Havlíčkobrodsku. Střetla se tam dvě osobní auta.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Středa krátce po 13. Pardon, sobota krátce po 13. hodině. Jdeme na výlety s Pavlem Kudrnou. Jože Kolář přeje šťastnou cestu.
3: Výlety.
8: Je tady poslední zářijový víkend, který bude tentokrát o kousek delší, protože nám ho příjemně prodlouží pondělní svátek a tím pádem bude i víc času na výlety. A pokud nevíte kam, rádi poradíme, respektive poradí dnešní sobotní výlety, tak vás pěkně vítáme. My vám dnes představíme obří pískovcovou jeskyni jménem Pekelné doly. Nachází se u Lindavy v Libereckém kraji a zatím prozradím jenom tolik, že se do ní vejde i auto. Potom zamíříme na Vysočinu do obce Radostovice, kde stojí nové umělecké dílo kamenosochaře Radomíra Dvořáka. Nese název Kudějův stůl. Jak vypadá a kdo ten Kuděj vlastně byl, prozradíme za chvíli. Navštívíme také Muzeum smyslů v pražské Jindřišské ulici, ve které si vyzkoušíme všechny naše smysly a také si uvědomíme, jak moc nás někdy dovedou zmást. A nakonec se vypravíme na Vsetínsko ve Zlínském kraji, kde se projdeme působivými Lačnovskými skalami.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: Mezi oblíbené turistické cíle patří jeskyně. Do některých se dá vstoupit vzpřímeně, někde se musí prolézt a velká spousta z nich je nepřístupná. U Lindavy v Libereckém kraji existuje ale jeskyně, do které se dá nejenom vejít, ale dokonce i vjet na motorce. V historických pramenech se jí říká Lindavské komory, Husovy kostely anebo Nautilus. Už čtvrt století se ale jmenuje Pekelné doly. Obří podzemní prostory na Novoborsku vlastní motorkáři. Ovšem, jak se přesvědčil náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření, motorka podmínkou pro vstup rozhodně není.
1: Já do podzemí vstupuju s mediálním maskotem Pekelných dolů Romanem Medvědem Titěrou. Jak velký ten prostor vůbec je?
2: No, máme tady zhruba 3 500 m².
1: Takže jsem se teda opravdu nechá zajet na motorce, protože Pekelné doly jsou především o motorkářích, ale i bez motorky se může.
2: Ano, určitě. Můžou se pěší, cyklisti a měli jsme tady dokonce i pár aut, samozřejmě historických aut.
1: Jak vůbec vznikl ten obrovský prostor? Kdy začala ta historie Pekelných dolů?
2: Ta historie se uvádí někdy po bitvě na Bílý hoře, kde zde sídlili protestanti, kteří byli vyhnáni z Prahy před perzekucí. Měli tady stáje a po okolí v různých jeskyňkách a různě prostě upravených prostorách žili a schovávali se.
1: Tady nedaleko byla za hraběte Kinského významná brusírna. Ten písek by se na to hodil?
2: Ten písek z mýho hlediska, z pozice skláře, ten písek se nehodil, ale historie to tvrdí.
1: Další kutání přišlo za druhé světové války, kdy vlastně tento nádherný podzemní prostor neměl tak nádherný účel. Byla to podzemní továrna Wehrmachtu.
2: Ano, byla továrna Wehrmachtu, která sem byla vlastně přesídlena částečně z Jánské. Byla to továrna pod krycím názvem Nautilus, Rapštejn 2, a vyráběla se zde munice a autokanony do letadel. A ten prostor vlastně ještě předtím, než se sem vůbec Němci nastěhovali, tak upravil pan architekt inženýr Bešoren.
1: Tady z té centrální části, kde my právě teď stojíme a kde nám tady do toho někdo něco míchá, nebo co to tam dělá?
2: No, tam naše čertová babička vaří zlobivý děti.
1: Tak vlastně z tohoto centrálního prostoru vedou takové, jakoby, dalo by se říct, asi prsty, takové štoly.
2: Jsou to štoly, jsou to kapsy, kde byly vlastně výrobní prostory. Jsou tady ještě zbytky sarkofágů, na kterých byly soustru a lisy.
1: Velice zajímavě působí strop, který je vlastně rovný.
2: Ano, je to rarita, celosvětová rarita. Je to nejdelší plochý strop na této planetě. Má zhruba 110 metrů. A je podepírám 30 sloupy moutnými. Přesně jich je 32.
1: Tady by se ale nechali dělat i pekelné akce. Vlastně přes léto hlavně motorkáři, ale vy fungujete celoročně.
2: Dá se říct, že téměř celoročně končíme až v prosinci. No a my v těch pozimních a zimních večerech tady děláme Mikuláše.
1: Romane, abych přeci jenom zašel do nějaké té kapsy, můžeme?
2: Určitě, určitě.
1: Tady to vypadá ale opravdu jako drsně, to je mučírna?
2: Jsme přesně v mučírně. Tady jsme v mučírně, tamhle je kláda, máme tamhle archu úmluvy, kterou historici marně hledají, protože skončila v pekle a my ji jen tak nevydáme.
1: A když už hovoříme o tom pekle, nemůžeme zapomenout na pohádku S čerty nejsou žerty?
2: No samozřejmě, to je naše kultovní pohádka, Čerty nejsou žerty od pana režiséra Bočana a díky tomu vlastně tady máme i toho Mikuláše. Řádí tady 50 čertů, možná i víc. No, zkrátka je to zábava.
0: Říká mediální maskot Pekelných dolů u Lindavy Roman Medvěd Titěra. V Pekelných dolech toho ale uvidíte mnohem víc. Třeba čertí líheň, potkáte Chárona a další temné bytosti. Světovým unikátem je v jeskyni nejen pískovcový strop, ale i počet nálepek motorkářských klubů z celého světa. Pekelné doly si oblíbili nejenom turisté, ale i filmaři, kteří je obsadí přibližně 2x za rok. Takže i pekelníci ztrácejí přehled, co všechno se v nich už točilo.

V minulých výletech jsme si připomněli oblíbenou postavičku dřevěného kluka, rošťáka Hurvínka. Slaví stovku. V této souvislosti jsme se soutěžně ptali na České loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka, které bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930. Otázka zněla, kde dnes najdeme už toto legendární divadlo? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Tak tentokrát to bylo tak 50-50. Vy jste se nechali mnozí zmást právě tou Plzní, kde Hurvínek vznikl, ale to divadlo, které bylo v Plzni sice založeno, se odtud na podzim 1945 přestěhovalo trvale do Prahy. Najdeme ho v Davidské 38, to je Praha 6. Takže kdo napsal Bčko, udělal dobře, to byla správná odpověď. Hrálo se o cestovní Alu Lahev. Vylosovali jsme tyto posluchače, kteří správně odpověděli.

Vytnu a my vám nabídneme reprízu v čase výletu. Takže soutěžní otázka ještě dnes na konci. Hrajeme o cestovní alulahev, to už jsem říkal, a hlavní cenou pak je výletnický batoh, ve kterém je řada turisticky zajímavých věcí. Brzy připomenu nebo řeknu, někomu třeba poprvé prozradím, jaké.

0: Okolí Lipněce nad Sázavou na Vysočině je oblíbeným turistickým cílem obdivovatelů spisovatele Jaroslava Haška. Ale nejenom jeho. Slavný autor Švejka měl totiž kolem sebe vždycky zajímavé postavičky. Patřil mezi ně i Zdeněk Matěj Kuděj, novinář, cestovatel, překladatel a spisovatel. Právě on se stal ústřední postavou nejnovějšího díla kamenosochaře Radomíra Dvořáka. K takzvanému Kudějovu stolu nás do Radostovic zavede naše kolegyně Irena Šarůnová v doprovodu samotného autora.
1: Kuděj byl tulák světových rozměrů, který vyhrál v kartách lístek do Ameriky. Prošel podobným osudem jako Jack London, se toulal, taky pral čínský prádelně, taky kopal zlato, taky byl ve vězení.
2: Já vím, že byl i novinář, spisovatel.
1: Byl taky, no, a on pak přijel z Ameriky a teď co bude dělat v Praze? Tak dělal přidavače na stavbě, jo, a vykládal ty svoje zážitky z Ameriky. Ty zedníci říkali, hele, to je dobrý, zkus to napsat. Tak jim to jako napsal kus papíru, oni mu nic neřekli. Odnesli to do nějaké redakce, tam to uveřejnili jako povídku. Jo.
2: Přeložil i Tarzana. I nějakou parodii na Tarzana napsal, protože ta se nám také propojuje se stolem, ano, u kterého sedí tři kamenné postavy.
1: Protože Hašek mu řekl, Matěj, už to nepřekládá, je to kýč. Tak ono poslech, ale teď byl plný toho Tarzana, že jo? Tak to vyřešil tak, že udělal tu parodii.
2: A Tarzanova babička, která je hlavní postavou té jeho knížky, sedí u stolu s Kudějem.
1: Ona pak jako někde na konci ty knížky jako zmizela záhadně, takže ona zmizela do Radostovic.
2: A ta třetí postava?
1: To je Jaroslav Hašek. Byl to zvláštní jako jejich vztah k Kuději. Začal psát a tím se začal motat kolem Bohémy, logicky kolem Haškovy družiny taky, protože tam ten byl taky v hospodě pečený, vařený.
2: Kde žil Kuděj tady v Radostovicích?
1: Z těch vzpomínek na Haška vyplývá, že tady domek nějaký měl. Najednou se ocitnul tady tak jako záhadně na té Vysočině. Tady byl 13 let na jednom
2: 13
1: místě.
2: Let přímo tady v Radostovicích.
1: No, ale mezi tím putoval, cestoval, byl v Lečí, Umplce, v Polný. Dobrý den, pane Puflere.
3: Dobrý den.
1: To je vlastně z té rodiny,
2: který
1: vlastně oba jako tam tábořili. Pan Pufler byl tak hodný, že nám tady prodal ten cíp. Jako jen by ten pomník tady nemohl být.
2: Dívám se na desku stolu, jsou tady samozřejmě jména Jaroslav Hašek, Lady, Motýka Tarzanova babička a Zdeněk Matěj Kuděj. A co je tady napsáno?
1: Tady na naší krabatině bývá safiánská zima.
2: Nápisů je tady víc.
1: Vedou se to lépe táhnet. Oni se dohodli s Haškem, že budou střídavě psát jednu a jednu kapitolu, no ale jako Hašek neměl čas a pak umřel, že jo. Takže to Kuděj napsal sám. Asi možná nejznámější jeho knížka.
2: Váš první kamenný stůl ve Svatém kříži je popsaný i ze spoda. Mám se dívat i tady pod desku. Tak já jdu dolů. Musela jsem zalehnout pod stůl. Ani já neušel Haškovu břitkému vtipu. Bylo to v době, kdy jsem se oženil a potřeboval mnoho peněz. Jdu zpátky nahoru, protože vaše kamenné plastiky jsou zajímavé ze všech stran. No tady je písmenek ze zadu.
1: Méně známý citát ze Švejka.
2: Teď jsme byli na zádech Haškových, jdeme na záda opice.
1: To je výtah z úvodu k tomu románu.
2: A poslední postava Zdeňka Matěje Kuděje.
1: No, to je příběh Radosovických ryb.
2: Váš první kamenný stůl zaměřený na Cimrmana stojí ve Svatém kříži a tady ten má podobnou konstrukci.
1: Jsem měl prostě jasno, že to budou tři figury jako vertikální plochy zaklesnutý do horizontální plochy stolu, že to bude samonosný.
2: Tři nohy toho stolu tvoří postavy, které u toho stolu sedí.
1: Je to konsolidovaná socha. Ta nemá dlouhou historii. První konsolidovanou sochu udělal Picasso před první světovou válkou, kytaru, pár nějakých lepenek a plechů a do toho kamene jsem to nikde jako se s tím nesetkal, prostě do toho nikdo nešel.
0: Kamenosochař Radomír Dvořák je autorem nejen Kudějova stolu v Radostovicích, ale třeba i známého národního památníku od poslechu v zatopených lomech u Lipněce nad Sázavou nebo obří hlavy 22 představující Jaroslava Haška. Určitě se vyplatí všechna jeho lipnická díla vidět na vlastní oči. Nás k jednomu z nich zavedla naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová.

0: A teď vás ve výletech vezmeme na místo, kde si budete moci vyzkoušet svoje smyslové vnímání a také zjistit, jak nás naše smysly někdy klamou. Zamíříme do Prahy, do Jindřišské ulice, kde stojí barokní Harachovský palác. V něm sídlí už 10 let Muzeum smyslů, do kterého nás zve Jolana Nováková spolu s manažerkou Anetou Rohelovou.
1: Jsme v Muzeu smyslů Praha na Jindřišské ulici. Právě teď se nacházíme u takové lávky, která vede na konec tunelu. Pojďte se projít a pak si řekneme, co to s vámi udělá.
2: No, to jsem zvědavá, tak já to zkusím. Jo, ten tunel se otáčí, podotýkám. Lávka je sice v otáčivém tunelu pevně usazená, ale já přesto vrávorám a chytám se zábradlí. Průchod tunelem prostě narušil moji rovnováhu. Muzeum smyslů si prohlížím s Anetou Rohelovou. Máte tady 50 exponátů, které si můžeme vyzkoušet na vlastní kůži. Lépe řečeno, prověřit si své smysly. Máte tady místnost, kde podle zvuku odhaduji, že bývaly i třeba před několika staletími stáje.
1: Přesně tak. Tato místnost v Harachovském paláci je neměnná. Nemůžeme s touto místností hýbat.
2: Z minulých časů tady zůstaly kamenné nádoby na vodu, tamhle nahoře držáky na seno. Vy jste přidali 3D obrazy stájí a my tak máme pocit, že jsme opravdu u koní. Je to všechno jenom jako, ale fotky to budou nádherné. A teď něco drsnějšího zkusíme. Kdo je odvážný, může si u vás v muzeu lehnout na fakírské lože, které je složené z víc než tisícovky hřebíků. A to bude asi bolet.
1: Proč si to nejdete vyzkoušet?
2: Aha, dobře. Takže já se tady natáhnu a položím si hlavu. No, polštářek.
1: A stisknete si tlačítko.
2: Ty hřebíky z lůžka vyjeli a já teď ležím na nich. Dalo se to vydržet, ale příjemné to nebylo. Tak, tady si můžete vyzkoušet další ze smyslů, a to čich. Protože, když si přivoníte ke třem takovým zajímavým chobotům, tak ucítíte vůni vítězství, starobylý slovanský strom a nejsladší náš nápad. Já nebudu víc prozrazovat, protože vy až přijdete, vyzkoušíte sami. Máte tady na stěnách muzeu taky spoustu obrazů, u kterých si člověk může vyzkoušet představivost, a pokud jste soutěživé typy, tak si můžete mezi sebou zasoutěžit, kdo pozná na obrazu třeba něco, co je tam skrytého a co není zdaleka na první pohled vidět. A pokud slyšíte ty zvuky, to je jedna taková hra, typicky pražská, kterou tady v Muzeu smyslu mají. Vy si tady pustíte příběh o golémovi a vaším úkolem je, Aneto,
1: přidat k filmu zvuky tak, aby pasovaly do příběhu.
2: Teď mluví golem asi.
1: Ale golem jde.
2: Golem jde.
1: Golem padá do vody.
2: Ne, můžou taky běžet koníci. A zafouká vítr, to si vyzkouším já. A další exponáty si můžete vyzkoušet taky vy, když zavítáte do Pražského muzea smyslů.
0: Zve do Pražského muzea, které prověří vaše smysly, u řady interaktivních exponátů naše kolegyně Jolana Nováková. A pokud byste se tam chtěli podívat, tak otevřeno mají denně od 9. do 20. hodiny. Výlety. My jsme vás tentokrát vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě. Reportáž jste slyšeli z pekelných dolů u Lindavy. No a do podzemí půjdeme i pro novou soutěžní otázku. Vydáme se do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518, což z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku. Věděli byste, o jaký důl jde? To je soutěžní otázka. Za A je to důl Svornost, nebo za B je to důl Bratrství. Ačko Svornost, Bčko Bratrství. Hrajeme tentokrát o flísové deky pro pětici posluchačů. Ovšem musíte nám napsat správnou odpověď v textové zprávě. Píše se takto: výlety, mezera A nebo B. Opět mezera. Pak napíšete křestní jméno, dodáte příjmení a ještě celou adresu, včetně poštovního směrovacího čísla. A poslat musíte na telefon 90 50 011 04 do nedělní půlnoci. Službu zajišťuje ATS Praha, pro nás je to tedy náš partner, vlastně i váš partner, a je spoplatněna částkou 4 koruny. Flísové deky, tedy malá cena, hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. Takže pokud vyhrajete v malé soutěži nebo v té malé ceně flísovou deku a pak v hlavní, tak budete mít třeba i pro svého manžela, manželku, přítele, kamaráda, prostě pro někoho, s kým se na výlety vydáte. Já jenom prosím pěkně připomenu, někdy píšete ještě čárky a háčky nad písmeny, celý text se pak rozbije, no a my vás z toho losování musíme vyřadit a to je veliká škoda. Takže dávejte na to pozor, pište také vždycky na prvním místě křestní jméno, příjmení, to podle toho, jak se nám to řadí, abychom v tom měli pořádek, aby každá zpráva nevypadala jinak, ono se v tom pak špatně orientuje, protože těch zpráv přichází stovky. Tak to je snad organizačně všechno. No, na konci vysílání ještě soutěžní otázku připomenu. Tady jsou sobotní výlety.

0: Lačnov na Vsetínsku ve Zlínském kraji se pyšní hned třemi poklady. Šafrány, které každé jaro rozkvetou a lákají stovky zvědavců, dramatickým příběhem vařákových pasek, které na konci druhé světové války vypálili nacisté, a také skalami, které se tyčí nad obcí. A právě do nich se dnes vydáme. Naši zlínskou redaktorku Sylvii Pospíšilovou tam doprovodil předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kůdela.
1: Stojíme právě teď na nejvyšší části obce Lačnov, zvané Kozinec. A odsud se vydáme po modré a žluté turistické značce směrem ke skalám.
2: Jak dlouhá cesta nás čeká?
1: Asi 3,5 kilometru.
2: Tak jdeme.
1: Vyrážíme.
2: Po necelé hodince jsme na dohled skal. Ten poslední úsek naší cesty byl poměrně strmý. Kam povedou naše kroky teď?
1: Stojíme právě u těch dolních skal. Je to masiv asi tak 70 metrů dlouhý a nejvyšší věž těchto skal je ve výšce asi 15 metrů a jmenuje se Lucifer.
2: Takže my vyšplháme na Lucifera?
1: Ano, my vyšplháme na Lucifera a podíváme se na ten krásný výhled.
2: Tak pojďme. A my jsme s mým průvodcem pokořili Lucifera a otevřeli se nám překrásné výhledy. Pane Kůdelo, kam dohlédneme? Je krásné počasí.
1: Vidíme v dáli Bílé Karpaty. V popředí je Valašsko-Kloboucko s Jeleňovskou a po pravé straně jsou Vizovické vrchy.
2: Krásné Valašsko.
1: Opravdu.
2: Z jaké horniny je tady ten masiv?
1: Je tvořen křemencovým pískovcem, je to bagurský flíš. Hlavní horninou je křemen spojený jílovitým tmelem. Ten křemen je tvrdý, jíl je měkčí, takže více podléhá té korozi. Tím pádem se tady vytváří ty různé voštiny, prohlubně, převisy, malé jeskyňky.
2: My jsme vylezli na Lucifera. Máte tady čerty? Vztahuje se k tomuto místu nějaká pověst?
1: Tyto kameny prej postráceli čerti, když stavěli čertovy skály. Oni se tady scházeli za letních nocí ke svým rejdům.
2: Tak my jsme asi po 15-minutové cestě od Lucifera dorazili lesem k vrátnici a můj průvodce prohlásil, tady tou skalní štěrbinou vyjdeme na vrátnici, a vyběhl tam jak zajíc. Vy nepatříte do klubu seniorů, ale tak do junáka.
1: Děkuju. No.
2: Bohužel odsud výhledy moc nemáme, protože vzrostlé smrky tomu brání, ale pojďte o tom místu něco říct.
1: Tyto horní skály, zvané vrátnica, jsou o trošku delší než dolní skály, asi 100 metrů, jejich výška je kolem 11 metrů. A právě stojíme na temení těchto skal. Je to tvořeno překrásným mrazovým srubem. Výhled nemáme, škoda.
2: Vzal jste mě na krásné místo. Pojďte posluchače pozvat, když k vám do Lačnova přijedou. Kam ještě mohou zamířit, nebo co všechno se dá v Lačnově zažít?
1: V Lačnově známý tím, že tady roste šafrán bělokvětý. Kvete v jarních měsících. Kdo by chtěl přijít, tak na webových stránkách obce je vždycky uvedeno, šafrán už kvete. Druhým místem je muzeum vařákových pasek, kde byla provedena vědecká rekonstrukce jedné z vypálených usedlostí domu číslo 81.
2: A vy jste mi cestou sem prozradil, že máte ještě jednu krásnou akci, a to je valašské tulání.
1: Ano, kdo se rád tulá po valašské přírodě, tak toho bych chtěl pozvat na takzvané valašské tulání, které se koná vždycky poslední sobotu v měsíci srpnu. Tož přijďte.
0: Zve předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kůdela. Valašsko je místem, kde se střídají skalní města, dlouhé hřebenovky, dřevěné rozhledny a živý folklor. Takže pokud tam vyrazíte, ať už do Lačnova nebo jiného koutu tohoto malebného kraje, určitě vám jeden den stačit nebude. Na věky zůstat.

K dnešní soutěžní otázce nás inspirovala návštěva největšího pískovcového podzemí v Evropě. Byli jsme v pekelných dolech u Lindavy v první reportáži, no a do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. Vydáváme se pro ní do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my se ptáme, věděli byste, o jaký důl jde? Za A je to důl Svornost nebo za B důl Bratrství? Pokud byste chtěli písemně tuhletu otázku, tak vám ji sice nepošleme třeba na e-mail, ale můžete si ji přečíst na našem webu výlety.rozhlas.cz. No a když už jsem se zmínil o e-mailu, tak vám řeknu svůj pavel.kudrna@rozhlas.cz. Tam můžete posílat tipy na reportáže, které předáme, nebo ty tipy předáme pak našim kolegům, reportérům, no a třeba se tam vydají a my pak ve výletech nabídneme reportáž právě od vás. Takže výlety.rozhlas.cz, to je naše webová adresa, hrajeme o flísové deky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, mějte se pěkně, připomínám, zítra se neuslyšíme, zítra se opět Rozhlas vydává na cesty, uslyšíte záznam pořadu, záznam zábavného pořadu s generálním ředitelem Českého rozhlasu, no a Pavel Kudrna, jsem chtěl říct generální ředitel výletů, ale to bych si hodně fandil, vás zve na příští víkend na sobotu 13. hodinu a 4. minutu. Mějte se moc pěkně a zdravím vás za celý tým

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Krajské nemocnice na Vysočině získají peníze na posílení zdravotnického personálu. Policisté v Brně vypátrali jednoho z uprchlých vězňů, druhý je zatím dál na svobodě. Ruské úřady zadržely volebního analytika, vinního z distribuce drog. Bude polojasno až jasno s teplotami do 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přes 2 miliony korun na nábor nových zdravotníků dostanou od hejtmanství krajské nemocnice na Vysočině. Peníze mají pomoct nemocnicím stabilizovat personál a obsadit volná místa na jednotlivých odděleních. Příspěvky letos získá 24 lékařů a dalších zdravotnických pracovníků v Jihlavě, Třebíči a Novém Městě na Moravě.
4: Nejvyšší částka připadne Jihlavě. Skoro 1,5 milionu korun tam pomůže získat 16 nelékařských zdravotníků, převážně pro urgentní příjem. Třebíč dostane necelý 500 000 korun pro 5 nových zaměstnanců. V Novém Městě na Moravě pak na 3 nové zdravotníky připadne necelých 300 tisíc korun. Magdalena Machová, Český rozhlas.
3: Jednoho z uprchlých vězňů, kteří své volně odešli z nestřeženého pracoviště, dopadla policie v Brně. Muži utekli v prvním zářijovém týdnu a jsou z kuřimské věznice. Hlídka jednoho z nich vypátrala na brněnském Tomkově náměstí, jak popisuje mluvčí Petr Vala.
5: Svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice. Po druhém uprchlém vězni policisté nadále pátrají.
3: Druhý vězeň je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Informace o jeho pobytu mají lidé hlásit na linku 158. V Rusku zadrželi politologa a volebního analytika Alexandra Kyněva. Úřady ho viní z nezákonné výroby, prodeje a přepravy drog ve velkém množství, informoval o tom web Mediazona. Kyněv obvinění z manipulace s drogami odmítá. V případě odsouzení mu hrozí 10 až 20 let vězení. Není jasné, kdy bezpečnostní složky Kyněva zadržely. Ještě ve středu komentoval výsledky voleb do ruské státní dumy. V příspěvcích na Telegramu mimo jiné upozornil, že zhruba polovinu elektronických hlasů získali jiné strany než vládnoucí jednotné Rusko, které znovu zvítězilo. A to včetně kandidátů zakázaného opozičního jabloka. Sport. Nejvyšší basketbalová soutěž mužů pokračuje 4 zápasy 3. kola základní části. Dojde i na východočeské derby. Pardubice nastoupí na hřišti Hradce Králové.
6: Pardubičtí jsou zatím v lize 100% úspěšní. Po výhře nad Brnem uspěli i na palubovce Olomoucka, které deklasovali o 46 bodů. Hradec má vyrovnanou bilanci jedné výhry a jedné porážky. V minulém kole prohrál na palubovce Písku, kde inkasoval 111 bodů. Utkání začíná v Královéhradecké GAPA aréně v 18 hodin. Z Pardubic, Otagu Tvirt, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě a Moravských Budějovicích teď mají 19 stupňů, ve Vatíně 17. Bude polojasno až jasno s teplotami od 17 do 20 stupňů. Přidá se slabý jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 162. kilometru u Velké Býteše. Na krajnici tam stojí osobní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krátce po 14. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdraví Jiří Kolář. V Kněžicích se sešla česká petanková elita. Mužské i ženské páry bojují i o vstupenky na mistrovství světa a my mezi ně za chvíli vyrazíme. No a pochopitelně ani nebude chybět hudba v našem odpoledním sobotním vysílání. Tohle je Karel Zich, je to paráda. Lehněte si na záda a užívejte si prodloužený víkend společně s námi.

0: Kněžicích se dnes rozhodně na zádech neleží, alespoň v Kněžickém parku, protože ten je dnes českým ústředím hry jménem Petang. Nejlepší dvojice z celé republiky se tam sešly a utkávají se o titul mistra České republiky. Zápolí už od rána a aktuálně se nám z Kněžic na Jihlavsku hlásí reportér Daniel Zach. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne, já se přiznám, že jsem vyrazil sem na turnej s takovou představou, že to bude hodně klidná taková ta pikniková hra, ale byl jsem tady ujištěn jednak, že hráč třeba za ten den, za ten soutěžní den toho turnaje, tak nachodí třeba 11-12 kilometrů, no a k tomu nesčetněkrát vyhazuje kovovou kouli, která váží skoro 3/4 kila a navíc to vše umí být pořádně dramatické. Byl jsem tady před chvílí svědkem dramatické koncovky, kdy hraje se do 13 bodů, tak to vetknu na začátek. No a jeden z párů prohrával už 1-12 a stahoval to na stav 11-12. Nakonec tady prohrál, ale opravdu i takovéto dramatické závěry zápasů tady jsou. Účastní se tady a soupeří tady 15 mužských a 10 ženských párů. Pro obě kategorie je dnešní mistrovství České republiky. Zároveň kvalifikací na mistrovství světa, které bude ve Švédsku.
0: Můžeš nám, kteří jsme petangem nepolíbení, trošku říct, podle jakých pravidel se hraje?
1: Ano, tak za mě také laicky, ale tak, jak jsem byl obeznámen s pravidly, tak na začátku ten první vylosovaný pár vyhodí takzvaný košonet, nebo česky se říká košonek, případně prasátko, no a potom se snaží svoje koule umístit co nejblíž k němu a zase vyrážet ty soupeřovy koule. Při tom dvojkovém petanku tak má každý hráč 3 koule, hraje se tedy, dokud jeden z párů nedosáhne 13 bodů, počítá se vždy poté, co vyhází všechny ty své a nedojde na soupeřovu kouli. Teoreticky je najednou možné uhrát tedy až 6 bodů, což je teda spíš rarita.
0: Může si zahrát i někdo mimo českou špičku?
1: Dnes se tady bude hrát do večera, takže neskušení hráči se můžou dorazit podívat pro inspiraci. Tak nějak se počítá s tím, že v finále na to by mohlo dojít někdy před 8 hodinou. A neděle, ta je tady potom v Kněžickém zámeckém parku vyhrazená neregistrovaným i úplným začátečníkům. Když už je nachystané hřiště, tak pořadatelé chtějí otevřít tenhle sport i dalším zájemcům. Začínají ráno po 9. No a kdyby je hra chytla, tak ne tady v Kněžicích, ale někde po republice se hrají turnaje prakticky každý víkend, takže dnes pro inspiraci podívat se na tu českou špičku, no a třeba zítra si to tady vyzkoušet.
0: Říká Daniel Zach. Já se ještě vrátím k těm pravidlům, mě to trošku připomíná a teď mi vypadl ten název toho zimního sportu, jak se to hází na ledě.
1: Curling,
0: jo. Trošku podobný,
1: tady se
0: hází, tam
1: se sune. No. Tam se tady, taky to tady sune na ledě. Tady je hřiště, tady by to nešlo sunout.
0: Ano, tady není led. Každopádně díky za informace a za přiblížení i pravidel petanku. Dan Zach, hezké odpoledne a naslyšenou.
1: Hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: trocha romantiky pro sobotní odpoledne Heal the World a Michael Jackson ve 14 hodin 20 minut na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Zažil spoustu závodů, po kterých byl zklamaný, ale vodní slalomář Jakub Krejčí vydržel, věřil, že se to zlomí a teď během 2 měsíců získal tituly mistra světa i Evropy. Sám vám o tom víc řekne za chvíli.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Věra Špinar vás kývala o slunečném pobřeží a vlastně naše další vysílání se také vody bude týkat. Největším akcím vodních slalomářů letos kraluje Jakub Krejčí. Po mistrovství světa v americké Oklahomě totiž zvítězil i na evropském šampionátu v italské Ivre. A je tak prvním kajakářem historie, kterému se něco takového povedlo.
1: Nastupních vítězů to Jakub Krejčí moc dobře zná. Ve vodním slalomu jel letos 7 velkých mezinárodních závodů. 4 vyhrál, k tomu přidal jedno třetí místo. Jednou byl tedy čtvrtý a jen světový pohár ve Francii vyloženě pokazil.
2: Taková přání určitě nebyly. Já jsem se hodně soustřelil na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo. Tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další.
1: Kde jsou ty základy u Jakuba Krejčího, že právě měl takovouto sezónu s titulem mistra světa a mistra Evropy aktuálně?
2: Si myslím, že ty základy jsem začal budovat už několik let dozadu, jenom teď se to prostě postupem času, potom co jsem XY závodu prohrál a musel jsem ač nerad zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo, no, a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a asi i víra v to, že se to jednou zlomí.
1: Už po zlatu z mistrovství světa Jakub Krejčí řekl, že by chtěl vyhrát olympiádu a ideálně dvakrát, aby ukázal, že to není žádná náhoda. Jak udržet dlouhodobě vysokou výkonnost, radí trenér Jiří Prskavec starší. Syn pod jeho vedením 13 let za sebou získal aspoň jednu individuální mezinárodní medaili. Až teď tahle série kvůli čtvrtému místu z mistrovství Evropy skončila.
3: Tak já myslím, že hlavně to ty lidi musí bavit, je to velká dřina a bez toho, aby je to bavilo a naplňovalo, to nejde, takže já si myslím, že v tomhle je klíč toho úspěchu.
1: Ten slaví na mistrovství Evropy i další medailisti z letošního světového šampionátu. Lukáš Kratochvíl tentokrát získal stříbro a Tereza Knéblová bronz. O další stupně vítězů budou Češi bojovat dnes v závěrečném kajak krosu. Z Ivrej, Jan Suchan, Český rozhlas.

0: V hudebním odpoledním programu Českého rozhlasu Vysočina nás za chvíli čeká Věra Martinová s Harlekínem, no ke kávě sladký zákusek. Ale ještě předtím se pojďme podívat s Miroslavem Markem na zoubek Regionu rekordu a kuriozita. Dnes to bude opět lahvích.
1: Region rekordů a kuriozit. Nevídané rekordy s petlahvemi. Nejrychlejší provedení třech battle flipů za sebou. Daniel Prstek z Olomouce dokázal provést tři po sobě jdoucí battle flipy v čase 0,81 setin vteřiny. Trik spočívá ve výhozu stojící láhve jednou rukou tak, aby se ve vzduchu otočila o 360 stupňů a dopadla zpět dnem na výchozí podložku a zůstala stát. Při pokusu měl rekordman na stole v řadě vedle sebe připravené tři plastové láhve vysoké 15 cm a ty házel postupně vždy stejnou rukou v rychlém sledu za sebou. A nebo nejdelší vzdálenost ujetá na inlinech s petlahví na hlavě. Martin Homan z Plzně dokázal na inline bruslích jet 50 minut a 12 vteřin a urazit přitom 13 km a 780 metrů, přičemž měl celou dobu na hlavě 1,5 litrovou petláhev naplněnou 3/4 litrem vody. Láhev mu ani jednou nespadla na zem. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: I ve víkendovém vysílání pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. To bude za pár minut. Počasí přichází právě teď.
1: Počasí.
0: A když se podívám z okna našeho studia na Masarykově náměstí v Jihlavě, vidím kromě Prioru také modrou oblohu. Je to tak všude? To nám řekne Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak máme všude sluníčko a modrou oblohu na Vysočině v těchto chvílích?
2: Pokud není úplně kompletně modrá, tak se na obloze vyskytuje opravdu jenom malá oblačnost a je jí hodně málo a teploty se teď nejčastěji pohybují mezi 18 a 21 stupni Celsia.
0: No zdá se, že babí léto přišlo v plné své kráse. Bude to pokračovat i v dalších dnech během toho prodlouženého víkendu?
2: Ano, tohle poletně ne, nebo jak to nazvat, počasí by mělo vydržet i podél v průběhu prodlouženého víkendu. Zítra očekáváme teploty znovu mezi 18 a 21 stupni Celsia a ten zítřejší den bude podobný tomu dnešnímu, to znamená docela slunečný. I to ráno bude podobné 8 až 5 stupňů. Na lokalitách, kde bude delší dobu bez větří, tak tam ty ranní teploty zítra mohou klesnout i ke 4 stupňům Celsia a mohou se objevit přízemní mrazíky a potom zítřek, jak už jsem říkala, naznačovala, tak bude s malou oblačností, případně pokud ta oblačnost bude, tak bude vyšších pater, to znamená, že by měla být alespoň částečně nebo většinově průsvitná pro sluneční paprsky a sluníčko by tak zítra mělo svítit po celý den nebo po jeho většinu a potom později odpoledne se bude kompletně vyjasňovat.
0: Takže i zítra krásné babí léto. Jak to bude v pondělí 28. září, kdy máme svatého Václava?
2: A slunečno vydrží, a ta obloha bude nebo zůstane jasná, chvílemi možná polojasná, ráno znova v údolích s mlhami, nejnižší hraní teploty mezi 9 a 5 stupni Celsia a tak jako v neděli, tak i v pondělí bude platit a v následujících dnech také, že při bezvětří ty teploty hraní můžou klesnout ještě trošku níž a pondělní odpolední teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia a potom v následujících dnech je to takové honem šupem, ale dalo by se říct, že to počasí bude jak přes kopírák i v těch následujících dnech, takže málo oblačnosti, pokud vůbec nějaká slunečno a teploty kolem 20 stupňů Celsia.
0: Bára Kučerová a výhled na krásné slunečné počasí na nejbližší hodiny i dny. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vysočina se teď s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí. Skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
4: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbán, už to vstej.
1: Písničky, které nestárnou.
5: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
1: Písničky, které nestárnou.
6: Nechci zvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
1: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: 3, 2, 1.
2: Na okruhu novoměstského koupaliště vybíhají na závod, který tady odstartovala Martina Sáblíková, stovky účastníků z Nového Města na Moravě. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Hned vedle vlakového nádraží v Třešti stojí telefonní budka.
4: Slyším tam zvuk, vložím 2 koruny a začneme vytáčet.
3: Třeště, Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: Třebíč slaví Den města. Do konce září mají lidé možnost změnit zdravotní pojišťovnu. Hokejisté Jihlavy budou hrát v Maxalize se Zlínem. Zítra ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhavo, přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Tradiční rodinný festival Den města se dnes koná v Třebíči. Hlavní program je na Karlově náměstí. Pro návštěvníky jsou až do 22 hodin připravená hudební vystoupení. Pokračuje mluvčí města Iriny Marta Kirisová.
9: Během celého dne navíc můžete zdarma navštívit městské památky a muzeum a vychutnat si spoustu skvělého jídla a pití od třebíčských podniků. Do centra se dostanete úplně bez starostí. Městská hromadná doprava je po celý den zdarma a na sdílená kola Nextbike máte rovnou 60 minut zdarma pro každého.
8: Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Jde to udělat do konce září. U nové pak budou klienti zapsaní od 1. ledna. Žádost můžou podat online nebo osobně na pobočce. Než ale přihlášku odešlou, měli by si dopředu ověřit několik věcí. Třeba to, jestli mají na přestup nárok, jak vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
10: Musí být splněny podmínky, to znamená nejméně 12 měsíců po sobě jdoucích příslušnost k jedné zdravotní pojišťovně. Určitě bych doporučil, pokud zvažuje někdo přestup, aby si ověřil, že ten jeho lékař, kterého navštěvuje, má s příslušnou zdravotní pojišťovnou, tedy s tou novou, smluvní vztah.
8: Lidé by se také měli ujistit, že vyčerpali všechny benefity, na které mají nárok. Když se totiž odchodu klienta dozví, původní pojišťovna může výplatu benefitů zastavit. Pojišťovnu můžou klienti vždy měnit buď na jaře nebo na podzim. Podle Balady této možnosti každoročně využije asi 60 tisíc lidí. Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi Enceladu, měsíci planety Saturn. Evropská kosmická agentura k němu plánuje vyslat sondu. Čeští vědci se chtějí podílet na jednom z jejich přístrojů.
11: Robia to tiež Francúzi, LCP, máme s nimi veľkú spoluprácu. V podstate riešenie nebude ani jedno z toho, čo je. Najdeme si podmienky, aké tam budú a spolu vymyslíme nové riešenie.
12: Říká Jan Žabka z Hejrovského ústavu Akademie věd. Měsíc Enceladus má pod ledovým povrchem oceán vody a v něm možná podmínky pro život.
11: Předcházející misia potvrdila, že se tam vyskytuje voda, organické soli a možná nějaké organické zlučinění.
12: Chystaná mise má podle Evropské kosmické agentury startovat po roce 2040. V plánu je i přistávací modul. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Sport.
8: Hokejisté Jihlavy nastoupí do zápasu 7. kola Maxa ligy. Duklu čeká repríza finále minulé sezony proti Zlínu. Obhájci loňského titulu hráli se Zlínem v minulém ročníku 11krát a z toho 7krát zvítězili. Utkání začne v 17:30 a před malou chvílí rozhodčí zahájili utkání Třebíče na ledě Pražské Slávie.
0: Počasí.
8: V noci bude převážně skoro jasno s teplotami kolem 5 stupňů. Zítra ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhavo. Přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni, přidá se mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 mezi Měřínem a Velkým Beranovem. Budete tam míjet pomalu jedoucí servisní vozidlo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Já jsem rád, že i v 15 hodin a 4 minuty si užíváte prodlouženého víkendu s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vám přeji pohodový poslech. Myslíte, že do některých věcí musí člověk takzvaně dostárnout, aby se mu začaly líbit? Poslechněte si dnešní rozhlasový sloupek Jana Flašky. Hned po písnice, třeba se v něm také najdete.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
1: No a s tou písničkou přichází Karel Gott a jmenuje se Stíny dvou. Hezký poslech.

0: To, co se vám za mláda nelíbilo, dnes zbožňujete. Také to tak s některými věcmi máte. Pokud ano, potom jste na tom stejně jako autor dnešního rozhlasového sloupku Jan Flaška. Proč tomu tak ale je?
1: Rozhlasový sloupek.
2: Pamatuju se, že když jsem chodil na střední, posmíval jsem se opeře. Opera je vlastně něco jako divadelní představení, při kterém se divně oblečení lidé toporně pohybují po jevišti a uječenými hlasy zpívají naprosté bláboly, jimiž posouvají vpřed dokonale uhozený děj. Ten jde zpravidla shrnout do jediné věty. Například v opeře Carmen se chlap nechá zničit od ženské, co by dneska měla vlastní reality show, zatímco Španělsko kolem nich řeší emoce výhradně bodáním a zpěvem. Nebo Prodaná nevěsta. Celá vesnice si dělá nároky na jednu a tu samou ženskou, aby se nakonec překvapivě zjistilo, že láska není na prodej. Než na to přijdou, trvá to 2 hodiny hromadného halekání v krojích. A co teprve takový Don Giovanni. Borec balí všechno, co se hýbe, až ho jednou přijde strestat kamenná socha, protože už toho bylo i na peklo moc. Trochu jsem se proto podivil, když můj stejně starý kamarád Martin začal před pár lety do opery dobrovolně chodit. Všiml si přitom, že v hledišti sedí hlavně prošedivělí diváci. Opera z toho bývá nervózní a snaží se nalákat mladé všelijakými moderními prvky. Jenže oni nepochopili, vyprávěl mi Martin, že do opery pořád chodí noví diváci. Akorát jsou to noví staří diváci. Na světě jsou prostě věci, do kterých člověk musí dostárnout. Když mi bylo 15, připadala mi opera jako něco, co si vymysleli staří lidé, aby měli kam chodit v oblecích. Přišlo mi absurdní sednout si na 3 hodiny a poslouchat cizí problémy zpívané v italštině. Jenže člověk časem zjistí, že svět kolem něj se skládá hlavně z věcí, které by mu v 15 připadaly jako špatně napsaná opera. A pak se jednoho dne přistihne, že sám sedí v hledišti a sleduje, jak chlap v punčochách zpívá na kamennou sochu a říká si, no jo, vždyť tohle já znám.

0: Jakovi Goldbergovi variace na čembálo a klavichord. Koncert bude věnován jeho 70. narozeninám, návratu na místo činu a především poctě Johannu Sebastianu Bachovi. Zítra od 17 hodin kostel svatého Petra a Pavla v Petrovicích u Puklic. Za chvíli trošku jiné téma v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Stačí obarvit nebo umělecky zakrýt fleky a z oblečení na vyhození jsou nové kousky. Na workshopu v Chotěboři dnes lidé upravovali staré boty a oblečení. Více o tom za chvíli reportáž.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Vysočině začaly letošní první reuse dny. Jde o akce zaměřené na opakované využívání starších věcí. Cílem je omezit plýtvání zdroji. V chotěborském webstore obchodě si dnes lidé na workshopu mohli obarvit boty nebo oblečení a vytvořit tak nové kousky.
1: Víte co, tak když je uděláte pořádně, tak je tam zkusíme třeba prodat? Jestli si je někdo bude chtít koupit.
2: Navrhuje majitelka z webstore Antonie Motlová-Fendrich dětem, že až boty nabarví, můžou je zkusit v obchodě nechat a počkat, jestli si je někdo koupí. Barvy na kdysi bílé tenisky nanáší i Krištof.
3: Třeba antizakruty srdíčka, jako by třeba.
2: A tahle už je hotová, nebo budeš ještě pokračovat?
3: Ještě tady tyhle. Tohle se dodělá a jinak je to opravdu všechno.
2: Ukazuje na volné místo, které ještě musí zamalovat. Děti i dospělí se tak teď v Chotěboři učí, že i z obnošených věcí se dají udělat nové kousky.
4: Ta bílá barva přece jenom dostala už trošku zabrat. Tady ze spoda ty podrážky.

0: Přitom, jak sama vidíte, jsou to krásné rýbuky, mají vysoký kotník, hezky zpevněný. Podrážka je ve vynikajícím stavu, absolutně neopotřebovaná. Mm-hmm. Ale právě tenhle ten menší defekt na kráse, že ta bílá barva je decentně zašla, jim znemožňuje se vrátit do provozu.
1: Vysvětluje Antonie Motlová-Fendrich, že každý kus je pak navíc originál, takže lidé o takové věci mají velký zájem. Zatímco v pátek si děti na boty kreslili sami, dnes je tvoření pod vedením.
0: Nějakým způsobem jim pokusím se účastníkům workshopu přidat nějaké know-how, jakým způsobem s tím textilem, s obuví, s barvami zacházet, případně když bude chtít někdo dopomoc k nějakému výtvarnému výsledku. Budu se jim snažit být do pomoci, protože jsem vlastně výtvarný lektor.
1: Boty si můžou lidé nosit vlastní, případně vyfasují nějaký pár přímo v obchodě a předělat si můžou i oblečení.
0: Dokonce tady máme i krásné plesové šaty, které by potřebovaly jenom lehčí úpravu, aby to bylo to správné ořechové nebo krásnou dětskou kombinézku velikost 122 růžovou, která evidentně získala pár mastných fleků během své existence, nicméně na funkci se vůbec nic nezměnilo.
1: Všechny tyto věci jsou ale podle Antonie Motlové-Fendrich bez dodatečných úprav znovu neprodejné. Pomalováním se tak šance, že je někdo opět využije, výrazně zvyšuje. Z Chotěboře Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: bejvávalo.
1: Dneska, pane Součku, něco málo o svatbě sousedské. Něco málo proto, že těch zvyků kolem ženitby bylo za starých dob požehnaně.
2: A o svatbě sousedské proto, že právě sousedi v ní hráli důležitou roli.
1: Ale začněme od začátku. Teď zrovna byl na svatbu ten vhodný čas.
2: No protože svatba nemohla být, když byl půst.
1: Takže před Velikonocema ne, ani před Vánocem.
2: A ani když přišly jarní práce.
1: Pak zas byla sena a v létě žně.
2: No teprve, když bylo po žních a bylo aspoň z části vymláceno, mohlo se za těch starých časů pomyslet na jiné záležitosti, na ty osobní. I tak vele důležitý životní krok, jakým svatba bez pochyby je, se musel přizpůsobit potřebám hospodářství.
1: Až bude v obilí pod střechou, řekl zvýšeným hlasem sedlák dceři, která by už v létě chtěla pod čepec.
2: Vidíš? Pod čepec. Tenhle zvyk se už dneska nedrží. Čepení nevěsty.
1: Jak ono se to provozovalo?
2: No, během svatebního dne se sezvaly sousedky do vedlejší komory nebo do ložnice, všecko přichystali a družba přived nevěstu. Ta odložila svatební závoj, ženy ji upravily, do té doby většinou rozpuštěný vlasy, nevěstinka dostala na hlavu čepec, v chudších poměrech šátek, a to symbolizovalo její definitivní přechod do stavu vdaných ženských.
1: Teď už prostě nemohla chodit prostovlasá. Už byla začepená.
2: S vlasama zahalenejma.
1: Tak jak to doteď vlastně známe z arabských končin.
2: V osadách českých a moravských uzavírali mezi sebou nejčastěji sňatky mladí ze stejné obce. Z tý, kde se narodili a ve který vyrostli. Nebo, když už, tak z některý sousední vsi. To bylo z řady důvodů.
1: No, hlavně se ty dva dobře znali.
2: A taky znali rodinný a majetkový poměry. To bylo tehdy hodně důležitý.
1: Však bejvávalo jevem málo častým, aby si ženich přived nevěstu odjinut, nebo že by nevěsta domorodá šla za mužem do dědiny vzdálenější, nebo dokonce do obce na hony vzdálené. To pak už byla památná událost, o níž se ve vsi dlouho mluvilo.
2: No na místní svatbu byla po tehdejším zvyku zvaná skoro celá vesnice. Jak pak by taky ne? Těma ale ženitbama a vdavkama se stávalo, že bylo v obci jenom málo rodin, který nebyly spojený příbuzenským svazkem. Bejvávalo.

0: víkend s Českým rozhlasem Vysočina a Jožou Kolářem.
1: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotním díle se vydáme po stopách Henryho Morgana, krále karibských pirátů ze 17. století. Inspiroval i tvůrce Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem. Stále je plný záhad. Kde se skrývá jeho údajný poklad? A co se skutečně stalo s jeho tělem po smrti?
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: No tak tady mám takovej hospodskýho. Prací se takhle pán z hospody domů a nemůže se trefit klíčem do zámku. Jde okolo soused a povídám, heleďte, dejte mi ten klíč, já vám otevřu.
2: No vy jste dobrý, to dokážu taky, když mi podržíte tu chalupu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Lajsla Bonita a Ilona Čáková v 15 hodin 52,5 minuty, sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli nás čekají další aktuální zprávy s Jaromírem Kulhánkem a potom už hvězdné návraty. A v těch dnešních se objeví slavný syn ještě slavnějšího otce. Bude to Jiří Šmicer, který se také na začátku své herecké kariéry s otcem zahrál ve slavných filmech a seriálech. I ty vám připomene Patrik Rozehnal a také pustí scénky, písničky a přidá zajímavé fakta ze života. Tak si poslechněte další díl Hvězdných návratů za pár minut. Teď Hana Hegerová, Petr Hapka a Levandu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Jihlavu se obracejí soukromé firmy, chtějí stavět parkovací domy. V Tatrách platí podle slovenského serveru Aktuality.sk první stupeň lavinového nebezpečí. Velkou cenu Azerbajdžánu vyhrál Brit George Russell. Zítra ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhavo, přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Hned několik soukromých parkovacích domů by mohlo v budoucnu vyrůst v Jihlavě. Usnesli se na tom zastupitelé. Na posledním jednání odsouhlasili memorandum o spolupráci s firmou, která zvažuje na vytipovaných místech postavit nová parkovací místa.
2: Podle vedení města jsou mezi vybranými místy například největší sídliště Březinky nebo lokalita nedaleko brány Matky Boží v širším centru města. Memorandum nemá závazný charakter a magistrát chce jednat i s případnými dalšími zájemci. Podle něj zájem soukromého sektoru o stavbu parkovacích domů v Jihlavě roste spolu s rozšiřováním parkovacího systému. František Jirků, Český rozhlas.
0: Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu a síti X. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá. Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí ode dneška první stupeň lavinového nebezpečí, informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy a splazy. Podle slovenské horské služby budou malé, ale například ve skalnatém terénu můžou pro člověka znamenat vážné nebezpečí. Sport. Velkou cenu Azerbajdžánu vozu Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Po startu z prvního místa vedl celý závod a v závěru za sebou udržel Nizozemce Verstappena a Francouze Hadžara z Red Bullu. Lídr pořadí šampionátu Ital Antonelli dojel v ulicích Baku pátý. České tenistky se v nedělním finále poháru Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinou. Výběr kapitána Ily Marčenka porazil v semifinále v Šenčenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Počasí. V noci bude převážně skoro jasno s teplotami kolem 5 stupňů. Zítra ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhavo. Přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 mezi Měřínem a Velkým Beranovem. Budete tam míjet pomalu jedoucí servisní vozidlo silničářů.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
4: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
3: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
4: No a kde jsem to...
3: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
4: Já už to mám.
3: To jsem rád. Takže můžeme začít.
4: Tak ještě jednou, prosím.
3: Podívejte, nemáme moc času.
4: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
3: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
4: To ale blbost.
3: To bych řekl. Vy máte říct: dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
5: Rozumím.
3: Rozumím? Tak šup, jděte na pódium. Huš!
5: Já!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
6: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
7: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
3: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze a není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod a hráli tu samozřejmě příbuzné, otce a syna.
8: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
9: No ale že jsem ho tady nikdy neviděla.
8: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
10: Tak já už napoju.
11: Vlázni, kam bys si chodil? Ty se tva přišel, člověče, posadit se, něco si dáš pít, ne?
10: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
11: A co ti mám máti, co klas na srdce, tady poroučím snad já, ne?
10: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
11: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
9: Zrovna tady stála, jo?
11: Jídlo, je tam nějaký?
9: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
11: No a dál.
9: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
11: Ale je ty brev to něco teplýho chci.
9: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
11: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
9: No jo, jakým poprem jsme to podávali.
11: Řekačko, neposlouchej jí. To je takový trdlo venkovský.
10: No ale já musím
11: patit s ní. Posaď se, mlčíš jak medák, akorát jsi na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
10: No, očem.
11: Očem, to je divnej očem. Třeba... Co mistr?
10: Jaký mistr?
11: Máte snad nějakýho mistra?
10: Jo, máme.
11: No, vidíš, tak ten, co dělá.
10: No, tak... co s ním má bej?
11: No, já ho neznám, znáš ho ty?
10: Jo, znám. No a co?
11: Ale nic.
3: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicr ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
5: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
12: A máma?
5: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili. Ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
12: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
5: Jo, když jsi slyšel. Když jsem řekl, že se chci ženit.
12: No, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš doma a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
5: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
12: Tak tenhle výraz bych nerad slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestarannosti. Promluv, no.
13: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
12: No proč pak?
13: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
12: A když ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
13: No, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
12: No výborně.
13: To si vezmi sváteční šaty.
12: Za prvé.
13: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
12: Ty hambáři.
3: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
12: Už seš doma? Tak co škola?
14: Normálně. A ty?
12: A byly už nějaký známky?
14: Ne. A ty?
12: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. A, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
14: Jo, měli.
12: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
15: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky a to uděláš tak, že...
12: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
15: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
12: Hm, správně. Jak?
15: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
12: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
15: No, Kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo, tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
16: No, vidíš, tady u té třívy žádný znamínko není.
15: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
16: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2a minus 3b plus 5a. A no, co dál? Co s tím dál?
15: No, potom si převedeš to A plus B z pravé strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
16: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
15: Ty mě.
16: Proč to? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
3: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
5: Už abych šel.
17: No jo, máme nejvyšší čas.
15: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
17: Ano.
16: A vy taky někam jdete.
17: Jdeme na rodičovské sdružení.
16: Stačí snad, že tam budu já, ne?
17: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
16: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
15: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
16: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?

0: už znají, že?
1: No, snad.
0: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No, já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
1: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
0: To jsme si všimli.
1: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
2: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců.

0: komiků.
1: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová a on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
4: Maso vyhudíte, zavařujete. Co manželka nesní, do lednice.
2: Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
5: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
6: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
4: No to stačí, pane správče, ostatní si dohovoříme, zasedací síni.
1: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
7: To mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s Žerovým studiem, s Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
8: Jirkova.
7: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
9: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
7: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televize nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
1: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
10: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
4: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic nestalo.
10: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
4: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jedno.
10: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
4: Co můžete?
1: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
0: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval a přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon. Čtěte si ještě chvilku. Nezbytné. Nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
11: Ne.
0: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo. Vy nemáte hodinečky?
11: Nemám.
0: Aha. Čtete si?
11: Jo.
0: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
11: Prosím vás. Nevíte, kolik je hodin?
0: Před chvíli bylo 6.
11: A kolik je teď?
0: Pořád 6.
11: Že by se zastavil čas?
0: Už jo.
11: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
0: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
11: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
0: Jo.
11: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
0: Jo, jistě. Samozřejmě.
11: Pro mě?
0: No ovšem.
11: Třeba dát mi pusu.
0: Co?
12: Tady chodí lidi.
11: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
12: No, a nemohla byste omdlít?
11: Já? Proč?
12: No, víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
11: Já ho znám, Lapiducha, no.
12: No, Lapiducha. No, a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To byste koukala potom.
11: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Já!
13: Halo!
12: Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde!
11: Tak ne.
12: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
11: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
12: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
11: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
12: No, a co?
11: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
12: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: lépe.
1: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
3: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
4: Jistě.
3: No, nevypadá zle.
5: No pojď se, ne, nekňuruj a pojď sem, pejsánku. Pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, a uajs!
6: On jako z do ruky.
4: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
6: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
4: Vy jste ho začal hladit.
6: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
4: No dovolte.
6: No, tak co jsem měl dělat?
4: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
6: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
4: To jistě ne.
6: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
4: Co si to dovolujete, pusťte mě, prosím vás. Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej chlap. No tak, blbečo jede. Pusťte mě, pro Kristapa.
7: A neječ, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlik znečišťuje trávník.
8: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
1: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
9: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
10: Opakujte po mně. 29.
9: 29.
10: 37.
9: 37.
10: 22.
9: 21.
10: To máme taky.
9: 22.
10: No to už jsem říkal.
9: 15. 28. A dodatkové 28. číslo
10: 27. Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
1: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
11: Tak jak?
10: Jak? 200/160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
11: A vyhrá se?
10: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, vy... Ale čistě teoreticky vyhrál první.
11: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
10: Ne, to, to já jen tak, čistě teoreticky, víte. No,
11: to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
1: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
10: První jste vyhrál, dědo.
11: První.
10: Pane Vaňku, pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
11: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
1: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
11: Tak naschledanou.
10: Naschledanou.
11: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale ten, když já to pust... No jo.
2: Tady počkej, musíš ale... být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo? No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo? Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo?
3: No.
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout.
3: No.
2: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano? Já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím! Neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepiču, já koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Voříškový.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Žďárští plavci se pokusí překonat 43 let starý rekord. Policisté v Brně vypátrali jednoho z uprchlých vězňů, druhý je zatím dál na svobodě. Čeští fotbalisté rozehrají skupinu Ligy národů zápasem proti Chorvatsku. Zítra ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhavo, přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Do 24-hodinového plaveckého maratonu se o víkendu zapojují plavci ze Žďáru nad Sázavou. 20 lidí se nepřetržitým střídáním pokusí překonat český rekord starý 40 let, který činí 151 kilometrů a 360 metrů. Místní plavecký klub tak chce oslavit 60. výročí svého založení. Lidé můžou závodníky podpořit přímo ve žďárském relaxačním centru. Jednoho z uprchlých vězňů, kteří svévolně odešli z nestrženého pracoviště, dopadla policie v Brně. Muži utekli v prvním zářijovém týdnu a jsou z kuřimské věznice. Hlídka jednoho z nich vypátrala na brněnském Tomkově náměstí, jak popisuje mluvčí Petr Vala.
2: Svévolně odešel z nestrženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice. Po druhém uprchlém vězni policisté nadále pátrají.
0: Druhý vězeň je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Informace o jeho pobytu mají lidé hlásit na linku 158. Statisíce lidí ve francouzské metropoli vítali papeže před odpolední venkovní mší. Lev 14. projel v papamobilu mezi davy pařížskou třídou Champs-Élysées k náměstí Concorde. Na mši, která začala po 15. hodině, se registrovalo víc než 600 tisíc lidí. Uvedla to agentura AP. Večer hlavu římskokatolické církve čeká modlitba na mariánském poutním místě v Lourdech na jihu Francie. Sport. České fotbalisty čeká vstup do dalšího ročníku Ligy národů. Na úvod elitní skupiny se večer utkají s Chorvatskem. Reprezentace má před sebou premiéru pod novým trenérem, Španělem Santim Deniou.
3: Chceme vytvořit tým bojovníků, podle toho se chystáme. Snažili jsme se hráče na tréninku co nejvíc poznat a přesvědčit je o herním stylu, kterým se budeme chtít prezentovat. Potřebujeme taky vytvořit dobrou atmosféru. To většinou bývá v národních týmech jedna z nejdůležitějších věcí.
0: Zápas začne v pražském Edenu ve 20 hodin a 45 minut. Počasí. V noci bude převážně skoro jasno s teplotami kolem 5 stupňů. Zítra ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhavo, přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni, přidá se mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemný a pohodový víkendový poslech vám 17 hodin a 4 minuty přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Už za pár minut se vydáme po stopách Henryho Morgana, krále karibských pirátů za 17. století. Inspiroval i tvůrce Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem. Stále je plný záhad, kde se skrývá jeho údajný poklad a co se skutečně stalo s jeho tělem po smrti. Poslechněte si další díl pořadu Stopy fakta tajemství.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Bloudící duch piráta Morgana, aneb co ukrývá rakev krále karibských korzárů.
2: Starý námořní hřbitov leží na okraji Port Royal, přístavního města, rozkládajícího se na jeho východě Jamajky, na písečné ší zvané Palisades. 15 mil od centra Kingstonu, hlavního města Jamajky. Levá strana hřbitova je ohraničena cihlovou zdí. Uprostřed se tyčí náhrobek, jen svým tvarem připomíná kotvu. Je věnován námořníkům, kteří v přístavu Port Royal zahynuli v noci 27. června 1886. Okolo kotvy se rozkládá les křížů a bělostných náhrobků. Pod nimi odpočívají námořníci. A za hřbitovem, všude kam oko dohlédne, moře. Karibské moře. Pod jeho hladinou je další hřbitov. Jeho osud, stejně jako osud přístavního města, se začal naplňovat ve středu 7. června roku 1692. Čteme nyní z dopisu, který napsal přímý účastník tehdejších událostí, anglikánský reverend doktor Emmanuel Heath.
3: Drahý příteli, nepochybuji o tom, že i vy, co nevidět, uslyšíte o tom velkém neštěstí, které postihlo náš ostrov. Věřte, v jednom jediném okamžiku byly zničeny téměř všechny domy. Také kostel, cukrovary, mlýny. Zemětřesení doslova rozervalo skály, hory, zničilo několik plantáží, pohltilo je moře.
2: Reverend Emmanuel Heath zemětřesení přežil. Katastrofa začala v 11 hodin 43 minut místního času. Během několika málo minut moře pohltilo 2/3 přístavního města Port Royal. Bylo to zhruba 13 hektarů. Zahynulo na 5000 lidí. Buď bezprostředně po zemětřesení, nebo na následky zranění ještě potom. Do moře se potopily nejkrásnější domy a památky tohoto pyšného a bohatého města. Zmizel také, už o tom byla řeč, hřbitov na Palisades. Hřbitov, na kterém svědek událostí reverend Heath prožil necelé 4 roky před tragickými událostmi okamžiky, na které se jen tak nezapomíná. Tehdy tu reverend vedl pohřební obřad. Výjimečný pohřební obřad. O víc než 200 let později popsal tehdejší okamžiky historik a podmorský archeolog z Australského národního námořního muzea doktor James Hunter.
3: Byl silný vítr, jasně modrá obloha se čas od času zatáhla šedými mraky. Na hřbitově Palisades, jenž se rozprostíral na úzkém pískovém pásu, sešlo se toho dne nebývalé množství lidí, hlavně zástupci nejvyšší jamajské společnosti. Obstoupili mohutné kamenné mauzoleum. Vnější stěny budovy byly vyzdobeny reliéfy, zobrazeny tu byly hlavně nejrůznější námořní lodě. Muži smekli klobouky. To, když se objevila mohutná a bohatě zdobená rakev, kterou zřízenci tlačili na válečcích. Uvnitř rakve ležel nabalzamovaný muž. Mezi lidmi se však mluvilo o tom, že rakev ukrývá i jedno velké tajemství. Jaké? To nikdo nevěděl. Zasvěcený byl pouze výrobce rakve a pak ještě jeden písař. Ti však tajemství nikdy neprozradili. Záhadou byla i podivná rytina na rakvi. Bylo to snad nějaké poselství? Rakev byla vyrobena z černého voňavého dřeva. Jeho název? Lignum vitae, dřevo života. Dřevo pocházející ze stromu z rodu Guajacum, který prý úplně první objevil Krištof Kolumbus.
2: Dřevo života je považováno za jedno z nejtvrdších dřev na světě. Údajně má léčivé vlastnosti. A především odolává zubu času. Nejenom na zemi, ale také třeba i pod vodou. Je takřka nezničitelné. a i mého neboštíka, jenž se ještě za života nechal postavit kamenné mauzoleum, přál si být nabalzámovan a dokonce si ještě před smrtí vyprojektoval svou vlastní rakev a navíc dřeva, které bylo ideální pro uchování těch největších tajemství. Sir Henry Morgan, šlechtic uctívaný samotným anglickým králem, také viceguvernér Jamajky a ještě předtím obávaný král karibských pirátů a lupičů. Jeho pohřeb se odehrál na počátku podzimu roku 1688. Na závěr obřadu, při kterém zazněla řada vzletných slov oslavujících mrtvého, reverend Emmanuel Heath ještě pronesl:
3: popel k popelu, prach k prachu. Pozemské ostatky našeho veleváženého občana odevzdáváme k poslednímu odpočinku. Kéž se Bůh postará o klid jeho duše, aby našla věčný mír.
2: Jak reverend ještě vzpomínal, dva urostlí dřízenci z rakví obřadně uzavřeli robustní dřevěné dveře, opatřené masivními kovovými závorami. A pak uzavřeli ještě dveře druhé. Vyžádalo to prý značné úsilí. Nakonec jeden z nich otočil mohutným klíčem, opatřeným erbem Sira Henryho Morgana. Samotný zámek byl prý větší než průměrný kufřík a vážil několik kilogramů. Předal potom klíč reverendovi a ten ho dal Morganovým příbuzným. Jenomže Morganova duše, klid a mír, jak o to prosil reverend Emmanuel Heath, nenašla. Nebylo jí to souzeno, protože, jak už víme, o necelé 4 roky později, to když Port Royal a další místa ostrova Jamajka zachvátilo ničivé zemětřesení, zedmutá vlna tsunami pohltila také hřbitov Palisades. A s ním i mauzoleum Henryho Morgana, také Morganovo tělo v nezničitelné rakvi. Legendy vyprávějí, že Morgan v rakvi má mapu s vyznačeným místem, kde ukryl svůj poklad. A vzpomínaná podivná rytina na rakvi souvisela prý nejenom s pokladem, ale také s posmrtným životem. Morganovo tajemství střeží nyní hlubiny Karibského moře. A on sám prý broudí Karibikem, hledá mapu pokladu, hledá své tělo.
3: Jednoho dne zakotvila flotila Henryho Morgana na 30 mil od největší a nejsilnější pevnosti v Karibském moři Puerto Bella. Morganovi muži věděli, že jejich schopnosti se mohou uplatnit jen v boji zblízka. Jako kočky zlézaly vysoké hradby. Nastal zoufalý zápas muže proti muži. Oběma stranám šlo o bití či nebití. Španělé nakonec zkušenějším rváčům podlehli. A Morgan dostál jako chlap svému slovu. Zbylou posádku, včetně důstojníků, nahnal do sklepení jednoho křídla pevnosti a celé křídlo dal vyhodit sudem střelného prachu do vzduchu. Pak se dali Morganovi lidé do bezohledného vraždění, znásilňování. Obrátili celé město na ruby, aby jim z pokladu neušlo ani smítečko. S ohromnou kořistí, největší, jaké se dosud piráti zmocnili, odtáhl Morgan se svými lidmi na Kubu, aby tam v klidu a podle zásluh rozdělil bohatý úlovek.
2: Tak popisoval Desider Galský ve své knize Milionové objevy jednu z nejsmělejších akcí, kterou Henry Morgan podnikl se svými muži v červenci roku 1668. Porto Bello, tedy to bylo španělské území ležící na území dnešní Panamy, bylo chráněno 3 hrady. Se silnými posádkami. Což však Španělům, jak jsme se už dozvěděli, nebylo příliš platné. Jeden z Morganovy posádky, pozdější spisovatel Alexander Exemelán, později napsal:
3: Morgan nařídil vyrobit 10 žebříků, které měly být tak široké, aby po nich naráz mohli lézt 4 muži. Vyvedl zajaté mnichy a jeptišky a oznámil guvernérovi, že pokud se nevzdá, použije je k zajištění žebříků. Guvernér zavolal, že ho živého nedostanou. Potom Morgan mnichům a jeptiškám nařídil, aby přidržovali žebříky. Pak začal útok. Piráti

0: což se svým způsobem týká jeho původu. Opět citujeme Alexandra Exemelána.
1: Narodil se ve velském knížectví jako syn prosperujícího zemědělce. V mládí se zapsal na loď mířící na Barbados a na ní pracoval jako nájemní sluha. Když získal svobodu, odjel na Jamajku, kde našel dvě pirátské lodě připravující se na výpravu. Plavil se 3x nebo 4x a získal tolik peněz, že si společně s piráty mohl koupit vlastní loď. Tak se stal kapitánem a plul podél pobřeží Kampeče, kde zajel několik lodí. Byl v rakvi Henryho Morgana plánek s vyznačeným místem ukrytého pokladu. A jaké tajemství si slavný pirát odnesl do hlubin Karibiku? Pátrání pokračuje.

0: Historikové se shodují, že Morgan se narodil v roce 1635. Zřejmě to bylo Monmonshire, které dnes součástí největšího velšského města Cardiff. Byl prý synem bohatého farmáře, nebo dokonce profesionálního vojáka. O raném mládí Henryho Morgana můžeme něco malo vyčíst z dodnes uchovaných dokumentů, které Morgan napsal již coby viceguvernér Jamajky.
1: Školu jsem opustil příliš brzy, proto dnes nejsem tak zběhlý například ve znalosti zákonů nebo při vedení obchodu. Řekl bych to asi takhle. Spíše jsem rozuměl štikám, které jsem lovil, než knize.
0: A jak se Henry Morgan ocitl mezi piráty v Karibském moři? Desider Galsky v knize Milionové objevy uvádí.
1: Jako chlapec utekl z rodného Walesu, protože se mu nezamlouvala práce na statku. Připlul na černo s otrokářskou lodí na Barbados, kde byl podle anglických zvyklostí prodán majiteli velkých latifundií jako nevolník. Po odsloužení předepsaných let se přidal k pirátské družině věhlasného Mansfielda.
0: Edward Mansfield byl prvním pirátským velitelem, který se souhlasem Angličanů organizoval rozsáhlé nájezdy proti španělským osadám. Byl považován za jedno z nejlepších bukanýrů. Existují názory, že Henry Morgan se dostal do Karibiku jako voják armády, jejímž cílem bylo bojovat proti Španělům a podkopávat jejich vliv v západní Indii. Objevily se rovněž informace o tom, že Henry Morgan byl v anglickém Bristolu unesen a transportován na Barbados, kde byl údajně prodán co by sluha. Myslím, že nejpravděpodobnější verzi přinesl kromě několika dalších autorů nizozemský historik Stephen Snelders.
1: Mladý a temperamentní Henry Morgan toužil jako mnoho mladých mužů po dobrodružství, po zážitcích, takže se do Karibského moře vydal hledat romantiku a vzrušení. A protože neměl dost peněz na plavbu lodí, tak se, což se dělávalo, sám prodal do otroctví. Tehdy to byla docela běžná praxe. Mladý muž se například zavázal, že bude několik let pracovat na cukrových plantážích. Morgan se takto zavázal na 10 let. Byl však schopný, podnikavý, svobodu získal již po 7 letech. Nechal se naverbovat do gengu lupičů a začal loupit. O 2 roky později už měl dostatek peněz na to, aby si mohl koupit loď.
0: Když se Morgan objevil u zmíněného korzárského velitele Edwarda Mansfielda, zkušený námořní lupič rychle pochopil, jak užitečný, inteligentní a nebojácný Morgan pro něho může být. Stal se jeho pravou rukou. Byla to tehdy zlatá éra pirátů neboli bukanýrů v Karibiku. Otevřeme si nyní prestižní a na seriózní zdroje bohatou encyklopedii Britannica.
1: Bukanýr to byl anglický, francouzský nebo nizozemský námořní dobrodruh, který operoval především u karibského a tichomořského pobřeží Jižní Ameriky. Přepadal španělské osady a také španělská plavidla. Prvními piráty byli obvykle uprchlí sluhové, bývalí vojáci, dřevorubci. Uplatňovali mezi sebou jisté demokratické principy, volili si kapitány, dbali o spravedlivé rozdělení kořisti. Už tehdy uplatňovali jistý druh pojištění pro ty, kteří třeba utrpěli zranění. Hlavní pouto, které tyto bratry z pobřeží

0: jak si říkali, vázalo, bylo nepřátelství vůči Španělům, kteří tehdy považovali karibské a jižní tichomořské námořní cesty za svůj monopol.
1: Jak se také můžeme dozvědět z námořních deníků Alexandra Exemelána, piráti postupně zaplavali moře po celém pobřeží Karibiku až k Severní Americe a nakonec získali dostatek síly a prostředků, aby vyráželi na plavby přes Azorské a Kapverdské ostrovy až do západoafrické Guineji. Ale zpět Henrymu Morganovi. Český spisovatel Michal Borovička v časopisu Lidé a země konstatuje, že ostatní piráty předčil počtem a rozsahem svých výprav. A připomíná, že Morgan, ten se stal poté, co jeho učitel Mansfield byl Španěli zajat a popraven pirátským admirálem, a jeho lidé loupili s poženáním guvernéra Jamajky, Sira Thomase Modiforda, a především s poženáním Londýna, včetně anglického panovníka.
0: V roce 1667 ho Thomas Modiford pověřil, aby získal na Kubě nějaké zajatce, aby pak bylo možno zjistit podrobnosti o hrozícím španělském útoku na Jamajku. Když Morgan tento úkol splnil, následovalo dobytí silně opevněného přístavu Portobello. Hned poté guvernér Modiford Morgana pověřil další výpravou proti Španělům. Cílem mělo být zpustošení pobřeží Kuby. V březnu 1669 Morgan vyraboval dnešní venezuelské město Maracaibo.
1: Tehdy ale Morgan uvízl na Maracaibském jezeře s celou svou flotilou. Zjistil, že ho v ústí jezera čekají tři španělské lodě. A co víc, Španělé jsou na něho připraveni také v pevnosti Palomas, která strážila vjezd do jezera. Nebyl by to Morgan, kdyby nenašel řešení. Triumfem se měla stát záplná loď. Piráti zamaskovali jednu ukořistěnou loď, aby vypadal jako Morganův vlaječný koráb. Někdejší pirát Alexander Exemelán vzpomínal.
0: Piráti shromáždili dehet, smolu a další hořlavé věci, míchali střelný prach se sírou a opatrně rozmístěvali palmové listy pokryté dehtem. Vyrobili nové dělové příklopy, aby se zdálo, že loď má spoustu děl. Každé z dřevěných děl bylo natřeno dehtem a sírou. Pod ně pak dali nádoby se střelným prachem, doutnáky. Na palubě stály kusy dřeva převlečené za piráty z klobouky, vyzbrojené meči, mušketami a pásy na náboje. Z lodi se stala plovoucí bomba.
1: Z ranního odlevu začala Morganova flotila vyplouvat z jezera. Nabuzení Španělé byli připraveni k akci. Záplná loď se přiblížila ke španělské vlajkové lodi. Piráti pak plavidlo zahákli. Španělé se snažili vymanit. Když jim došlo, že o vlajkovou loď nejde, bylo už pozdě.
0: Posádka zápalné lodi zapálila doutnáky. Muži pak rychle skočili do člunu, těsně předtím, než loď vyletěla do vzduchu. Plameny přeskočily na španělskou loď. Druhá španělská loď se snažila uniknout, ale uvízla. Třetí loď se snažila uniknout, ale byla brzy dostižena.
1: Psal někdejší Morganův pirát Alexander Exemelán. Během několika hodin byla španělská flotila úplně zničena. V čem tkvěly Morganovy úspěchy? Podle vzpomínek především byl mimořádně odvážný. Jeho odvaha byla lezdy až sebevražedná. Útočil mezi prvními. Absolutně se nevyhýbal boji. Mimo to byl hodně bystrý, rychle se rozhodoval. Byl ale také mimořádně tvrdý. Nevyhýbal se popravám ani mučení zajatců. Pokud z nich chtěl dostat informace, kam ukryli vzácné věci. O kořist se dělil s ostatními. Část kořisti vždy dostával guvernér Jamajky, část královský trůn v Anglii. Víme už, že Anglie v rámci boje proti španělské přítomnosti v Karibiku piráctví oficiálně neoficiálně podporovala. Tak to Morgane popsal americký historik Peter Wood.
0: Nebyl příliš vysoký, jeho postava byla ale štíhlá, svalnatá. Měl snědou pleť velšana, výrazný nos, smyslné rty a tmavé, arrogantní oči. Byl také hodně výmluvný a měl poměrně velký všeobecný přehled. Po stránce osobnostní je těžké ho posoudit.
1: Klíčovým momentem pirátské kariéry Henryho Morgana se staly roky 1670 a 1671. Morgan chystal útok na Panama City, na město, jež bylo důležitým obchodním centrem a vstupní bránou španělských držav v Americe a v Karibiku.
0: Morgan s více než 1400 muži, byli mezi nimi také Francouzi, vyrazil z ostrova Tortuga u Hispaňoly. Dostal se do panamské šíje, dobyl pevnost San Lorenzo. Na další cestu, aby zmátl nepřítele, vydali se piráti džunglí. Po několika dnech útrap se objevili na předměstí Panamy. Rozhořela se krvavá bitva. Morgan opět zvítězil. Následně se piráti vrhli na samotné město.
1: Citovali jsme pro změnu z knihy kanadského generála a historika Ernesta Cruikshanka Život sira Henryho Morgana. A co ve svých vzpomínkách psal Alexander Escamlan?
0: Bukaníři se hrabali v popelu a hledali roztavené zlato a stříbro. Mnoho drahých předmětů objevili ve studnách a vodních nádržích. Druhý den Morgan sestavil dva oddíly pirátů, každý ze 150 mužů. Dostali rozkaz objevit skrýše obyvatel. Po dvou dnech pátrání přivedli zpět přes 200 zajatců, muže, ženy, otroky.
1: Jak někdejší pirát ještě napsal, Morgan opustil Panamu 14. února 1671. Společně se 600 zajatci a 175 mulami naloženými stříbrem, zlatem a dalšími drahými předměty.
0: Zajatci celou noc křičeli, protože nechtěli opustit město. Ženy plakaly kvůli hladovým dětem a prosili na kolenou, aby je Morgan propustil. Morgan chladně odpověděl, že ho nezajímají jejich nářky, pouze peníze. Když bude zaplaceno výkupné, propustí je. Piráti dorazili do Venta de Cruz na řece Chagres. Morgan dal zajatcům 3 dny na zaplacení výkupného, jinak že je odveze na Jamajku.
1: Alexander Escamlan už bohužel neuvedl, kolik zajatců si výkupné obstralo a kolik bylo nuceno plout dále s piráty. Jenomže, když se Morgan vrátil na Jamajku, zjistil, že časy se změnily. V roce 1670 byla totiž podepsána Madridská smlouva. Anglie se zavázala piráctví zakázat, a sice výměnou za španělské uznání anglické suverenity na Jamajce. Morgan se tedy ocitá, teoreticky, v roli vězně. Na jaře 1672 je převezen do Londýna, k soudu. Je to ale přijat spíše jako romantický hrdina. V roce 1674 ho král Karel II. Povyšuje na rytíře a posílá ho zpět na Jamajku jako viceguvernéra.
0: Morgan má však hodně nepřátel. Mocným protivníkem je i samotný guvernér Jamajky John Vaughan Scarberry. Poté, co je guvernér ze své funkce králem odvolán, objeví se další hrozba. Možná francouzská invaze na Jamajku. Henry Morgan se staví do čela obrany. Okamžitě jedná, nechá přestavět opevnění Port Royal a výrazně zvyšuje počet děl. Tvrdě zasahuje proti svým někdejším kolegům, pirátským lupičům.
1: Do toho všeho přicházíš vzpomínaná kniha jeho bývalého druha Alexandra Escamlana. Morgan u soudu postupně vyvrací všechna obvinění. Argumentuje především tím, že vždy postupoval v souladu se zájmy a podporou Anglie a samotného krále. To už stále na Morganovi začíná čím dál více projevovat jeho předešlý nezřízený život. Především alkohol, který hojně konzumoval. Lékař Hans Sloan, který Morgana vyšetřoval, ve své zprávě uvedl.
0: Štíhlý, žlutohnědý, oči trochu nažloutlé a břicho vystouplé nebo vyčnívající. Stěžoval si mi na nedostatek chuti k jídlu. Každé ráno zvracel a celkově ho provázela malá nevolnost. A navíc se hodně věnuje pití a pozdnímu vysedávání, což bylo příčinou jeho současných potíží.
1: Lékař konstatuje vodnatelnost a doporučuje, aby přestal s alkoholem, což Morgan ignoruje. Jak to jde, užívá se života. Žije ve spokojeném vztahu s Mary Elizabeth Morganovou, se kterou se oženil poté, co se natrvalo vrátil na Jamajku. Přestože se okolo něho šíří legendy o pokladu nevyčíslitelné ceny, který prý si ukryl, je sám dostatečně bohatý ze svých podnikatelských aktivit. Vlastní mimo jiné 3 rozlehlé plantáže s cukrovou třtinou. Pracuje na nich i více než 100 afrických otroků. Tak jako tak se ale Morganův konec rychle blížil.
0: Ve svých 53 letech byl Morgan předčasně zestárlý a zesláblý, ale jeho smrt byla pravděpodobně urychlena chybami jeho lékařů. Jeho závěť je datována 17. června 1688. Zůstavitel byl tehdy nemocný na těle, ale dokonalé mysli a paměti.
1: Psal Ernst Alexander Cruikshank. Henry Morgan zemřel v sobotu 25. srpna 1688. Na Jamajce je přítomný dodnes. Když si například v Kingstonu zajdete do nějakého nábožnického baru, dobrý například seafood bar, může se vám stát, že narazíte na někoho, kdo vám třeba bude za lahev jamajského rumu o Morganovi vyprávět. A bude možná vyprávět i o tom, že Morganův nepokojný duch se dodnes plaví vodami Karibského moře a čeká. Čeká, až někdo objeví jeho ztracenou rakev a s ní důmyslně ukrytý plánek. Ten prý nález si ukáže cestu. Cestu k Morganovu pokladu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina nás za chvíli čeká vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Zaměří se na jeden z nejnověji objevených živočišných druhů u nás. Jaký to je a kde se vyskytuje, nám za chvíli řekne Martin Písařík.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 300 tisíc věřících vítalo papeže v ulicích Paříže. Lev XIV. Je jako první hlava katolické církve po téměř 20 letech na návštěvě Francie. V pátek pronesl projev v Elizejském paláci, při kterém varoval před neuváživým užíváním umělé inteligence, projel centrem Paříže na papamobilu a zúčastnil se nešpor v katedrále Notre Dame. Byl u toho i náš zpravodaj.
1: Papež právě projíždí papamobilem, mává na lidi, teď se dívá na nás, kde mávají vlajkami. A davy se teď přesouvají směrem, kudy papež projíždí papamobilem. Nad námi je helikoptéra.
2: Jsem katolička a poprvé vidím papeže v Paříži. Ještě jsem neměla to štěstí jet do Vatikánu. Je to opravdu velký okamžik. Je to dojemné a je to historický okamžik pro katolickou mládež ve Francii i v Evropě. Nikdy na to nezapomenu. Sice papež kolem nás jenom rychle projel, ale jak často vidíte papeže z takové blízkosti? A aspoň mám video na památku.
3: Mais on a quand même vu petite vidéo souvenir, voilà.
1: Pro Melisu, která se zúčastní i mše pro více než 500 000 lidí na náměstí Concorde, je papežova návštěva životním zážitkem. Emerald Sien v něm zase vidí inspiraci.
4: Papeže obdivuji. Je to hlava církve, která nás vede a předává nám spoustu nesmírně důležitých poselství. O míru, o mladých lidech v církvi, ale taky o životě, protože je důležité se starat o svoje blízké, ať už jsou na začátku anebo na konci života. Doufám, že si z jeho kázání a katechezí něco odnesu. Jsem opravdu šťastná, že je tady. I když ho vůbec neznám, tak mám pocit, že ho znám. A mám k němu blízko. Stejně jako díky modlitbám k dalším lidem v církvi.
1: Papež Lev XIV. Se před jízdou papamobilem sešel s prezidentem Emmanuelem Macronem. V Elizejském paláci varoval před nezodpovědným užíváním umělé inteligence.
5: Abychom nestratili svou lidskost kvůli ráji strojů, které pronikají do našeho každodenního života a utvářejí ho, je naléhavě nutné, abychom svou mysl dokázali vycvičit v etickém rozlišování, abychom dokázali rozpoznat, co je morálně dobré.
1: Před francouzskými zákonodárci taky varoval před smrtí, kterou si podle něj člověk může naplánovat. Francouzský parlament v létě přijal zákon o eutanázii, který církev kritizovala.
5: Když věda a technologie nejsou vedeny hlubším věděním, můžou nabídnout okamžitá řešení, která vycházejí vstříc přáním lidí a zmírňují jejich utrpení. Zároveň je ale můžou odvést od vyššího dobra, ke kterému aspirují.
1: Na náměstí Concorde, kde papež povede mši pro více než 500 000 věřících, mezi tím pěvecké sbory z celé Francie nacvičují litanie a chvalospěvy. Papež Lev XIV. Je první hlava katolické církve v Paříži po 18 letech. Pařížské biskupství očekává ohromný zájem věřících. Během čtyřdenní návštěvy Francie navštíví Lev XIV. Taky slavné poutní místo Lourdes na jihu Francie, kde by se měl setkat s oběťmi sexuálního zneužívání ze strany církevních představitelů nebo zaměstnanců katolických škol. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Krajské nemocnice na Vysočině získají peníze na posílení zdravotnického personálu. O papírové oznámení o lednové valorizaci důchodu musí seniori zažádat nejpozději do konce září. Velkou cenu Azerbajdžánu vyhrál Brit George Russell. Zítra ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhavo, přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přes 2 miliony korun na nábor nových zdravotníků dostanou od hejtmanství krajské nemocnice na Vysočině. Peníze mají pomoct nemocnicím stabilizovat personál a obsadit volná místa na jednotlivých odděleních. Příspěvky letos získá 24 lékařů a dalších zdravotnických pracovníků v Jihlavě, Třebíči a Novém Městě na Moravě.
3: Nejvyšší částka připadne Jihlavě. Skoro 1,5 milionu korun tam pomůže získat 16 nelékařských zdravotníků, převážně pro urgentní příjem. Třebíč dostane necelý 500 000 korun pro 5 nových zaměstnanců. V Novém Městě na Moravě pak na 3 nové zdravotníky připadne necelých 300 000 korun. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: Na podání žádosti o zaslání papírového oznámení o valorizaci důchodu od ledna zbývá už jenom pár dní. Zájemci musí České správě sociálního zabezpečení doručit nejpozději do 30. září.
4: Žádosti můžou lidé posílat poštou nebo předat osobně na pobočkách správy. Nejjednodušší je to ale na e-portálu ČSSZ, říká Jakub Bejček ze správy sociálního zabezpečení.
5: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma.
4: Papírový doklad o valorizaci ovšem seniori prakticky k ničemu nepotřebují, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
6: Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
4: Pokud už senior v minulosti o zasílání papírového oznámení žádal, nemusí to teď dělat znovu, říká Bejček ze správy sociálního zabezpečení. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: V Polsku vznikne nová americká vojenská základna pro 5 000 vojáků, oznámil to náměstek polského ministra obrany Pavel Zalewski. Polsko nyní připravuje návrh, co může americké straně nabídnout, zároveň shromažďuje požadavky Spojených států.
7: Polská nabídka by měla být hotová v listopadu. V prosinci by pak Spojené státy měly rozhodnout, zda ji přijmou. Začátek výstavby nové americké vojenské základny ani její umístění zatím není známé. V současnosti v Polsku slouží asi 10 000 amerických vojáků a Varšava za jejich přítomnost platí. Americký prezident Donald Trump v tomto roce několikrát potvrdil, že se do Polska kvůli dobrým vztahům s prezidentem Karolem Navrockým chystá vyslat dalších 5 000 vojáků. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Hokejisté Třebíče hráli v 6. kole Maxaligy na ledě pražské Slávie. Nakonec získali 1 bod po prohře 3-4 po samostatných nájezdech. Velkou cenu Azerbajdžánu vozu Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Po startu z prvního místa vedl celý závod a v závěru za sebou udržel Nizozemce Verstappena a Francouze Hadjara z Red Bullu. Lídr pořadí šampionátu Ital Antonelli dojel v ulicích Baku 5. A české tenistky se v nedělním finále poháru Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinou. Výběr kapitána Marčenka porazil v semifinále v Shenzhenu šampionky posledních 2 ročníků Italky 2-0 na zápasy.
0: Počasí.
2: V noci bude převážně skoro jasno s teplotami kolem 5 stupňů. Zítra ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhavo, přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli nemáme ze silnic kraje ani z úseku dálnice D1 na Vysočině hlášené žádné nehody nebo aktuální dopravní problémy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pět minut, je ten správný čas k tomu, abychom odstartovali sobotní dechovky pro Vysočinu. Začínají právě teď, já vám přeji hezký poslech a připomínám známou telefonní linku, která vás spojí s naším studiem 22 155 49 99.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Ještě než se naplno věnujeme, začneme věnovat dechovkám, tak se podíváme na sport. Už jsme ve zprávách informovali o tom, že v rámci první hokejové ligy Slavia Praha porazila Horáckou Slavii Třebíč 4-3 po samostatných nájezdech. Hraje se i utkání mezi Duklou Jihlava a Zlínem a v Horácké aréně po první třetině vedou Zlínští Berani 1-0.
1: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: A teď už pojďme splnit první přání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych prosila zahrát v pondělnímu svátku Václavu Firstovi z Hřivčic. Mm-hmm. Hodně štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví mu přeje Marie Koubová z Letče s rodinou a Zelenovi z Chřenovic. Písnička bude také pro Věrku a Mirka z Batelova, také pro vás a všechny posluchače. Děkuji vám moc za zahrání a někdy naslyšenou.
0: Já také moc krát děkuji, myslím, že jste udělala dobře, že jste zavolala už dnes, protože se dá očekávat, že v pondělí bude velký přetlak na ty Václavy.
2: To určitě.
0: Václavíčku Václavé, písnička, kterou hrají čtveráci a já ji posílám. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

Do dechovek pro Vysočinu se můžete zapojit i přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Tam je formulář Dechovek pro Vysočinu a z něj čtu další přání. Dobrý den, prosím o pěknou písničku pro svoji ženu Jarušku, pro kamaráda Jiřího Píšu a jeho ženu Jarku, kuchaři Vítkovi za jeho stálou přízeň, manželům Svobodovým z Předína a všem Václavům k svátku. Děda Bobeš podepsán, jinak Bohuslav Kvajzer, tak pana Bohu dědu Bobeše zdravím, všechny vás zdravím a posílám Javorinku Šedivou.

0: Sobotní dechovky pro Vysočinu pokračují. Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená. Zdravím pana Luboše z Malče. Dobrý den.
1: Krásný letní podvečer, pane Jožo. Já vás zdravím a celý Český rozhlas. Dneska bych chtěl předčasně popřát panu Vendovi Pleskačovi do kozích kršků jeho pondělnímu svátku a popřát mu jen to nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. A tomu přeje Luboš s manželkou Ivou, všechny děti a babička z Malče. Moc vám děkuju za zahrání a přeju krásný večer.
0: Já taky. Mějte se krásně, pražská kapela Petra Finka je připravena právě s touto skladbou. Naslyšenou.
1: Děkuji moc.

0: čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A v našem vysílání teď vítám paní Marii z Bohuslavic. Dobrý den.
3: Dobrý den a hezký sobotní podvečer přeji vám, pane Koláři, a zdravím všechny posluchače při dních se krásných dechovek na rádiu Vysočina. Dnes posílám písničku do nebička mému manželovi, je to dnes 7 let, co zemřel. Děkuji vám mnohokrát za písničku a přeji všem hezký víkend. Naslyšenou.
2: Děkuji za váš telefonát, vybrala jste písničku Já vím od Atlasu. Pojďme si ji poslechnout. Hezký večer a naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Sobotní dechovky pro Vysočinu jsou připravené splnit další telefonické přání. Telefonní linka 22 155 49 99 je k tomuto účelu určena do 19 hodin. Hezký podvečer, zdravím paní Janu.
1: Dobrý podvečer, pane Kolář, vám i všem posluchačům. A dneska bych vybranou oblíbenou písničku mého tatínka poslala do nebe tatínkovi, panu Václavu Jelínkovi. A chtěla bych popřát všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví také všem Václavům, kteří teď poslouchají. Mm-hmm. Pane Kolář, moc vám děkuju.
0: Nemáte vůbec zač, vybrala jste písničku Stavěli tesaři zedníku mlešení, tak si ji pojďme poslechnout z podání kapely Veselka. Mějte se hezky, naslyšenou, a těším se, že se potkáme brzy na našich vlnách.
1: Děkuji vám.

0: Jarda Zdači se teď na telefonu, aby i on vyřkl svoje hudební přání pro dnešní podvečer. Ahoj.
1: Ahoj Joško, dnešní písničku pošlu pro časné dálce krve a to je pro ty současné, taky pro ty bývalé. Písnička je taky pro tebe a vybereš tam Sebranku, písnička se jmenuje Kamarádi, přeji příjemný prosvět, hezký zbytek dne Joško a naslyšenou. Ahoj.
0: Měj se hezky, ahoj. Tak, omlouvám se za ten přešlap, ale teď už hraje Sebranka, Kamarádi.

Už jsem zmiňoval telefonní linku, taky internetové stránky a poslední variantou, jak si můžete objednat písničku, je napsat krátkou textovou zprávu neboli SMS-ku ve tvaru Píseň, mezera a váš text na číslo 90 01 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Prosím o zahrání písničky Křemešníček pro manžela Jiřího Štěpána a sestru Maruš Smrčkovou. Do nebíčka mají 4. výročí. Děkuji, rodina Štěpánová a ostatní. Posíláme.

Dobrý den, prosíme o zahrání k svátku pro snachu a vnučku Andreu Semrádovou. Všechno nejlepší přeje babi s rodinou Madonu. Děkuji. Tak to je SMSka, která k nám dorazila. No a Straňanka se s písničkou postará o zbytek.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A než se podíváme za dalším telefonátem, pojďme si říct, že v půlce zápasu je stav utkání mezi Duklou Jihlava a Zlínskými Berany nerozhodný 1-1. Ještě připomenu, že Slavia Praha porazila Horáckou Slavii Třebíč 4-3 po samostatných nájezdech. A teď už pokračujeme v Dechovkách pro Vysočinu. Hezký večer.
2: Hezký večer. Chtěla bych zahrát dneska svýmu vnukovi k narozeninám. Bylo by to možné?
1: Určitě. Jakou písničku uděláme vnukovi největší radost?
2: Kdyby ty muziky nebyly.
1: Mm-hmm. Výborně. Máte nějakou gratulaci pro ně připravenou?
2: Ano, ano, ano. Teď to řeknu, ano.
1: Povídejte.
2: Tak, Marťo, k tvým dnešním narozeninám ti přeju hodně hlavně zdraví. A ať ti všechno baví. A to všechno ti přeje babička a Žofinka, pejsek Žofinka.
1: Výborně. A taky my z Českého rozhlasu Vysočina. No a posíláme tu písničku v podání Josefa Zímy. Tak ať se vnukovi, který předpokládám se jmenuje Martin, líbí.
2: Děkuju za odvysílání.
1: Není zač, naslyšenou, hezký večer.

A než přečtu další přání, tak mám tady opět změnu stavu v Horácké aréně. Tam Zlín se ujal vedení a aktuálně ve druhé třetině vede nad Duklou Jihlava 2-1. Prosím, zahrajte písničku Krouhvička od Doubravanky všem, kterým se líbí dechovky. Díky, Jarka. Tak já paní Jarce děkuji za hezký vzkaz. No a Krouhvička už je

tady poslední přání dnešní dechovek pro Vysočinu a to je pro mého milovaného andílka Zahrajte od Jošky Černého Za starou Břeclavu, podepsán Méďa Béďa. Písničku posíláme, dnešní dechovky končí, zítřejší se chystají, budu tady zase zítra po 18. Za starou

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
3: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Na Jihlavu se obracejí soukromníci, chtějí stavět parkovací domy. V Tatrách platí podle slovenského serveru Aktuality.sk první stupeň lavinového nebezpečí. Španělského trenéra Deniu čeká proti Chorvatsku první zápas u české fotbalové reprezentace. Zítra ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhavo, přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Hned několik soukromých parkovacích domů by mohlo v budoucnu vyrůst v Jihlavě. Usnesli se na tom zastupitelé. Na posledním jednání odsouhlasili memorandum o spolupráci s firmou, která zvažuje na vytipovaných místech postavit nová parkovací místa.
6: Podle vedení města jsou mezi vybranými místy například největší sídliště Březinky nebo lokalita nedaleko brány Matky Boží v širším centru města. Memorandum nemá závazný charakter a magistrát chce jednat i s případnými dalšími zájemci. Podle něj zájem soukromého sektoru o stavbu parkovacích domů v Jihlavě roste spolu s rozšiřováním parkovacího systému. František Jirků, Český rozhlas.
5: Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu a na síti X. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá. Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí ode dneška první stupeň lavinového nebezpečí, informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy a splazy. Podle slovenské horské služby budou malé, ale například ve skalnatém terénu můžou pro člověka znamenat vážné nebezpečí. Sport. Čeští fotbalisté nastoupí do zápasu poprvé pod vedením španělského trenéra Santiho Deniji. Na úvod elitní skupiny Ligy národů budou hrát s Chorvatskem, které přijelo i se slavným záložníkem Lukou Modričem. 41-letý fotbalista v Praze trénoval, jeho start je ale zatím nejistý. O utkání s Chorvatskem mluví asistent trenéra české reprezentace Radek Bejbl.
7: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test a to, že pořád ještě nastupuje Luka Modrič, tak si myslím, že to je i vůbec jako pro fotbal asi dobře.
8: Počasí.
5: V noci bude převážně skoro jasno s teplotami kolem 5 stupňů. Zítra ráno očekáváme skoro jasno, v údolích lokálně mlhavo. Přes den už převážně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Po 19. hodině se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí Joža Kolář. Připomínám, že dnes po 20. hodině večerní vás čeká pořad Rozhlas jde za vámi, tentokrát z Ivančic, a opakovat budeme i zítra po 13.

světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Právě v Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu naší.

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především co by místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

V úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Již je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Lenka Vystrčilová, vedoucí souboru zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak 50, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.
2: Tak.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řediny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje. A je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače. A na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že vy jste i excelentní tanečník, Patriku. Tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně, protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme mockrát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

Festival Babí léto se ale soustřeďuje i na folklor zahraniční. Ten letos zastupoval například mužský soubor Škrupinka ze západu slovenského Trenčína, který vede mistr lidových hřeb.

Ale na babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: když jste chtěli vědět, co jsem.
1: Vojto, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je 6x prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět. A je fajn vidět tady vánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. Známe to z Lužice a dobře chápeme, proč lužičtí Srbové jezdí rádi na jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlásila do zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovianka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky, a fascinuje mě muzika, jak se vůbec tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládnem.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No, spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí o těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnicích. Ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a Zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let naviděnou.
1: Kéžby, děkuju moc, přeju totéž všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt.

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a jejíž šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Pod mikrofonu přeje příjemný poslech Goranka Oljača. Začínám citátem.
2: Jste pro nás opravdovým pokladem, naší moudrostí, naší historií a naší pamětí. Děkujeme vám za vaše laskavá srdce, za vaše životní zkušenosti, za úsměvy a za možnost být s vámi a darovat vám kousek své duše. Děkujeme vám, že prostě jste.
1: Tak se v těchto dnech na Facebooku psalo o našich hostitelkách, migrantkách ze skupiny Babi Léto. Důvodem byla oslava narozenin jedné z nich. Pogratulovat jí přišel celý folk band Slavjánočka.

0: Děkujeme za migrantky, seniorky z Babího léta. Je hezké začít pořad hudbou. Babí léto existuje už 16. rokem a celou dobu má zázemí ve spolku Inbáze v Praze. Pokaždé, kdy jsme se s dámami sešli, oplývali veselou náladou, kterou dávali sebevědomě najevo. Kromě sympatického názvu k ním patří stříbro ve vlasech, úsměv na tváři, hlasitý projev pospolitosti a také vtipné a upřímné hlášení se ke svému věku. Odkud pocházejí současné členky Babího léta? Odpoví nám paní Eva Chlásná, díky které se znovu scházíme v Inbázi. Od roku 2010 se Babí léto jistě proměnilo a změnily se i podmínky, ve kterých působí.
1: Rusko, Ukrajina, Kazachstán,
2: ostrov Sachalin, Rusie. A Slováčka.
3: Dagestán.
1: Moldavie.
0: Slovensko.
4: Že jsem já ze Slovenska.
0: Vy občas říkáte, že jste samozvaná vedoucí. Co to znamená?
1: Ano, protože Martinka odešla, no a tady nebyl nikdo. No tak, že já to tak nějak organizuju, jak se dá. Prostě. Že tady, že jsou ženy velice zvídavé, nezvědavé, zvídavé. Já jsem v Čechách 60 let, díky nim jsem poznala třeba park Ztracenka a ještě umělecká zahrada, to oni vyňůrají všechno. No, no. Elvíra, ta je zase naše jakoby kulturní vedoucí, ta vždycky připravuje programy a připravuje povídání o spisovatelích nebo o umělcích.
0: Paní Elvíro, jak plánujete to?
5: Já měsíc smatruji internet i tam vše dáte.
1: Ona se vždycky dívá na internet, jaké jsou kulturní výstavy nějaké zajímavé a podle toho se domluvíme. A o Vánocích jsme byli v Betlémské kapli, výstava Betlému.
5: My například nedávno chodili na divoké šárku za kysilu.
1: Nedávno jsme byli v divoké šárce a tam roste dřín. Tak jsme tam nazbírali, to už málo kdo zná i z Čechů, co je to dřín.
5: Já zde už 18 let.
1: Pochází z Ruska, ale 48 let prožila na Ukrajině a z 18 let už je v Čechách, má tady dceru, která je vdaná za Čecha, má tady vnoučata.
0: Co jste byla po profesi?
5: Já zakončila Leningradský horní institut.
1: Vystudovala vysokou jako hornickou školu, Banská.
5: Jak já popala na Ukrajinu?
1: Potom pracovala na Ukrajinu a tam se seznámila s Ukrajincem, vdala se a zůstala tam.
0: To je krásná láska, velká.
1: Velká láska, že byl krásný prostě a rád chodil na trh a tam ochutnával ty produkty a potom poděkoval a ta prodávačka říká, že to je tvůj manžel.
5: Och, krásavec, och, krásný. Potom tak na mě posmeril, že
1: no, ty vlastně taky nejseš jako nejhorší.
0: Jak jste slyšeli, Eva Chlásná není jen vedoucí. Laskavě nám také pomáhá překládat a rozluštit příběhy v ruském a ukrajinském jazyce.
6: My a oni.
0: Dneska, a vzpomínám si i před několika lety, hlavně zazněla ta ruština a ukrajinština.
7: Eva Kolincová.
0: Přicházíte každý týden na
7: Ale
0: Babí léto.
7: Přicházím každý týden. Tady hlavně kvůli Evě, protože tam je to překládá. Že jo?
0: Paní Evo, během těch let, co se vám nejvíc líbilo tady?
7: No, že tady máme ty prostory, chodili jsme taky jinak, ale tam všude se platily velký peníze. Velice jsme rádi, že tady je to zdarma.
0: Co jste se tady možná naučila?
7: Nemůžu říct, že jsem se naučila. Kamarádku jsem si nenašla, že jo, žádnou rusku, ale je dobrý, že se aspoň občas se setkáme všechny s Češky, no.
0: Kolik je tady Češek?
7: No, 4 Češky, tak jsme rádi, že se sejdeme. No.
0: Ženy z Ruska a Ukrajiny neumí česky vůbec?
7: Některý umějí trošku, no, ale většina neumí. Nemyslím si, že si tady našla některá českou kamarádku.
0: A já jsem myslela, že oni přicházejí na babí léto, aby byli s Češkami.
7: Ano, to je ano. Program babího léta, ano.
1: Nám vyčítají, že málo připravujeme české programy. Mm-hmm. A to je pravda. Například nedávno měl výročí Karel Čapek. Oni nám to připomněli.
0: Rusky?
1: Ano.
0: A Ukrajinky?
1: Ano.
0: Přemýšlíte o nějakém cvičení?
1: Bohužel, blíží se zima, padají děvčata. Takže musíme si dávat pozor. Ale přišel pan smícholog a učil nás se smát. Protože smích je zdarma a hodně pomůže.
0: A dá se tomu naučit?
1: Ano, bránit si a nějak vydávat to dýchání. Ha, ha, ha. To bychom měli zopakovat, to bylo dobrý. Co by se možná vedoucím líbil, že nejsme jenom nečinné. Třeba před Vánoci má nějaké dětské domovy navštívit, možná něco jim uháčkovat, uplést.
0: Mezi seniorkami jsou i válečné uprchlice z Ukrajiny, které různými způsoby našly cestu k babímu létu. Jedno ale všechny mají společné. Vděčnost. Eva Chlásna překládá.
1: Když přijeli po těch sere, byl velmi vystresovaný po těch neočekávaných záležitostech, takže byli vděční, že tady můžou žít.
0: Odkud přesně pocházíte?
3: Charkov, благодаря вашим людям.
0: Jak jste se dozvěděli, že tady je klub seniorek?
3: Slučajně познакомились.
1: Už si nepamatuje, kde s Lubou, která je taky běženkyně. No a že litovala, protože už je tady 2 roky, že ji nepotkala dřív. Zjistila, že jsou tady hodně lidé a s dobrým srdcem, že ji přijali.
3: U něj velké dobré srdce.
0: To o vás říkala. Pani Nino, co se vám tady v babím létě nejvíce líbí?
3: Vše dobré, lepší nemůže být.
0: Jestli existuje něco, co jste se tady naučila?
3: Чему научилась? Чешского, к сожалению, я не выучила.
1: Když přišla, bohužel nezačala hned chodit na kurzy českého jazyka. Už se zase styděla, že už byla pozadu, že by je nedohnala, takže teď toho lituje.
0: To znamená, že byste ráda tady učila česky.
3: Da.
0: Tak ano. Ano, i od paní Ljubi, která vzpomíná na příchodu z lékařského prostředí.
8: To, co mě zdělali v Ukrajině.
1: Že si zlomila nohu na Ukrajině a špatně jí to nějak spojili a ona nějak křivě chodila. Tady šla na operaci a má krásno a tancuje.
8: Já v Ukrajině účastovala v ansambli.
1: Když byla na Ukrajině, tak byla členkou nějakého souboru, takže ona zpívala, tancovala. A potom i s tou křivou nohou.
0: Odkud pocházíte přesně?
8: Já tylko na hranici Charkovské a Doněcké oblasti. Já blahodárna.
1: No, že je velice vděčná, že udělali to operaci na nohy. Dokonce i 2 oči operovali, takže jako vidíte velice dobře. A je taková přísloví, podobné v češtině, všechno zlé je na něco dobré.
6: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Sevou Chlásnou je hezké vzpomínat na minulé pořady o babím létě. Už jsme slyšeli, jak s nadhledem mluvila o sobě jako o samozvané vedoucí. Následující slova proto vycházejí z toho, jak svědomitě se své role ujala.
1: Nás je vždycky takhle moc, ale bohužel nás přestali dávat na Facebook ani na programy. Jestli na nás nedostávají granty, Peníze jsou až na samém prvním místě. Asi jsme nevýdělečně činné, takže nikoho nezajímáme.
0: Vy jste nějak najednou anonymní. Jak se to stalo, protože vy v tomto roce máte 16 let.
1: Ano, ještě v roce 23 jsme byli na Facebooku, všude na programech, bylo Babí léto, Babí léto. Teď nikdy se neobjevujeme. A přitom my nejsme uzavřená skupina, naopak chodí nové Ukrajinky, ale to se náhodou dozvědí na ulici. Nejdřív nám vzali čtvrtky, obtejden, tak nám nabídli pátky. A nám je to jedno, jsme důchodci, jenom abychom mohli
0: se scházet. Míní paní Eva Chlásná. Otázkou je, co k tomu říká ředitel spolku Inbáze Alexandr Zpěvák.
9: Já už jsem se zbavil z naší PR pracovnici, že to tam dáme, akorát prostě teďka toho hodně, tak se to ještě nepovedlo. To je všechno, nic zatím nehledejte.
0: Bylo mi líto, protože ty milé dámy vidí v tom překážku, aby více posluchaček, migrantek přicházelo sem. Faktem je, že jsem tam nenašla nikoho ze zaměstnanců, pracovníků, dobrovolníků z Inbáze.
9: Tak tam je to o tom, že na to úplně nemáme finanční prostředky, takže jsme domluveni s paní Hlásnou, že to vede a že se budeme snažit prostě jim zajistit aspoň ten prostor, když už nic jiného. No.
0: Jak vlastně vidíte tu jejich budoucnost? Jestli by do jejich programu nešlo například zařadit češtinu, ale češtinu pro seniorky.
9: To nevím, to jsme se o tom takhle ještě nebavili. Vždycky jsem se snažil, aby tady nějaký prostor měli. Není to vždycky jednoduchý, či těch programů tady máme hodně, ale...
0: Ale mělo by se nějak zařídit, aby někdo, možná z dobrovolníků, našel čas jim vysvětlit ty základy jazyka.
9: Tak můžeme to zkusit. Torce dobrovolníků můžu navrhnout, jestli by náhodou někoho takového neměla. Jo? Vždycky jim to místo nějaký tady zase nabídnem. Většinou tak třikrát za měsíc určitě máj.
0: Od vás zelená?
9: Jo, teď mě z Babí léto zná, vždycky se s nima nějak dohodnout. Jo.
0: Zbývá poděkovat Inbázi za pochopení a podporu, kterou věnuje seniorské migrantské skupině. A také všem stříbrovlasým dámám děkuji za jejich otevřenost, pohostinnost a trpělivost. Všechno dobré do dalších pořadů Mi a oni přeje Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele, nový bude taky výpočet podpory na bydlení. V Praze na Vinohradech hořel byt, hasiči z domu zachránili 8 lidí. Zítra bude polojasno a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů. Právě a Žofie Nováčková, hezký večer. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
2: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností. Samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Hasiči zasahují u požáru bytu v Praze ve Francouzské ulici. Na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Provoz na silnici je kvůli tomu zastavený, a to i pro tramvaje. Úsek mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím proto tramvaje objíždějí. 8 lidí hasiči evakuovali pomocí automobilových žebříků, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rostšedl.
3: Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce.
0: Nový týdenní stacionář pro Centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Stávající objekt už nevyhovoval standardům pro poskytování sociální péče, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Půjde zbourat a vystaví se nový bezbariérový dvoupodlažní objekt. Stavbu postaví firma První Podještěcká stavební za 66,5 milionu korun. Ještě v letošním roce dojde ke zbourání starého objektu a na jaře 2028 bychom mohli slavnostně otevřít. Sport.
0: Čtvrtfinále kajak krosu na mistrovství Evropy v italské Ivreji pojedou 4 české lodě. Mezi ženami vyhrála svou osmifinálovou rozjížďku Tereza Kneblová a postoupila taky Kateřina Beková. Z mužů jdou dál Jakub Krejčí a Matyáš Novák, který byl v individuální časovce čtvrtý o 21 setin od medaile. Boje o postup do semifinále začnou za 20 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, zpočátku ojediněle taky mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Prahy směrem do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Mýto na 52. a půltém kilometru stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu a prudce se vybočuje, na místě už je policie. Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor, za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam se od 19. kilometru projíždí omezením pouze jedním pruhem. Celé je to asi na 30 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně do Prahy. Ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru, kolona se sune až na 16. kilometr a tam se přejíždí do protisměru, dál se jede pomaleji až na 19. kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Rozhlas jede.
1: Rozhlas jede za vámi.
5: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, Muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
6: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no jistě, možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
5: Pánové, je nám velkou ctí.
6: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
5: Celý ne ještě, samozřejmě. Mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
6: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
5: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
6: Tohle jo,
5: vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
6: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
5: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
6: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, já jsem se učil totiž doma, víš?
5: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
6: No měli jsme to říct.
5: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
6: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
5: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct? No. Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je.
6: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda, ne zítra. Takže slavíme 130.
5: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na Rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
6: A nezanechalo to na tobě stopy?
5: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
6: No, právě.
5: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
6: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
5: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
6: Ne, to přeháníš to.
5: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
6: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, a tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
5: Kdy je na tom blbě, myslíš si, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel.
6: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host v mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
5: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladí děláme.
6: Budu ti koukat do not, ano.
5: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno. Já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
7: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Já budu šťastná.
5: Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
7: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě, Alešku.
5: Podívej, já si to taky...
6: Jenom to ne.
7: A nebo klidně duet.
5: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu, jako, no.
7: Dobře, a nebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Hele, já když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už ty byl, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mívaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na hry, někdo už potom třeba na začátek

0: kapelina.
1: Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
0: celá ne, ale bylo tvojí... tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
1: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšel v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
2: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
2: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
1: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu, z jednoho prostého důvodu máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci si budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dáli Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
0: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potlesk pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: No samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
0: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
0: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů. No.
5: Takže bicí?
0: Takže bubny, no.
5: Za A.
0: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
0: za A,
5: no,
0: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
0: ten,
5: ale s tím
0: ale
5: fagotem
0: si jsem teda
5: si
0: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
0: Ale hergot na fagot ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: on zase hlásí, tak
6: můžu. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Já tak byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
9: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly a děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik, paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš Tobis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
10: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžem poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
10: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Zvýšený hluk v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády má vliv na zdraví obyvatel. Zítra čekáme polojasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
3: Špagety s bazalkovým pestem.
4: Tam už je, vaše kolegyně míchají.
3: Ano.
4: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
3: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
4: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
5: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec nezakázaný.
4: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se Státním zdravotním ústavem loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolený limit o 1,5 decibelu. To má vliv na zdraví obyvatel, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
6: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
2: Silnice patří Libereckému kraji, který bude muset do roku 2030 silnici opravit a postavit podélní protihlukovou stěnu. Dva měsíce předtím, než se nové varhany v katedrále Božského spasitele v centru Ostravy naplno rozezní, hledají odborníci správné tóny pro každou z tisíců píšťal. Od začátku července varhanáři nástroj upravují pro potřeby největšího ostravského chrámu. Podle organologa ostravsko-opavské diecéze Jiřího Krátkého už je zřejmé, že zvuk bude mít velkolepý.
7: Ty varhany budou mít neuvěřitelnou dynamickou škálu vlastně od toho nejtišího pianissima až po buracivé fortissimo, takže bude daleko větší než jsme byli zvyklí. My se těšíme určitě a každopádně to je jeden z nejzajímavějších projektů nejenom tady v kraji, ale vlastně i v celé republice. Sport.
2: Čeští fotbalisté v pražském Edenu rozehráli proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru zažívá španělský trenér Santi Denia. Chorvatsko po mistrovství světa taky vyměnilo kouče. Zlatka Daliče, který vybojoval s národním týmem stříbro a bronz na světových šampionátech, nahradil Slaven Bilic.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle čekáme mlhy. Během dne bude oblačnosti postupně ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu brzdí provoz zúžení mezi Ořechem a Barandovem. Směrem z letiště popojíždí kolona od odbočky na Stodůlky, tedy mezi 21. a 19. kilometrem. Zdržení je asi na čtvrt hodiny. Ve sjezdu od D1 se zastavíte u sjezdu na Lohkov. Kolona má asi kilometr a je to asi na 5 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru stojí porouchané osobní auto. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: V poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlup se. Tak, já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla, ty asi ano, víš.
3: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic, to ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano. Je dobře, ano. Tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
2: No a když už jsme u těch klíví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
3: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
2: A nebo ty řeznické krámy,
3: řeznické
2: víš,
3: krámy,
2: s oblibou říkáš.
3: Také, dobře.
2: Tak co s ní, až odkvete?
3: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě se to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě teplej, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
2: tak,
3: a ona vykvete krásně.
2: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
3: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
2: tím se jim to líbí.
3: U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové pásy, na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí. A to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme, jestli s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prolétají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost limáci, pazáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím. Ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova. Tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovateli těch pěstitelských pálení pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli.
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v Újezdu nad Lesy. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Zítra čekáme polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili a další se domů vrátí v následujících dnech.
2: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
3: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
2: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: V Česku podle dat odborníků kouří víc než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7 000 chemických látek, z toho kolem 70 prokazatelně rakovinotvorných. Pokračuje odborný garant kongresu Milan Sova z fakultní nemocnice Brno.
4: Předpokládáme, že elektronické cigarety nebo třeba zahřívaný tabák bude mít těch chemikálí méně. Takže rozhodně nemůžeme doporučit, aby lidé kouřili tyto systémy. Na druhou stranu měli bychom se snažit minimalizovat rizika. Je menší riziko pro pacienty, když už teda nejsou schopni přestat kouřit úplně, aby kouřili něco, co je, řekněme, méně škodlivé.
1: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
5: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
1: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25% ceny. Sport. České tenistky čeká zítra zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou. Počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu počítejte se zdržením v obou směrech. Mezi Ořechem a odbočkou na Barandov se jezdí v každém směru jen jedním pruhem. Ve směru na letiště se brzdí za Lochkovským tunelem na 15. kilometru a přejíždí se do protisměru. Dál se jede pomalej až na 19. kilometr, tam se vrací zpět. Zavřený je také nájezd od ulice k Barandovu a omezení by mělo skončit zítra v dopoledních hodinách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porodcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
7: Nekecat! Alibot!
6: No,
7: tady.
6: No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
7: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
6: No tak... Ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
7: No, kde bych jako měla začít?
6: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
7: Pak?
6: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
7: Sžáš legraci bez hudby?
6: To je fakt. To by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
4: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ono to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
5: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
6: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
5: To je džínová bunda.
6: Je ta džíska.
5: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
6: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
5: Jasně, no. Ale já mám...
6: Džínová bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste neměli.
5: Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
6: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
7: Kde je Julie?
8: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
7: No, učil to, jasný.
8: A umíš to?
7: Co?
8: Umíš to?
7: Co?
8: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
7: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
8: Prosím tě.
7: Jo.
8: Tady jsem, prosím tě. To jsi se celý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
7: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
8: no,
7: mě
8: dobře, jde. Dobře, dobře.
7: Tak se chlapče vraň, to mě jde.
8: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
7: Já.
8: Ono to bude hezky navazovat,
7: já,
8: jo,
7: to je, to je ono.
8: S příchodem, přijď mi.
7: Příchodem.
8: Přijď mi.
7: Ten mám dobrý příchody.
8: Přijď mi.
7: Nazdar, Julie!
8: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
7: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
8: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. To jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
7: 4 mám retardéry.
8: No tak...
7: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
8: To je zatím jeden.
7: To byly 2, to ale... jsou mi věci, jsou mi věci 2.
8: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
4: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám nodou.
8: No dobře.
4: Tak, Karle, co?
8: No.
4: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
7: To jsou mi věci, to jsou mi věci, ne takhle.
8: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
4: No, jasně.
8: Jo?
4: Jo, ale mám text. Tady.
7: Tak.
4: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
8: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Otřicmat Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
4: Tohle vážně musím líbat.
7: Jo! Bez toho se ta hra nehnedá, tak je to Shakespeare napsal.
4: Co neprskáš? Co tě prská?
7: Prská? No do teďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce!
8: Klid,
4: a to nechá!
8: Klid. Prosím vás, ne, klid,
7: nehádejte.
8: Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se, připravte se. Já myslím, že jsme připravení tu scénu odehrát. Jo?
4: Pojďte. Prosím tě.
8: Jdi si lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
7: Shakespeare, to viděl.
4: Lehni!
7: Tohle.
8: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
4: Slíbám tvoje rty... Hele, neměl by si nosit rovnátka.
7: Neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá, ale...
8: Prosím vás, klid, prosím vás.
4: Dobře,
8: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
4: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
7: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to... Čistí paměť, pak mi to pálí.
8: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
7: Pro mládež? Tak to bych si mohl nušlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
8: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
7: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mi to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě by bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
8: Ty jsi měl včera narozeniny?
7: Ano, narozeniny jsem měl.
8: To ani nevím. A kolik ti bylo?
7: No to já nevím, ale nějakého.
4: Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralu a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
7: Ano.
8: Ne.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Byl sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
1: Sedně, bože. Je to dobrý. Teď mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Opadaj. Chceš se napít?
2: Ne.
1: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
2: Napij.
1: Na tvoje, Lucí. Lucí. Ježi, počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to, tak to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
2: Ne.
1: Stydíš se poprvé?
2: Ne, po druhý.
1: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
2: Já jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mi jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. On jsem říkala, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase, generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
1: a teď já. Ona Alžběta.
2: V životě opravdu já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš Lučo, když tak nějak zvednout, ale něco, teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí a on začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod, ty nejíš, ty jsi v normálu cenil, jde do tady záchod, no strašně, ale to, to nic není. Horší, horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu.

0: že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali Opilce, později, že bude státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnadit nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli a on řekl, já je hodil psovi. No a takhle to bylo, no, na setkání.
1: Neptala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Fox Houndy?
0: Já si myslím, že jí to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale Opilec byl dobrý.
2: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků, dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek Pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna. Moří.

0: někdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. V carování, milí páni, z udělání jste na všecku krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč a co dál? Škabráte teď má poraď.
1: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
2: Já mám strašně ráda takový ty, jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Válko, válko, muž, mě okradli, co vzal? Tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně, ne mě slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, já strašná rána, kuň mrtvej. Vědíš, že byl slepý? Nebyl slepý, byl statečný.
3: Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že ho v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo.
2: Co děláš, blázně, co? Nic, mám tam mobilku, věc zašitou, abych nebo nemusel tady v té tašce nosit. To je dobrý, čeč. Ten druhý za chlubu začne dělat. Co děláš? No nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázně v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
4: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
1: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takhle do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, která hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, aha, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký svoje nějaký studii a měla jsem 3 možnosti. Křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem trávala ubrčená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný, teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky, tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste, já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo, a já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkala zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla teda za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic hodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte mu. A on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jakože zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příjemnost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
3: světa. Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur.
3: Je.
2: To byl klip, hele.
3: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla, jsem byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom tričko a v kalhotě venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s vocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho vocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
4: Velká noc, svátá noc.
5: Franto! Kde seš?
6: Co je zase?
5: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
6: Ale tak když víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
5: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
5: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
6: ale
5: co?
6: Ale teď jako nemůžu.
5: Ale je normální, tohle
7: co. Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
5: Ale základ máme. To nejdůležitější. Víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme. Já to teda
7: slavíme, slavím. Jasně.
5: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo. A o to jde.
5: Ale otevři, někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
5: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď, kdy chci kojit, to není normální.
7: Dále.
8: Dobrý večer! Přicházím z dalekého království.
5: No, co zveš?
8: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
7: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? To v životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
8: To je odtud směrem na východ.
5: Zdrástvoj a neřvi.
8: Já nejsem z Ruska.
5: Ale zveš. Ale zveš.
8: Rusko je dál až za Slovenskem. Já... Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
7: Na furt, já vím. Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
5: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
7: Já už z toho byl.
5: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
7: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
8: Tak to je váš cíl.
5: Neprskej na něj, ty.
8: O, nebesa nelhala.
5: Ježiš.
3: do tě poslal.
8: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
7: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
3: Asi nějaký výročí, ne?
7: Asi nějaký výročí, dětku.
8: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
3: Jidáš.
7: Jidáš.
3: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
7: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
8: Přináším dary od našeho valašského krále.
3: To děláš dobře, vy.
8: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
3: Vážně.
8: Ano, každý bude chtít úctit budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
3: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak odejs, ať se sebere, já fakt nemám tady...
7: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
8: Ano, ano, to je to jméno, co mudrcové říkali.
3: To bylo docela dobrý, ty pořád jedáš, jedáš, to bylo jméno.
7: Mně se to líbilo, hodilo se to k tomu.
3: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
8: No nic, nechám tu dary.
3: O, ne, dětku.
8: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
7: Počkej,
3: ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom váglu, je to si?
8: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
7: No jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
3: Že
7: jo? I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
3: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
7: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má až teď, už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
3: No.
7: Jo?
3: Ale práskat z něho bude. No. Z něho bude.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. Gott vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta. Před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: Já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně. Ale...
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten,
4: no,
3: ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem... to byste asi nedokázali.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au doma... Ne, to se musí říct v pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale... To vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný... Ale keď jste byli malá, tak jste byli taká trucovitá, čo?
3: Jo, jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchala. Nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: No to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
4: Aha,
3: no, a tak tam jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem. Já občas polikám pilníky, takže to.
5: Ale ta ducha přítomnost toho vášho tatínka, že hned takto ale... a trepat ano, nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem
5: to... To je...
3: Na to by měl přeci vytáhnout.
5: No, to je panice. To je... Ale... Tam išlo o život.
3: Je
5: to bylo v panice.
3: Pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco. Měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka. Tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. No, ale ano. No a on se našel třetí. A tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no. Doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct. To byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco. Ne, proč? Ty se na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Hodina před půlnocí, je sobota 26. září, vysílá Karlínská budova Českého rozhlasu a v ní konečně tváří v tvář počase ten, která má větší prsa než já, a to je Petr Kubala. Malá, velká, žádná, to je téma dnešního vysílání a chápu, že dnešní téma může být pro některého anebo některou z vás dost bolestivé, tak já jsem na to připraven a doufám, že posluchači také. A vy, kteří jste netušili, o čem že se tu budeme bavit, tak budu rád, když se zaposloucháte a budete-li mít co říct k dnešnímu tématu, připojíte se. Jak, řekneme za chvíli.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Schováváte svoje tělo, vadí vám cizí pohledy, řešili jste někdy prsa, trápil vás vlastní hrudník, byla poznámka silnější než sebevědomí, nebo smál se vám někdo ve škole, zíral někdo moc dlouho nebo komentoval vás někdo bez dovolení. Tématem budou prsa a hrudník tak, jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná. Pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, a pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. 731 800 900 můžete volat, psát můžete také na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy zdraví Honza Macon, Petr Kubala a doufám, že i někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Neostýchejte se, nebojte se, Praha nekouše a navíc je to téma, které jste si vybrali vy sami a dokonce jsem ho dostal několikrát ještě na vyžádání, když už konečně toto téma dáme, protože je to téma, o kterém jste prý nezavadili v rámci vysílání, tak to pojďme napravit. Zkusíme třeba vás. Tady je Honza, hezký večer, kdo volá do Českého rozhlasu? Kdo je na druhé straně, kdo nám volá? Mlčok Antonín? Ne. Zkusíme to ještě jinak. Telefonní číslo 731 800 900. A co vy?
2: Dobrý večer, Honzíku. Tady je Ludmila z Brna.
0: Zdravím do Brna. Ludmilo, téma malá, velká, žádná. Jak to vypadá u vás? Jak jste zžita za svůj život?
2: No, tak velká.
0: Velká, extrémně velká.
2: Ne. Ale velká. Můžu vám říct, že jako od mládí, když jsem chodila do 6. třídy, tak jsem měla první podprsenku. Měla jsem, a to jsem byla chudérka, protože kluci mě z toho pořád tahali zadu za gumu.
0: Ano, to jsme dělávali a nejedné. Ale ta, která byla první, jestli vy jste byla první, tak to asi pravděpodobně jste byla tou, která učila i ty ostatní o tom, že to tělo taky se nějak vyvíjí.
2: No, tak já jsem je vždycky mlátila, protože a můžu vám říct, že teď, když se sejdeme, jako, že teďka bude mě sklad příští sobotu. Máme 74 roku a já jim to každý rok nadávám za to. A říkám, pozor, já si to dobře pamatuju.
0: Takže takhle, no. Ale to znamená, že to se ve vás ale teda v tom případě, nebo do vás opravdu hodně vrylo, jako ta vzpomínka, že vám to takhle zůstalo?
2: No jo, to jo. No a potom teda, jako jsem se vdala to a můžu vám říct, a to mě začalo potom vadit, protože měla jsem problémy s páteří.
0: Ano.
2: A šla jsem do rentgen a představte si, že všichni ti rentgenologové, co tam stáli, se šli podívat.
0: No, tak...
2: A tak to jsem byla teda rozčílená.
0: Ano.
2: A to jsem měla, já nevím, 40. To jsem měla 40. A tak jsem tam udělala ostruhu, já jsem říkala, no nestydíte se, není vám to trapný, se tady na mě chodí dívat. Vy jste neviděli prsa, nebo co?
0: A nebyly to nějaké žákyňky, nějací ti?
2: Ne, to byly normální chlapy.
0: Jo, takhle. No tak je jasné, že člověk potřebuje trochu soukromí a vůbec ono to někdy přeteče
2: a
0: ten hrnec.
2: A normálně při vyšetření. No. Tak. A teď se ještě tam pochychtávali, jo? Hmm. Ale já nemám takový prsa, jak třeba Halina Kloska, to ne.
0: Mm-hmm.
2: A potom jsem byla jako ve spojení trampu, kde nás bylo 30, jo, jako kluky, chlapy, holky, jako v Dani už jsme byli.
0: Ano.
2: No a já vždycky jsem říkala, Ježišmarja, já musím zubnout, to není možný. A oni, Ježíš, ale prostě jenom ne nahoře.
0: Mm.
2: Tak vidíte, někdo je vrchní, někdo má horní část, ale někdo spodní. Takže já jsem kapla vždycky, když měli asi to vrchní.
0: Ano.
2: A do dneška můžu říct, teda, musím se pochlubit teda, že nemám žádný nějaký psí uši.
0: Jež, to si znamenám psí uši, dobře. Jsem rád, že to berete takhle prsně sportovně, jsem zvědav.
2: No, tak co jiného?
0: No jasně,
2: co
0: jasně.
2: Jiného mě
0: tak zase na druhou stranu, byla jste obecně za život spokojená s tím, co máte, co vám pán Bůh nadělil?
2: Ano, byla.
0: A byla, to je důležité.
2: Byla, opravdu byla. Jako,
0: to tak je důležité a to myslím, že asi líp pozitivnější otevření nočního vysílání tady nemohlo být, takže já vám moc děkuju a dobrna zdravím.
2: Děkuji vám.
0: Ať se vám daří, naschledanou.
2: A počkejte, ještě musím něco říct. Já se vždycky dovolám na takové tyto věci, jo?
0: Ano.
2: Jako rozvody a to. Ale abyste mě to vzali, že si říkají, ta ženská snad je jenom tady, žije tady tímto. Ale já mám zájmy taky o jiné věci a to se nikdy nedovolám.
0: Zajímavý, ale já děkuju, mě to sedlo, doufám, že to sedlo i ostatním. Tak ještě jednou děkuju, zdravím a ať se daří, ať nezlobí.
2: Já taky děkuji.
0: Naschledanou.
2: Jsem sama zvědavá, jak to bude pokračovat.
0: Já myslím, že vážnější a citlivější pohled na vlastní tělo a vlastně poměry je přijetí. Výborná volba je i písnička Evy Farné.

Sobotní noční linka, malá, velká, žádná, žádný bulvár, ale život. Schováváte svoje tělo, dáváte tělo tak jako s lehkostí vaší a je úplně jedno, jak vypadá na obdiv dalším, kteří jsou v okolí, nebo nuda pláže a vaše tělo. Dokážete si představit, že byste šli na nuda pláž? Vy, kteří tam chodíte pravidelně, asi k tomu budete mít nějaký zásadní důvod. Zároveň asi budete smíření s tím, jak vaše tělo bylo narostlé, jak to Pán Bůh chtěl. Třeba na prsou je zvláštní, jak rychle se z části těla stane veřejné téma. Reklama ukazuje, společnost hodnotí, okolí komentuje. Partneři někdy mlčí a lékař může jednou větou změnit celý život. Stejná část těla může znamenat přitažlivost, mateřství, kojení, stud, bolest, rakovinu, operaci, ztrátu i návratu k sobě. U žen se o tom mluví víc, ale ne vždy citlivě. U mužů se o tom často nemluví skoro vůbec, protože stud se u nich balí do ticha a vtipu. A obecná pravidla je nepříjemná, obecná pravda je nepříjemná. Cizí tělo umíme soudit během vteřiny, ale vlastní nejistoty nosíme roky a někdy nejvíc nebolí diagnóza ani pohled do zrcadla, ale poznámka, kterou druhý vypustil jen tak mimochodem. Na základní škole jsem byla hodně hubená a vyvíjela jsem se později než ostatní holky. Dodnes si pamatuju jednu poznámku ze šatny. Spolužačka se smála, že podprsenku nosím asi jen proto, aby mi nebyla zima. Byla to hloupá věta, která se mi zavrtala do hlavy na celé roky. Začala jsem se hrbit, nosila jsem volné svetry a na koupališti jsem se převlékala tak, aby mě nikdo neviděl. Dospělí často říkají, že děti jsou kruté, jenže horší je, že některé dětské věty v člověku zůstanou i ve chvíli, kdy už je dávno dospělý. Dnes mám svoje tělo radši, ale trvalo mi to skoro půlku života. Simona, 46 let... A středočeská Simona ještě navíc. Pište, volejte, těším se na vás.

Teď jsem si tu dal obnovit vaše příspěvky, které posíláte prostřednictvím vlastně komentářů pod internetovou pozvánku na stránkách rozhlas.cz/linka. První, co tady na mě vyskočilo, anonym, posluchačka z Moravy. To je téma pro starší věk, to snad nemyslíte vážně. No to myslím zcela vážně, protože to je téma, které se týká každého z nás. A ať už v dobrém, či ve zlém, téma zajímavé, hluboké a téma, o kterém se nemluví a u nás se o něm nikdy nemluvilo, tak prosím, zaposlouchejte se, zkuste se třeba i zapojit i jiným než anonymním způsobem, bude to fajn. Třeba Jana napsala, zdravím všechny linkaře, dnešní téma prsa a tolik otázek. Řeknu vám, pane Honzo, že tato část těla se řeší podle věku. Ano, ve 14 jsem koukala, že pár spolužaček bylo už vyvinutějších než já, ale popravdě po 10 letech jsme se setkali na školním srazu a už jsem viděla, že pán Bůh jim nadělil větší prsa, ale ubral na rozumu. Nemusí to platit všeobecně, ale dnes po mnoha letech jsem ráda za to, co mám. Dcera je po babičce z druhé strany a její obří prsa bych tady nechtěla. Chlapi, nemyslete si, že velká prsa nepřinášejí problémy, raději citronky než obry. Hlavně zdraví a toho si važme, jsem zvědavá, co tady naši skalní posluchači vymyslí. Jana, Jano, děkuju. A ještě přidávám od Bedřicha třeba dobrý večer. Mně se smáli, že mě bolí záda. Já jsem si z toho nic nedělal. Naopak, já jsem chodil na rehabilitace a záda můžou bolet každého z nás. Je fakt, že i tohle téma se týká pánů. A když se řekne velká prsa, tak si vzpomenu já na svoje školní léta, když jsem chodil ještě co by učeně do hotelu Olympic, do Gárny hotelu, který je vlastně hned naproti, ale spadá pod jednu společnost. A tam byla v čajové kuchyni jedna paní, která měla opravdu gigantická prsa. A já jsem se osmělil, jednou jsem se jí zeptal a první, co ze

0: Ale potom zmenšení už jsme se nepotkali, to už skončil nějak školní rok, ale každopádně takhle jsem se já setkal s velkými prsy a můžu vám říct, že spíš to bylo podle paní trápení než radost. Záda jsou záda, ono, co je pro jednoho hezké, pro druhého to může být dosti bolavé.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá, kdo se chce dovolat, má tu možnost, třeba vás. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Krásnou noc, krásný večer a příjemnou pohodičku.
0: Děkujeme, kdo je tam? Dana, Dano. Téma prsa, malá, velká, žádná, tak odkud to vememe?
2: No tak já se přiznám teda k tomu, že paní Lidce a k těm velkoprsím mám daleko, to ano, i když jsem teda už v nějakých 11 letech začala ty prsa mít, ale pak jsem odkojila 3 děti a ty prsa mi zůstala a ta prsa mi zůstala a jsem šťastná, že nemám velká prsa teda. Mm-hmm. Já osobně jsem ráda, že nemám velká prsa.
0: Za svůj život jste vypozorovala, že je lepší mít větší nebo menší ve smyslu...
2: Určitě menší, protože ano. Nemám problémy s páteří, to rozsvičím, i když jsem ráno třeba zatuhla. Je mi už plus 70 a nemám problém si v létě vzít ilko nebo nějaký šatičky a nemusím nosit ani podprsenku, protože mám pořád takové příjemná ňadírka. A jako nezávidím, opravdu nezávidím těm velkoprsím a co nesnáším teda vyloženě k tomuto tématu chci říct. Mm-hmm. Já nesnáším zvětšování. Zmenšování bych ještě pochopila, když to překáží. Ale zvětšování prsou a silikony prostě to nesnáším.
0: Já vám to neberu, ale zase na druhou stranu bych se snažil vnitřně pochopit zase třeba tu ženu, která se cítí...
2: A která je tak rovná jako chlap, no, tak to jako... To
0: no,
2: jako
0: je tam, když... Uznejte sama, že zase, když ano. Člověk má v hlavě nějaký mindrák, to tak můžeme nazvat, že... Takže člověk potřebuje pomoct s tím, že zkrátka ona chtěla mít, ne? Jako, že viděla v televizi, ale že chtěla mít a že se necítí dobře být ženou, tak jak vypadá, tak asi proč ne?
2: No já mluvím za sebe a takže říkám, že jsem šťastná, protože já jsem měla velice dobrou kamarádku. Ona už teda nežije nějakých 15 roků a bylo jí 58, když zemřela. A to bylo vyloženě prsatá ženská. A ona měla velký problémy, když jsme třeba chodili cvičit spolu, tak jenom poběhnout, jo. A ona ji věčně, ona si vždycky musela pak lehnout a odpočívat, aby prostě ty prsa jí tížily. Vyloženě ona měla o nějaký čísla větší velikost.
0: Já vůbec vlastně nevím, co znamená číslování, nebo jak funguje číslování.
2: Číslování, jediný... no tak jednička to není skoro nic, že jo. Dvojka to je takový průměr.
0: Ano.
2: Takový ženský průměr, dvojka až trojka, no a to ostatní to už je nadměrnost.
0: No, co si pamatuju, tak když jsem začínal v rozhlasu nebo v rádiu obecně, tak na jedné soukromé stanici, tak jsme vysílali s Bárou Štěpánovou. A to byly...
2: A to je prsata.
0: Právě chci říct, že vždycky, když přišla do studia, tak vlastně nejdřív přišla prsa, pak dlouho nic, pak teprve ona.
2: Ano.
0: A vlastně, dejme tomu, před pár lety možná třeba ještě teď to tak má, ale pamatuju si, že jsem... někde viděl odstavené auto, na kterém bylo napsané, tímto autem jezdí Bára Štěpánová, velikost prsou 37C, ale co to jako znamenalo, to už nevím.
2: 37C to vůbec? Jo, ono C je vlastně objem potom, jo, to Ačko, Bčko, Cčko, no, 37C, to vůbec nechápu.
0: Ale to já už vůbec jako ne, ale taky tak nějak...
2: Ale to nebudem řešit. Víte co, Honzíku, já zaplať pámu jsem ráda za to, že nemám nadměrná prsa a že netrpím při žádným pohybu, tak jako spíš už nohy občas mě trošku zloběj, ale jako, ale a i ty mám tak jako v rámci svých možností

0: Noční linka z Prahy dnes s Honzou Macounem a s vámi. Téma, které jste si vybrali vy, posluchači, které jste navrhli, také několikrát připomněli. Týká se každého z nás. Třeba moje tchyně, ta má, vlastně ta nemá. Ta nemá. Už nemá, měla a nemá. Když dorazila taková ta fuj nemoc, tak naštěstí musím říct, že zvládá ten stav, kdy nemá, myslím, docela dobře, i když samozřejmě člověk nevidí úplně do té skuliny, ale je to celoživotně usměvavá ženská, která vlastně si dokázala z těch prsů nejenom udělat přednost, ve smyslu, že než šla tenkrát na operaci, a tenkrát to je třeba 5 let zpátky, tak jako fotografka vystudovaná si s mužem udělala nádhernou fotku před a aby šla proti případným neduhům v mysli i fotku ve stejném místě se stejným chlapem, se stejným pozadím i po. A udělala si z toho takový obrázek, aby to měla na očích neustále, aby to připomínalo dobu, kdy měla nejen krásná prsa, ale že i ženská bez prsou nestratí tu ženskost, i když je nemá. Snad jsem to řekl dobře. Snad jsem to řekl tak, jak to vnímá i ona, ale je fakt, že zaplať pámbu, že je to celé všechno pryč. A když to bylo pro zdraví, pro jistotu, tak stejně nezbývalo nic jiného. Takže zžít se s tím, anebo se duševně utrápit, tak to se nás naštěstí netýkalo. Ale věřím, že tohle se může týkat, to trápení, třeba doživotní trápení v mysli i třeba kohokoliv jiného, protože tohle je teda velké téma, které není možné podceňovat a hlavně všechno začíná prevencí. Takže je třeba se podívat do svého nějakého lékařského záznamu nebo kalendáře a kouknout, zjistit, byli jste na kontrole, byli jste na mamografu a kdo má výmluvy k tomu, že ne, protože a jelikož, pak ještě přijde takové upozornění od zdravotní pojišťovny, aspoň tedy mně přišlo, ne na téma prsa, ale prostata, tím už jsem definitivně zjistil, že už jsem starý člověk. Na druhou stranu je fajn být radši připraven a radši zkontrolován, než ukončit žití a bytí na zemi dřív, než by bylo nutné. Volejte právě teď a volá nám kdo?
1: Dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zirková.
0: Ano, zdravím, Jano. Jano, Jana má obě?
1: Ano, a já volám ohledně toho, že jste teď připomínal to vyšetření, tak já bych tomu chtěla říct, že letos na jaře jsem zažívala takové opravdu krušné chvilky, protože se mě udělal na levém prsu zánět prsu a samozřejmě měla jsem strach, takže jsem googlila a našla jsem taky, že by to mohla být zánětlivá rakovina prsu, takže jsem měla opravdu velké obavy a tak jsem tady zašla do svojí gynekoložkou a ta mě poslala teda na ultrazvuk a naštěstí se potvrdilo jenom, že to byl zánět prsu, no, který byl dobře léčitelný, ale
0: a
1: ten strach
0: cože ten strach, který jste měla, že jste potřebovala tak nějak jako vyřešit a poradit se s internetem?
1: No, já jsem takový typ, no, že než vlastně samozřejmě zajdu k tomu doktorovi, ale hledám si takové ty informace na tom Google, no, se musím přiznat.
0: A to ubližuje přece, ty duši to musí hrozně ubližovat, já jako chápu,
1: jo, to máte pravdu,
0: ale to
1: no.
0: Se musíte hrozně trápit, protože tam najdete všechno, od toho, že máte určitě i nějakou možnou zánětlivou nemoc z jiného světa díla, nevím, teď to musí být hrozné pro
1: to
0: duši.
1: To je pravda, no, ano, ale jako našla jsem si tam třeba takové dobré babské typy, no, to jako musím
0: počkejte,
1: být,
0: to se zastavme, jaké babské typy, nebo co, čím jste se uklidňovala?
1: No, babské typy ohledně vlastně toho zánětu, když už jsem měla pak potvrzený, tak jsem si našla, že na to dobré třeba zelí přiložit na to prso, anebo tvaroh, no, že to vytahuje ten zánět. Tak to si myslím, že bylo tak jako k užitku, no.
0: Vy už jste ve věku, kdy máte možnost chodit pravidelně na kontrolu prsou v rámci prevence?
1: Ne.
0: Ještě ne.
1: Mě za 4 roky teprve čeká 40, takže jsem poměrně ještě mladým věku, no. Takže
0: to jenom ještě teď, že se vrátím k tomu příspěvku tady od posluchačky z Moravy. Tohle je téma pro starší věk, no to nemyslíte vážně. Myslím, to je i pro starší, pro mladší, protože to se týká každého z nás.
1: Různé ročníky, myslím, že by se paní nemusela pohoršovat, tak na tomhle tématu nic není.
0: Co prsa, celoživotně jinak spokojená, nebo byste něco poupravila, nebo akorát, nebo máte nějaká prsa, musím... která vám přijdou fakt krásná, když si to dokážeme představit i my?
1: Já musím říct, že moje, třeba co se týče moje tělesná váha, tak to mám jako na houpačce. To třeba, když mě bylo tak kolem 15 roků, tak jsem byla opravdu extrémně hubená. To jsem měla 45 kg při výšce 172 cm. A to si mě, to si teda mojí mamku zavolala třídní učitelka do školy a bála se, že mám anorexii i doslova, no, že opravdu jsem si jí dala strašně moc hubena. No a postupně, jak šly ty léta a došla jsem tady k tomu mýmu věku, tak jsem se pěkně zakulatila a musím říct teda, že ještě před pár lety mě to docela štvalo, ale teď už musím říct, že si na to už tak nějak jsem si zvykla.
0: A nebo, co zbývá taky, co taky může být.
1: No. A tak samozřejmě můžete držet dietu, že jo, no, ale tak jako není to jednoduché.
0: Ale tak to zase znáte, Halinu, ne, nejlepší dieta je nežrat. No, tak co se na to budeme povídat. Každopádně je fakt, že u těch ženských, když jsou hubenější, a tak prsa jdou povětšinou dolů, že? To je,
1: no,
0: to tak
1: to
0: je.
1: Pravda, ano.
0: A naopak, na druhou stranu, máte jako žena, nebo dokážete ohodnotit jako žena jinou ženu v tom, že má hezká prsa?
1: Jo, tak já bych řekla, že ano. Samozřejmě líbí se mně přirozená prsa, jak už zmiňovala paní Dana z Blatný, tak taky nemám ráda plastické úpravy, že jednak mě to připadá takový nevkusný a myslím si, že ji snad i nebezpečný pro to ženské tělo.
0: Dá se to vůbec poznat na pohled, že jsou upravena?
1: No, tak někdy to poznáte, když mají takové jako balóny, třeba jak měla Pamela Anderson, tak to poznáte.
0: Jo, tak
1: no,
0: někdy. To i slepý by asi pravděpodobně pobral. No. To je fakt, to je fakt. Jsou v něčem prsa strašákem ještě?
1: Tak určitě v té nemoci asi, no, si myslím... Rakoviny prstů jsou jako je velký strašák, no.
0: Jako ženský povídáte si mezi sebou o tom, co je tenhle ten strašák zač, anebo je to téma tabu mezi ženami?
1: Tak u nás v rodině tam se o tom povídáme, no.
0: Takže no. Není to věc, která by byla úplně stydlivá, že jsou věci, které se neříkají.
1: A jinak, no, není to strašák a ještě tak jako... Postupem věku třeba, když ta prsa klesají dolů, tak třeba některé ženy se na to stydí, ale tak já si myslím, že to k tomu věku patří, no.
0: Tak já znám třeba jednu konkrétní ženu, která říká, no holky, padáme. A bere to v tomhle směru, takže u ní je to tak
1: já. Tak to dobrý.
0: Holky, padáme, jdeme spát. Tak já to vidím takhle. Děkuju moc za zavolání.
1: Tak já taky děkuju.
0: Ať se daří.
1: Dobrou noc, pane Honzo.
0: Děkuju.
1: Tam taky naslyšenou.
0: Naslyšenou, ať nás prsa nikoho, protože téma prsou se netýká jen žen, i nás muže, ať nás netrápí.

0: 731 800 900. Ty, kdo mě uslyší, buď vítán. Ano, buďte vítáni v rámci noční linky z Prahy dnes na téma malá, velká, žádná. Je to směřováno k tématu, které se týká sice žen asi nejvíce, ale i nás mužů. Ono by se řeklo, že třeba taková rakovina prsou se týká žen, jen žen, není to pravda. I muži mají s tímto problémy, ale skoro vůbec se o tom nemluví. Budu rád, když samozřejmě přispějete do našeho vysílání, buď telefonem nebo písemně, linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Takže jakákoliv jiná témata rozebíraná na webu nebudu zobrazovat, aby se to nemíchalo, ale píšete vkusně a to jsem za to moc rád a voláte zajímavě. Tak zkusíme třeba vás do vysílání. Tady je Honza, pěkný večer. Kdo nám volá teď?
1: Dobrý večer. Tak Jan.
0: Zdravím, Jane. Povídejte, jak se vás dnešní téma týká.
1: No. Tak budu 2 měsíce možná. Jsem byl v jedné vinárnici, tam došla paní, ten holku, zašátkovaná, po operaci rakovina. Oba dva implantáty.
0: Ano.
1: Tak se tam potom tři ženské ošahávali. Ta to uměla prodat, že to má jaké teplu a nevím, co si, že si můžu šáhnout a já, ale bylo to přesto, že šáhal. A když vzpomenu další prodávání těch větších, tak si vzpomenu na 81. rok vojnu, kdy jsme jeli, viděl si Janko, 1,5 tuny a tata válník 10,5. Teta, vy tady velíte. Tak jsem jel. Zastavil jsem na pravé straně, byl trávník. To bylo štěstí pro příslušníka SNB, protože v momentě, když si znám předpisy a už mě, jakož příslušníci na nás na vojáky neměli, já jsem byl ještě lopaťák, příliš stavební, tak jsem ukázal jenom jízdní rozkaz, ani nestal okénko a třikrát jsem mu zopakoval, že jsou na vojně a poslouchám rozkaze. Jestli uměl číst, to nevím, ale obešel auto, paní v civilu, v sukni, 55 roku nějak, tam inteligentně stála okénko, začala na něho, aby se nespéřil, 3 jazykama, východňářský, maďarský, co jsem ještě zapomněl, východňářský, maďarský, jo.
0: Pojďme k tématu, prosím, máme dneska téma.
1: Ano, prsa.
0: A tak dostaňme se k věci.
1: No, však právě. To bude za vteřinku. Nemohli se domluvit, takže teta, teď jsme neřekli náš jak teta, otevřela dveře a s týma. Nevím, jak je to číslování, jak se to počítá, ale my jsme to dohodovali 5-6. Na těch 100 kilo. Ale ne, že by byla bachrata, úplně krásná ženská. Udělaná, celka. Tak vypadla a na to příslušníka SNB, krom jiného byl ještě zrzavý, spadla a ty má vnadama na krk, a trénovala klíky. A vždycky se jí podlomily ruky, nevím proč. Až už to měla moc a příslušník byl fialový, tak vyskočila klaňka, pravačka o levačku chytla a prepáčte, víte, ani možem na noj, úplně spisovná slovenčina, promyslovačka byla. Domlát jednu jedinou ránu bych nechtěl.
0: Děkuju za příspěvek. Pojďme se vrátit k tématu malá, velká, žádná. Někdo je má k obdivu, někdo je má k průšvihu, někdo není spokojený s tím, jak vypadá nebo jak vypadají a někdo si pomohl třeba nějakou operací, ať už zdravotní zmenšit, zvětšit, i o tom je dnešní téma Malá, velká, žádná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady píše Ludmila z Brna. Honzíku, já jsem chtěla ještě dodat, že mám prsa číslo 5 a nemyslím, že jsou obří a nikdy mě nepřekáželi. Mám tady příspěvek třeba, už to tady vidím, od Ivety. Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, tohle je moje vzpomínka na školní léta. Křivky ženského těla se u mne začaly prosazovat poměrně brzy a tak jsem docela záhy nosila podprsenku. Dříve narozené dámy si jistě budou pamatovat, že se nosívaly podprsenky, kde se na zádech křížily široké gumy, které obepínaly celý hrudník. Dodnes pamatuji, že při hodině zeměpisů se spolužák naklonil přes lavici, chytil přes halenku tyhle gumy, natáhl je jako prak a střelil mě do zad. Já na nic nečekala, otočila se a taky střelila spolužákovi facku. Učitelka jen zdvihla oči a ukazováčkem naznačila, abychom přišli ke katedře, což doplnila slovy žákovskou oba. V jedné žákovce se objevila poznámka fackuje spolužáky při vyučování a ve druhé střílí spolužačky v hodině. Jenže co doma? První, co mě napadlo, zeptat se mamky, co by udělala, kdyby se jí něco takového stalo, a ona suše odpověděla, že by taky střelila facku. Já sáhla pro žákovskou a podala jí mámě, ta si přečetla obsah a ta s kamenou tváří, ale třesoucími se rameny, skrývajícím smíchem beze slova poznámku podepsala. Dobrou noc.

0: Další volající, muž, žena, pěkný večer, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví.
0: Já vás zdravím.
1: Mě zaujalo to téma a směju se celou tu dobu. Já bych řekla takhle, každý musí být rád, že nebo musí být spokojený s tím, nebo každá žena musí být spokojená s tím, jaká prsa jí narostla, hlavně, že je zdravá. Ale chci říct, že si děláme se sousedkou legraci, já říkám, že je mám po strejdovi z Plzně a ono říká, že po tatínkovi.
0: Počkejte, a strejda z Plzně je má jaká?
1: No, ten už bohužel nežije, tak jako takhle obrazně, nebo tedy přirovnání takový, že strejda z Plzně byl, neměl prsa prostě tak vyvinutý, jak jo. By si asi muži představovali, tak. Mm-hmm. A ještě jednu příhodu, možná, že se to někomu bude zdát zahranou, ale při jednom našem firemním večírku, kdy si bývalý jeden kolega, který byl mimochodem velmi oblíbený, protože dovedl udělat opravdu zábavu a nikdy neskazil žádnou legraci, tak už měl tedy něco upito, jak se řekne, ale nikdo se nikdy na něj nemohl pro nic zlobit. Tak mě povídal, kde pak si nechala ko? A já říkám, ale tále na věšáku, kdo pa by se s tím tahal? A my všichni jsme se rozesmáli kolem dokola a neurazila jsem se, ani nikdo prostě to nebral jako nějakou vulgaritu, ale jenom prostě zpestření toho, té zábavy, jo. No, takže takhle to chci říct.
0: No jo, příspěvek. Řekněte mi ještě, paní Hano, když říkáte, že žena by měla být spokojená s tím, co jí teda pán Bůh nadělil, tak ale přece jenom...
1: Musí.
0: Ona třeba zažije nějaké ve škole nebo i normálně v životě. Já jsem třeba nevěděl, a třeba mi to potvrdíte, třeba vyvrátíte, kamarádka mi říká, píš moje prsa, když jsem se ptal, že jako velikost podprsenky, což se nepamatuju, jaké číslo potom řekla nebo písmeno, si kupuje, tak ona říká, no podívej se na mě, to je vždycky těžký sehnat podprsenku, protože jedno prso mám větší a druhý menší. Je to fakt?
1: No tak může to být anomálie přírody, samozřejmě.
0: A já myslím, jestli je to normální, nebo jestli jsou symetrická. Normálně.
1: No já si myslím, že teda příroda, to je prostě příroda, takže může samozřejmě, i znám případy, kdy jedno prso bylo menší a jedno trochu větší, ale ne tak, aby to bylo tak markantní. Ano. Jo.
0: Pozná to ta žena, no. Ale jako ten protějšek to asi nemá možnost poznat.
1: A ještě chci říct, určitě, já jsem tedy už starší, ale určitě tedy dnes je k dostání velice kvalitní a pěkné prádlo, takže i ten, kdo prostě nemá ty vnady takové, jaké by si přál, takže to prádlo dovede lecos prostě poopravit.
0: Ano.
1: Ale já si pamatuju dobu třeba u mojí maminky, kdy tenkrát se nosily, a určitě starší posluchačky mi to potvrdí, takové ty podprsenky s těmi gumami křížem. To bylo něco strašného.
0: Jo, to, teď jsem to říkal, ano.
1: Silnější, tak mu vystoupily ty faldy přes ty pole, teda vyznačený těma gumama. No, to bylo něco hrozného. Jako,
0: no, je fakt, že já jsem...
1: Zaplať pánbu, že ty doby jsou pryč a můžeme si dopřát prádlo takový, který nám vyhovuje.
0: Bohužel si nepamatuju jméno té paní, ale je to paní, která prodává spodní prádlo pro ženy a je čas od času vidět v televizi a ona, když
1: já
0: se s ní...
1: Já vím, kterou myslíte, tu paní.
0: Často říká, teď vy, holky, vůbec, vy nevíte, jaký velikosti podprsenek máte nosit, teď vy si vybíráte špatné velikosti.
1: Ano. Takže... Ale k ní jezdí především ženy, které jsou teda vybaveny opravdu jako příroda, které příroda obdařila, tak chci říct.
0: Děkuju, děkuju pěkně, zdravím, bavte se dál,
1: já
0: doufám, že to bude.
1: Já zdravím, přeju hlavně hodně zdraví a všechno a
0: tak.
1: Dobrý.
0: Taky, dobrou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Koukám na hodiny, za 3 minuty půlnoc, dáme si odpočinek, pak přivítáme nový den a vstoupíme do 2. hodiny povídání na téma malá, velká, žádná.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes ze studia z Prahy zdraví Honza Macon. Probíráme téma, které jste se vybrali vy do noční linky, případně přidávejte i témata další, měsíc se blíží. Je nás tady dost, témata originální anebo úplně obyčejná, ale dlouho třeba nebyla, tak je zkusíme pojmout zase jinak. Tohle téma jste se opravdu vybrali vy a já jsem za to rád, že vnímáte naše vysílání a že si troufnete i na takové téma, jako máme dnes. Já ho teda označil tak, aby to bylo jasně zřetelné, co se bude probírat, ale zase jsem nechtěl, aby to bylo takové lehtivé úplně, aby to nesvádělo jenom k jednomu pohledu, protože když se řekne prsa, tak jsou to taky ňadra a taky jsou to ty, co mě zničili život.
1: Noční linka.
0: Máme nový den, vítáme neděli 27. září 2026. Pojďme popřát všem těm, kteří mají dneska svátek. Kdo to tady má svátek? Dal jsi mi tam správnou stránku, viď? A ještě na to nevidím. Jonáš. Jonášům vše nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, úsměv a bezproblémová prsa. Stejně tak to přeju i vám, co máte příjmení Tesař, Tesařová. Ať se daří, klid, pohodu, úsměv a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že když se řekne ňadra nebo prsa, tak většinou v tom člověk hned vidí a vnímá, cítí takové vrnění, vzrušení, napětí. No, je ho dost, když si ho dáte takhle filmově vedle sebe.
2: Sedni si. Posaď se.
3: Dívej se na cestu, ať nezakopneš.
4: Bez starosti.
3: Keď se jadí.
2: Tak a teď. Pravožnička. Jako třešnička.
5: Vy jste museli aspoň dvakrát.
6: To je vzrušový.
7: Já nevím, mě nějak blbě.
8: Růženko, mě na tom strašně záleží. No. Nemohli bychom spolu, myslím někde tady, jako milenci. Rozumíte mi?
9: Sama voda, přihořívá.
10: Nejradši mám takový, co na nose, prsenky.
11: No co? Vem si pod prsenku.
12: No jsem v práci, ne? To víš, ty bys si to dovolit nemohla, za to bys musela dostat.
13: Rudlo, pojď mi rozepnout ten zip.
14: Přejete si.
15: Bože, takový vlahý večer.
16: Chtěla bych nějaký milostný román.
14: Prožít nebo přečíst?
15: Teď jsem daná.
17: Trochu masochistka, že?
18: Všim si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky.
17: Všim.
18: Téska, modeli.
17: Zasni.
15: Yeah.
17: Mě to tak... Zrušující jsem. Už lidé to nezažil.
15: Co ty na to? Máme nový prsa. Jsou senečné.
19: Hambáska jedna neví, jak by se před těma chlapama předváděla.
4: Pojď. Až si tomu stoupne.
5: Come la signora. Così, così, così, così.
2: Jo, così. Asi tam.
9: Velebrosti.

0: Až do posledních tónů, ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví, ale doví, když bude poslouchat noční vysílání Českého rozhlasu i dnes na takové téma, které může leckoho provokovat. A já bych byl rád, aby neprovokovalo, aby pomohlo třeba i ostatním posluchačům, posluchačkám především, protože téma ňadra, no pánové, vy je nenosíte v takových velikostech, jako třeba některé ženy, které je trápí, sice třeba jsou krásná na pohled, ale to, co se za nimi skrývá za bolest, to už třeba si nedokážete ani představit. Sice jsem chlap, ale nedokážu vlastně ani pochopit, jak se správně vybírá podprsenka, protože ne, každá podprsenka padne na správná prsa nebo košíčky nebo různá zajímavá synonyma v rámci toho, co ženy nosí. Fakt v tomhle to mám skoro samou vodu, takže budu rád, když mi vy připomenete nebo odhalíte, jak třeba svým prsům říkáte, nebo jak se vaše drahé polovičky k vám chovají a jak vyjadřují radost či možná tužby o tom, že by se možná mohlo něco změnit, protože třeba tabu, tohle slovo je taky důležité v rámci některých vztahů, a nebo některé ženy vůbec nechtějí probírat prsa, ale to se snad nebude týkat té druhé hodiny dnešního vysílání Malá, velká, moje. Telefon do studia víme, známe, nevíme, rádi připomeneme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Hezkou noc i vám, pane Honzo.
0: Dobrý den, nebo dobrý večer. Kdo jste? Představte se nám, prosím.
2: Hinek z Vysočiny.
0: Hinku, povězte, malá, velká, moje. Tak kde to vezmeme?
2: No, já bych řekl, že začnu od začátku mého dospívání, kdy jsme si z toho dělali jako malí kluci legraci a říkali jsme hlavně bacha, aby si nezazděl třísku.
0: Ano.
2: A nebo aby náhodou prostě nebyly ti prsa v záporných číslech uvedené.
0: A to taky, to tak bývalo, ano, to si i já pamatuju ze školy tohle.
2: To bylo mládí nerozumné.
0: Ano, a pak přišlo prozření, pak přišla puberta, tam to bylo možná nejhorší, ne?
2: No pak přišlo takové to očumování, osahávání a podobně, ale já dneska o tom můžu mluvit z plna hrdel, už je mi to jedno, je mi 70 let, takže už něco málo jsem zažil.
0: A viděl?
2: A musím říct, že jsem, nebo patřím, ještě pořád patřím do skupiny, kdy, když člověk pohledem sjede tu ženskou postavu, tak se nejraději zastavím tak 20 cm pod bradíčkou.
0: To znamená, že moc daleko nedojdete.
2: No, asi tak. Ale chci tady toto. Poznal jsem různé typy prsou a neměl jsem problém s vystřídáním partnerek a potom, až potom jsem jednou narazil na jednu, která mě zaujala a zaujala mě natolik, že jsem u ní zůstal.
0: Ano.
2: A stala se mu její ženou a byla od Pána Boha obdarovaná dobře. A neměla s tím vůbec žádný problém, akorát možná někdy v soukromí říkala, že se jí to nelíbí, ale já povídám, prosím tě, hlavní je to, že se to líbí mně.
0: Tak trochu sobec, ale.
2: No, ale to jako, já jsem ji uklidnil tady tím, prostě já jsem říkal, že kdybych napsal poem, Mácha máj, Smetana mou vlast, ale žádnej z nich nepřekonal krásu ženského těla a jejich prsou.
0: Co ona řešila někdy, vaše prsa třeba? Nebo vaše tělo?
2: Já jsem nebyl žádnej hubenior taky.
0: Ano.
2: Takže jako my jsme si neměli co vyčítat navzájem, takže tady k čemu nedocházelo.
0: Mm-hmm. Takže celoživotně spokojen.
2: Já jsem byl celoživotně spokojen. Bohužel už musím mluvit v době minulé, protože už je to 4 roky, co mě opustila a odešla do nenávratna. A je to tak a musím už žít jenom ze vzpomínek.
0: Děkuji vám taky. Děkuji za zavolání, za milé vzpomínání a o vaši spokojenosti s ženským tělem, které jste se vybral a které bylo neupravené.
2: Neupravené, určitě. Mm.
0: Děkuji. Děkuji.
2: Já jako upravu jako maximálně ze zdravotních důvodů tu uznávám, ale jako úpravu prsou neuznávám. Vůbec jako z estetického hlediska já si myslím, že ne.
0: Hinko, děkuju.
2: My jsme měli jednu paní a ta obzařená nebyla a říkala, do huby to stačí a do ruky.
0: Jo, už vím, jak to pokračuje. Vím to. Ale děkuju i vám. Zase chlapský pohled to taky potěšilo. Tak ať se daří a dobrou noc.
3: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám, krucinál, tebe bych, soudruhu, tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Malá, velká moje, takové téma dnešního vysílání Noční linky. Mám tady od Michala příspěvek, už se na něj dívám. Po kratší odmlce zdravím posluchače a vás, pane moderátore. Mě na ženách, zvlášť těch slovanských, líbí velká prsa. Ale přirozeně velká, ne uměle upravovaná, jako měla třeba Lolo Ferrari. Mám jednu kamarádku a tu příroda bohatě obdařila. Opravdová žena. Zdravě vypadající bujné poprsí je pro mě znakem plodnosti, symbolem přirozené ženskosti. Jako muž vizuální typ jsem v tomhle poněkud živočišný, ale atraktivitu nedělá jenom velikost poprsí. Mám v počítači uloženou fotku jedné vysoké štíhlé korejky, která má prsa malá a přesto je neobyčejně přitažlivá. A je-li žena přitažlivá nejen tělesně, ale také intelektuálně, pak je to pro mě ideální kombinace. Žena s touto výbavou je anděl. Taková třeba byla moje Veronika a protože byla anděl, nemohl jí Bůh nechat žít mezi námi. Teď je vhodný čas zvednout telefonní sluchátko, tedy jestli ještě ve vaší domácnosti linka zůstala, ta pevná, nebo mobil, a ťukat 731 800 900, malá, velká, moje. Tak třeba koho vzít? Haló, Honza u telefonu, kdo nám volá?
4: Haló, tady je Lidka od Vizovic.
0: Zdravím, Lidko, vypnout rádio a můžeme povídat.
4: Ano, už to bude vydržet.
0: Tak, hotovo 20, malá velká dobrý. Moje. Jak je Ludmila na tom?
4: Prosím. Halo?
0: Ano, já vás poslouchám, všichni vás posloucháme.
4: No, já vlastně poslouchám. To, já nevím, odkud pocházím, to je já přítelka z Valašska, která se narodila v Karolince, kde je hrozně pěkné, aspoň mi se tam vždycky líbilo. To není daleko od Vidoviče. No a to jsem prsám, no. To když jsem byla mladší, podstatně mladší, přes mám víc jak 70, tak mě mamka vždycky říkala, když jsem bývala hubená, moje dcerko je, když jsi jak opuchání, no a potom, když jsem se vdala, přibrala jsem, ani když jsme měli děti, no ale přibrala jsem, při maminka měla metrák, tatínek, jak bychom, protože jak můžu být hubená, že brácha tady jak týčka a nikdy klusti nebude. To je takový typ člověka, jo, někdo nepřibere, kdyby snědl, já nevím co, a někdo, já přiberu jenom, přejdu okolo cukrárny a sloky oči.
0: Chápu.
4: To jsem se asi smířila a potom, jak jsem přibrala, to mi říkala, bože, dcerko, už nežer, už je jak dýně.
0: No ale jinak životně spokojená s velikostí poprsí.
4: Ale jo, já úplně, já jsem spokojená ze vším. Říkám, člověk musí brát ten život tak, jak jde, no.
0: Dobře, děkuji vám, moc děkuji, Ludmilo, ať se daří, pěknou dobrou noc, nashledanou. Jinak já se dívám tady taky do vlastně takových příspěvků ohledně prsou, kdyby náhodou třeba někdo chtěl doplnit své znalosti, což já na tohle téma, jo, protože zajímám se a dneska pro dnešní noc obzvlášť. O prsou se hodně mluví, ale některé jejich vlastnosti mohou překvapit. Třeba velikost sama o sobě neurčuje, kolik mléka dokáže žena vytvořit. Malá prsa tedy automaticky neznamenají problém s kojením a velká nejsou zárukou větší zásoby. Prstvo tvoří především žlázová tkáň, tuk a vazivo. Prsní svaly leží až pod ním, takže cvičením ho posilujeme hlavně podklad, nikoli v samotnou prsní žlázu. Ani pravý, ani levý prs nemusí být stejné. Mírný rozdíl ve velikosti či tvaru je běžný. Pozornost si zaslouží především nová změna a drobné hrbolky na prsním dvorci. Mohou to být přirozeně žlázy, které vytvářejí masný sekret a pomáhají chránit bradavku před vysycháním a třením. Zajímavé je také propojení kojení s mozkem. U kojící ženy může uvolňování mléka spustit nejen sání dítěte, ale i jeho pláč, pohled na něj nebo pouhá myšlenka. A podílí se na tom hormon oxytocin. Prsa tak nejsou jen otázkou vzhledu a velikosti, ale i ukázkou toho, jak spolu v těle spolupracují žlázy, nervy a hormony. Oxytocin do těla.

0: Tématem jsou prsa a hrudník, tak jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná, pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. A tady opravdu nejde jen o ženy. Muži se dívají na ženy se dívají na ženy, komentují, porovnávají, závidí, posuzují a někdy se tváří, že mají na cizí tělo nárok. Jenže i muži mají svoje trápení s hrudníkem. Přibrali, zhubli, stárnou, řeší mužská prsa, hormony, nemoc, posměch. Taky šatno, intimitu i pocit, že jejich tělo není dost mužské. Taková bulka v prsu nemusí znamenat nutně rakovinu. Příčinou mohou být také cysty, tedy dutinky naplněné tekutinou, nezhoubné útvary nebo zánět pohmatem doma, ale nelze spolehlivě určit, o co jde. Novou bulku či jinou neobvyklou změnu proto patří ukázat lékaři, a to platí taky pro muže, protože i oni mají prsní tkáň a může v ní vzniknout zhoubný nádor, byť u nich rakovina prsu vzácná. Pozornost si zaslouží nejen zatvrdnutí v prsu nebo v podpaží, ale také nově založená bradavka, vztažená bradavka, krvavý výtok, změna tvaru prsu či dělíčky v kůži. Není dobré čekat, až se přidá bolest. Rakovina prsu totiž může probíhat i bez ní a zpočátku nemusí mít žádné zjevné příznaky. Právě proto mají význam preventivní vyšetření. V Česku mají ženy od 45 nárok na screeningovou mamografii, hrazenou zdravotní pojišťovnou jednou za 2 roky. Pokud se ale objeví potíže, na další preventivní termín se nečeká. Žena ani muž by neměli novou změnu přehlížet jen proto, že nebolí, že rakovina se v rodině dosud nevyskytla. To je ten největší problém. Zkrátka neodkládat a myslet si, že...
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, budu moc rád, když se připojíte, třeba jako vy. Pěknou noc přeji, kdo nám volá.
2: Já vám přeji také krásnou noc, tady je Milada od Olomouce.
0: Zdravím vás, Milado. Dnešní téma malá, velká, žádná, možná bych dodal i třeba někdy problematická. Jak to máte vy?
2: Já bych to řekla tak nějak od mého dětství. Když mi bylo takových těch 13 let, chodila jsem do 7. třídy. No, tak už jsem tak nějak, dá se říct, že už jsem měla prsa požehnaně větší a musím říct, že jsem se styděla, že jsem se tak nějak, vždycky maminka mě bouchala dozad, že se hrbím, protože mi to bylo trapné a byla jsem jediná ze třídy, která opravdu jako jsem už byla tak nějak jako s větším prsy. Takže byla jsem taková vůbec holka, dá se říct, krev a mlíko, jako sestra moje, která byla o 5 let starší. No, tak byla, dá se říct, taková hubenější a měla i prsa menší jako já.
0: Tak to, někdo to v té třídě musel odstartovat, evidentně jste, ano, to byla vy.
2: Ano, no, takže jsem trpěla i od kluku, měla jsem takovou přezdívku Moucha CC. Bohužel, no, takže jsem se někdy necítila, že zrovna tak nějak fajn. Ale dá se říct, že když mi bylo 18 let a nastoupila jsem do vojenské školy, tak jsem zhubla 12 kilo, takže se ze mě stala šťouplenka.
0: Ano.
2: No, takže i ubělý prsa. Takže jsem byla opravdu, a takhle mi to vydrželo až do mých 75 let.
0: Ano.
2: Když jsem byla opravdu...

0: štíhla, no a měla jsem ty dvojky, takže to bylo takový vlastně přirozený všechno.
1: Jak moc vás to trápilo, když jste byla vlastně ta holčina, která teprve se dostávala do toho, do té ženskosti?
0: No, cítila jsem se taková méně cená prostě. Vadilo
1: jiná,
0: to jako,
1: že... jiná, na ano, odstřel, jiná, na posmích.
0: Cítila jsem se, ano, určitě, protože ostatní děvčata, že a navíc, i když byl tělocvik nebo takhle, že, tak jako jsme byli v tričkách nebo tak, tak opravdu jako to nebylo příjemné v tom dětství.
1: A povídali jste si o tom třeba jako v vlastně spolužačky? Asi ne, tak tam to bylo asi tabu. Tak chodila jste někam pro rady? Maminka pomáhala nebo?
0: No tak maminka jo, maminka byla hrozně taková fajn kamarádka, takže maminka jo. Maminka tam vždycky říkala, ty z toho nic nedělám, že jsem pěkná holka jako.
1: A co jste říkala třeba svým dětem, jestli jste měla dceru nebo máte dceru?
0: Mám dvě dcery, mám, ano, jo. A ty právě zajímavé je, že dcery ani jedna
1: neměly problém.
0: Že zase neměly tak naděleno, jako jo.
1: A tak jsem jim to chtěla říct a zrovna to nevyšlo takhle.
0: Ano, ano, ano, jo.
1: Ale říkala jste jim ty věci, co se, to jste jim říkala, předpokládám, co se dělo vám ve škole.
0: No tak já jsem jim o tom vyprávěla, jako jo, že aby si z toho nic nedělali a holky měly pěkný postavy a vlastně ty prsa byly k těm postavám, bych řekla, akorátní, tak nějak.
1: Jak moc jako jsou těžká prsa, tak jako všeobecně, ano, myšleno tím, ano, pro vaše tělo nebo pro tělo ženy, je to tak velká zátěž, že si to my chlapi neumíme představit? Jak bolí prsa?
0: Řekla bych, že jo, že ty větší prsa jako jsou určitě zátěží určitou. Jako. Není to takovej komfort pro ženu. Řekla bych, že když jsem měla tak nějak ty dvojky, takže to bylo takový fajn.
1: Měla jste problémy třeba s tím nakupovat správné spodní oblečení? Nebo svrchní oblečení?
0: Ne, nemám. Já jsem vlastně do 75 let byla opravdu štíhlonka, já jsem cvičila denně a teď už mám, dá se říct, přes 80, ale přesto všechno jsem spokojená sama se sebou, protože nemám pořád nadváhu, jako jsem tam si zacvičím a řekla bych, že opravdu je to i o tom, aby žena trošku o sebe dbala, ať je v jakýmkoliv věku.
1: Aby nespustla a nerezignovala.
0: Ano,
1: protože
0: ano,
1: znám spoustu.
0: Pořád si říkala, že tak nějak by měla o sebe trošku dbát a pečovat.
1: Je pravda,
0: dobře.
1: Že to musím teda jako tak nějak, jako jsem vypozoroval u jedné, nebo u dvou sousedek z našeho velkého panelového domu, které jsem znal už v době, když se zamilovali do svých drahých poloviček, pak když splodili děti a mám pocit, že tím, jak porodili děti, tak zrezignovali na sebe, mi tak přijde.
0: A to je chyba právě, ano, to je chyba. Já jsem i hned po porodu začala cvičit prostě a musí žena tak nějak to dělat i sama pro sebe, pro takovej svůj pocit, aby vypadala trošku dobře. A je mi 86 a pořád tak nějak o sebe dbám.
1: Děkuju vám, že o sebe dbáte, že jste byla taky schopná zavolat a povyprávět nám svůj příběh na téma prsa. A děkuju.
0: Ano, děkuji vám a přeji vám hodně zdraví. Naslyšenou.

0: jen s námi. Kdyby náhodou se stalo, že se nedovoláte, to prosím vás tím, že vás volám moc, tak se omlouvám, že třeba na vás nepřijde řada. A navíc ani v mých prstech to není, to tady kolega Kubala si zmáčkne a udělá hop a je tam někdo. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
1: Tady je Zdena od Brna.
0: Od Brna, zdravím od Brna. Zdena, s jakým poprsím?
1: No, já bych chtěla hlavně připomenout, že opravdu je potřeba ta preventivní prohlídka. Mě před 16 rokama zjistili, že mám nádor.
0: Ano.
1: A udělali mě biopsii. První mě postrašili, že mě vezmou celý prso, ale pak řekli, že mám velký prso, takže ty nádorky byly tam dva, že odstraní. Mm-hmm. Tak mě to odstranili, už je to 16 roku. A můžu říct ale, že mě to prso se tak zmenšilo, že já můžu jít do knihy kuriozit, že mám jedno prso menší a jedno velký.
0: No a tak to se ale potom nějak vycpává, nebo ne?
1: No tak oni už teďka, opravdu to prádlo se dělá takový, teď jsem si koupila, takže to není vůbec poznat.
0: Ano, ano, ano.
1: Opravdu je to.
0: Jak moc vás to tenkrát zasáhlo? Jako, to jste si našla sama tu bulku?
1: No zasáhlo, no, spíš mě to paní doktorka našla na gynekologii a poslala mě na vyšetření a bylo to opravdu v začátku. A to mě opravdu řekli doktori, že je to malý a v začátku je se dá vyléčit. Naše zdravotnictví je na dobré úrovni a už se teď vyléčí tolik věcí, že je to...
0: No, ale musíme chtít.
1: A jít a zavčas.
0: Takže takhle to dopadlo aspoň tady v dobrém. Jak to byla vlastně dlouhá doba, jak to období, než to všechno od zjištění?
1: To šlo tak rychle, že když mě to řekli někdy v listopadu, mě řekli, že je to zhoubný, že je to rakovina, mě řekli rovnou. Já jsem spadla, šla jsem po Brně, spadla jsem, volala jsem domů dcerám, nechtěli mě věřit, co si to vymyslíš, a říkám, jo. No a to potom hned mě volali, hned mě operovali. Myslím, za měsíc.
0: No.
1: V lednu už je to operovali.
0: No teď se vlastně uvědomuju, vlastně tchýně to měla taky velmi rychle, že vlastně si sama přišla na bulku a vlastně to bylo skouka během 3-4 měsíců už bylo dávno po, možná. No a teďka takže... se cítíte jak? Chodíte dál na kontroly, jak se má, no, nebo jste sledovaná?
1: Já jsem byla sledovaná 10 roků, po 10 letech každý rok jsem chodila na kontroly a potom mě řekli, že už nemusím, že jednou za 2 roky. No teď jsem nebyla už 3 roky, protože já jsem měla jiný problémy se srdcem a takový jsem byla na operaci a už by taky měla jít na to, ale cítím jako dobře, akorát je v tom, že i když jsem měla velký prsa, takže to prso není malý, ale to je podle toho druhého je malý. Než...
0: Vnímáte to, vnímáte ten rozdíl, že tam je zkrátka, tak když s tím chodíte celý život.
1: Hlavně, když by tam nic nebylo, je to v pořádku, to je lepší, takže to se dá...
0: Řekněte ještě, v kolika letech vás to vlastně postihlo?
1: V kolika letech mě to postihlo? 60...
0: Takže bylo to, už to bylo s tím nárokem, jako kdy člověk by měl chodit na ty preventivy.
1: Ano, ale hned já mám 2 dcery
0: ano.
1: A oni ještě neměli nárok na ty preventivní prohlídky, že to je teďka až od kolikati roku. Ale mě zase lékaři uklidnili, že to, když je to v tam pozdějším věku, že to není dědičný, že to nebude dědičný, jo? Že teda nemusí mít strach, že by měli taky to, že by se to zdědilo.
0: Zkrátka chodící, vy jste takovým chodícím příkladem od Brna, že by se člověk měl o sebe starat a že by měl vnímat svoje tělo.
1: Opravdu a mě se teďka starají, já jsem měla odstraněnou ledvinu, a dokonce jeden známý vína, já chodím bodovat víno po Jižní Moravě, takže já mám takový známosti, nebo to, a tak oni mě to říká, to se musí odstranit, to musí pryč, to, ta ledvina, a měla, že mám štěstí, že je to párový, to je dobře, že tady tyto věci jsou párový, horší, když teda to dostane, tady ta rakovina, něco jiného, že. A tak mě odstranil ledvinu a tak jako
0: žijete si. Žijete. No, to je důležité.
1: Jenom jsem se právě ptala svého lékaře, já říkám, co mám dělat, aby si uchránila tu zdravou ledvinu. A on říká, nenachladit se, nepřisolovat, a to je tam jedna taková moje chyba od malinka, a vypít 1 litr a půl A odchálené vína. To by se mi neří, jako spolu. Takže mě to tak jako... Ale říkám to, já jsem se měla opravdu, když máte takového lékaře, on je jednak mladý, šikovný a ještě k tomu je teda odborník. Hmm. On to dělá tolik let dlouho do urologii a on je opravdu, říkám, on přišel na vizitu, to je taky takové, to přišel na první vizitu a říká mě tak, jsme udělali, co jsme chtěli a už může mít bodovat víno, už může mít odhodnotit víno.
0: Děkuju.
1: Takže to dává takovou... Jo, mě, takže já mám dost štěstí na ty lékaře, teď jsem měla srdce, jsem byla se srdcem, když mě teda nerozřezávali, dělali mě to slabinama nebo to číslama, takže to bylo dobrý a byla jsem v lázni v Poděbradech v celý květen, tak. Takže jsem si tak jako užívala. No, a
0: odpočívala.
1: Tak tady, co se týká tady toho, tak opravdu je potřeba k těm lékařům chodit.
0: A věřit jim a nepřipouštět si.
1: Ano, ano. A říkám, naše zdravotnictví je na úrovni. Ať se týká kardiologie, na všechny tady ty, jsme na úrovni.
0: Souhlas, ten, kdo tomu nevěří, prosím vás, věřte. Evidentně jste nikde nebyli v zahraničí, abyste mohli úplně posoudit zdravotnictví. Netvrdím, že já jsem odborníkem, ale já budu vždycky chválit české zdravotnictví.
1: Ano, tam by teda nějaké lemplí nebo něco ti lékaři, ale když to jsou ti odborníci opravdu zachrání, teď udělají tolik věcí, že zachrání ten život.
0: Děkuju vám za zavolání, ať se daří, zdraví, ať vás prsa nezlobí. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
0: Daniela z Prahy píše, možná je více veselých příhod a to je dobře. Před 10 lety mi lékaři diagnostikovali to nejhorší a vzhledem k věku už mi paní doktorka doporučila jediné řešení. Kdo to nezažil, netuší, co se v člověku v tu chvíli honí hlavou. Zdaleka už nejde o krásu, ale doslova o život. Psychicky jsem to nesla velmi špatně, byť mě chirurgyně ujišťovala, že se ještě za 5 let budeme potkávat na chodbách nemocnice. Psychicky mi hodně pomohlo společenství pacientek s rakovinou prsu. Je to parta žen, které prošly nelehkou životní situací, ale společně dnes nejen edukují, ale i se dovedou zasmát na výletech a podobně. S paní doktorkou se potkávám i dnes a zvenku to na mě nikdo nepozná, protože protetické pomůcky jsou dnes k dosažení. Přeju všem pevné zdraví a neztrácet naději. Daniela.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu, taky noční linky. Dnes malá, velká, žádná, to je téma, které probíráme v rámci vysílání. Asi pravděpodobně čas pro posledního volajícího nebo volající a bude to kdo? Halo, halo.
1: Ano.
0: Ano, posloucháme.
1: Už mám dost dlouho a neberete telefon.
0: Je, no to mě nadává tolik lidí, že neberu telefon a vidíte to a vás jsem zvedl. Nebo tady kolega.
1: No.
0: Povídejte. Kdo jste? Představte se nám jenom křestním jménem.
1: Jmenuji se Marie, jsem z Plzeňska.
0: Ano, a máte puštěné rádio, proto nás to ruší a kdybyste ho vypla, bylo by to lepší.
1: No, já mám to přes televizi.
0: Jo, takhle, dobře.
1: Tak to já jdu kousek dál.
0: Dobře, dobře, dobře. Už je to dobrý. Maruško, jak se zapojit do dnešního tématu?
1: Jak se zapojím? Myslela jsem, že je to všeho chuť. Malá, velká.
0: A nebo žádná.
1: Nebo žádná. A ono se tady hovoří jenom o prsou, nic jiného neslyším. Já mám bolavá záda.
0: Ano.
1: Páteř po mamince, to mám zvědělý.
0: Mhm.
1: A mám velkou bolest, někdy hodně velkou, někdy menší. A byla jsem u paní doktorky, která mě léčila hodně dlouho a v 90. letech mě poslala na vyšetření do Prahy. A tam mě sdělili, výchozí závěr byl buď operace, anebo bolest. Přišla jsem s tím k paní doktorce, která to vyčetla a řekla, no tak tady operace, nedoporučuji. Šla jsem na rehabilitaci a paní doktorka mě povídá, nemluvila s vámi paní doktorka o operaci? A já povídám, mluvila, ale řekla, nedoporučuji. A paní doktorka druhá řekla, taky nedoporučuji. A jen je 80+.
0: Ano.
1: A teplím od takových 58 let, možná ještě dřív. No, někdy bolí víc, někdy míň. Je to moje bolest, nikdo mi ji neveme, nikdo mi nepřidá. Vezmu si prášek nebo si nevezmu nic a trpím.
0: No, však jsem říkal, že prsa dokážou nebo záda dokážou bolet. Je to od prsou nebo je to, od čeho vlastně ta bolest je?
1: Ne. De facto, to je páteř, tři obratle páteře, to způsobují a způsobují to takovou měrou, že to jde přes kyčel, oba kyčle, do kolenou až do kotníků. No,
0: chápu.
1: Někdy chodím dobře, někdy chodím. Pořídila jsem si chodítko na kolečka, ven nemůžu, protože i špatně vidím. Tak nikam nechodím, jenom doma jsem, ale mám kolem sebe dobrý lidi, takže nestrádám i ve svých starých letech a nestěžuju si a na prsa, na ty jsem si nestěžovala nikdy.
0: No tak, tak já vám děkuju.
1: Já jsem měla linku, když jsem to slyšela, tak jsem si myslela, malá, velká, ale moje. Takže to je všechno možné, ale já poslouchám a ono je to jenom prsa.
0: Ano.
1: Zabývají se s tím ženy i muži. Tak já jsem byla jednou v obchodě. Byla jsem si koupit podprsenku taky. A přišel tam pán a taky chtěl podprsenku pro manželku. A prodavačka mu povídá, a jak velkou chcete? No, on sundal klobouk a řekl akorát do klobouku.
0: A děkuju, děkuju pěkně vám za zavolání a docela milou tečku, vtipnou tečku.
1: No, to byl pěkný závěr, akorát do klobouku.
0: No, v tom klobouku teďka už máme akorát závěr a rozloučení. Já vám děkuju, mějte se hezky, dobrou noc. A posíláme ještě závěrečnou písničku, než se rozloučíme. Budeme zvát do dalšího vysílání Noční linky. Tak do Plzně.

0: Tak můžeme ještě použít možná náš gong, který tady máme ještě v rychlosti. Jeden posluchač, vidím, že volá, nebo posluchačka. Kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Josef ze Šlapaní.
0: Zdravím vás, Josefe, jsme úplně na konci dnešního vysílání. Zkusíme stručně k tématu.
1: No, já bych měl k tomu asi tolik, že s prvním manželství mě moje žena opustila po 25 letech, z toho jako trpěla, nebo poslední 4 roky ji provedli ablace mami pravé, čili odoperovali prso, měla tam prostě rakovinu. A chci říct, jako u kterých žen se to více projevuje. Že se to projevuje u žen, které mají přebytek jako mužských hormonů. A to jsou ženy, které prostě trpí větším ochlupením nohou, nebo prostě knírek pod bradou, teda pod nosem se jim dělá, měla tetičku v Liberci, která se dokonce holila. Takže to bych chtěl říct, jako proč a u kterých žen je to více náchylné. No. A jinak děvčata už ve věku 4 let se jako očkují proti rakovině děložního čípu. To je moje znalost o tom, říkám, takže já jsem to poznal prakticky. No, moje žena potom opustila po 33 letech, byla nádor na mozku. No.
0: Končíme nevesele. I tak děkuju. Poslední příspěvek na tohle téma. Ať se daří, klid, pohodu a držte se. Děkuju.
1: No, rád vás poslouchám každý večer a někdy k tomu mám připomínky, někdy ne.
0: Dnes jo. Tak si se. Děkuju a vážím
1: zdraví
0: si toho.
1: Všechny posluchače taky dobrou noc.
0: Taky přejeme dobrou noc. Téma máme za sebou probrané. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se připojili k dnešnímu vysílání. A bylo to téma, které vlastně jste si vybrali vy. Stejně tak jste si vybrali i téma to další, které bude už vlastně dneska hodinu před půlnocí. Kdy můžu říct, uslyšíme se zas z Prahy, tady ze studia historické Karlínské budovy Českého rozhlasu a budeme tady i opět v tandemu, jeden mluvící, druhý mačkající a to je Petr Kubala. Hodinu před půlnocí začneme téma Už zase vy. Jste někde inventářem nebo poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, zkrátka notoři. Jestli víte, jestli se považujete za člověka, který je někde častým hostem, který má už svoje místo, budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Stammgast, taky Stammgast. Těch je dost, ne? Tak dobrou noc, ať se daří, ať vás nikdo nezlobí a hlavně, ať jsou prsa zdravá, ale říkám pevná, ale hlavně zdravá. Ona bude potom zdravá i naše duše. Tak dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
2: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
1: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
2: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
1: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
2: A hned na začátku chci se zeptat.
1: Co budeme pouštět za ukázky, že jo?
2: Výborně.
1: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
2: Zajisté.
1: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
2: Smrti, brácha, prosím.
1: Ale vy nás máte rozesmát.
2: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
1: Ale já myslel, že jste komediant.
2: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem Tonda Navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, když naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to kombinace. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
3: Šéfe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to pak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
3: Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já.
3: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Vy si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, když je třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů najednou, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
3: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
6: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
3: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže já jsem neměl moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali nebo také, seděli, tak se povídal, mě rád vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Máj, Vytázky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to. Ne.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a furt ho ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. My jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, je, hele. Jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda, ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, my si se musíme dotlačit nějakou babu. Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl vohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme. Vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí. A Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz. A říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím. A odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu. Jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. Říká, Čmaně, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

se mi název trošku smutná láska a má jí zpívat

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Pustí nad Labem. Tam jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Svaťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městských divadel pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval v muzikálu. No a pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal tak na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde... No a do toho Ewald Schorn to režíroval. V Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Jura...

0: Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
1: Kretene! Ty vole, já si vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Ty vole, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chybuje, ty vole. Volám. Policajt. Jseš v pohodě?
2: Kdy se to stalo?
1: Já nevím, tady já jedu, ty s tou mojí Miladou.
2: S jakou Miladou?
1: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, ty vole.
2: Jaký kreten?
1: Já nevím.
2: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
1: No jak jsi ty kreten, kreten?
2: Kde je u tebe kreten, ty?
1: No, tak já nevím.
2: Ale je to jednoznačně tvoje vina. Zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
1: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
2: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
1: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
2: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
1: Hele.
2: No výborně, no, dobře, no tak.
1: Tyvo, to byla
2: dobře,
1: pecka,
2: nemusíš. Dobře, tak.
1: My jsme se znova narodili, chápeš to?
2: Jo, tak buď rád, no. Tyvo. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
1: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
2: Co?
1: Slivovice. Tak si dej, když
2: no,
1: jsi šoku ještě.
2: No to víš, že si dám, to víš, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok,
1: to byl šok
2: jak svině.
1: Mandy, čili parkování.
2: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
1: Z Moravy.
2: Kuně, od nás?
1: Jo.
2: Výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
1: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
2: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
1: Ne, ve službě nechlastám.
2: No, tak já ti dám fouknout. No, foukni. Co?
1: Čistý jak lilium.
2: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
1: Co, jak si to...
2: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
1: Zase pokutu.
2: Ne, dej pokutu, jasně. Buď rád, že je to jenom pokuta.
1: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
2: Ale to víš, že ti tam nedám trest, ale ti tam dám trestní body, díky, no. Tak. Tak. Co počítáš zase?
1: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
2: No jo, to víš, jo.
1: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
2: Jako myslíš?
1: Ne, jako ty by nemohl.
2: Kolik za ní dáš?
1: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
2: No tak, pojď, tak třeba za 5.
1: Co za 5?
2: No za 5 táců.
1: Co za 2?
2: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
1: Dobře, tak za 2.
2: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
1: Dobře.
2: Hele, zbroják chceš?
1: Zbrojní průkaz,
2: jo?
1: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
2: O to jo, na čí jméno by to bylo?
1: To je konečně jméno.
2: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
1: Já myslel hned na fleku.
2: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
1: Mailem,
2: no. Víš, co to je mail?
1: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
2: No, blbá nemoc. No.
1: Češ je dobrý, ale.
2: Dobrý, jo.
1: To je výborný.
2: Jo.
1: Fakt jsem hodně spokojený.
2: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
1: Už moc peněz nemám, člověče.
2: No,
1: ale ještě, počkej, něco bych tady pro tebe měl.
2: No.
1: Já jsem někde ves, chudák Milátka, ty vole, ta dopadla. Hele,
2: co?
1: Je tady.
2: Co
1: já
2: to
1: ves
2: je?
1: Na klíně Zemlbábu.
2: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
1: To není normální Zemlbába.
2: Co?
1: To je s trávou.
2: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
1: Ne, to je tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
2: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to já koštnu, jo, já koštnu. Jo. A je hodně ty báby veselý.
1: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
2: No.
1: Růžový kamiony.
2: Co? To je ta krýva, si?
1: Ne, díky.
2: To je dobrá, čoči.
1: Jen si ne.
2: To sechtá normálně. Ta sechtá. Ale můžu něco říct?
1: Klidně.
2: Můžu něco říct?
1: Pojď do toho.
2: Můžu, jo? Já něco řeknu, jo? Já něco řeknu. Ministr je vůl.
3: Ten váš, jo?
2: Ten váš.

0: jeden druhý ministr mě taky, vole. A poslanci jsou volové, a senátoři jsou volové, a prezidenti jsou volové, a tak, abych nezapomněl, starostové jsou volové, a radní jsou volové, a prostě všechno je to samé, vůle.
1: No, takže no. Jsme se dosmáli, kamaráde.
0: To je dobrá, nejsi taky, ale pojď se, vole, nejsi, co je, to máš hezky, to je hezký.
1: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
0: Cože, co?
1: Kamaráde, takže tě zatýkám.
0: Cože?
1: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
0: Ty vole.
1: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ahoj, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
4: No.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
4: Máme tady nový koště a to nám dobře mrte.
6: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
4: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
4: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
4: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče.
3: Ono se něco najde, co by teklo.
4: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
4: No, práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
4: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott, vás jsem poslala samo nebe.
4: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
4: Mm-hmm.
3: A kde?
4: Mm-hmm.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
4: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
4: no.
3: No tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
4: No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
4: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
6: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
6: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
6: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
4: Pane Simota.
3: No.
4: Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza. Houby pizzu! Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
4: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
7: Znělka zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazu, jak při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
8: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
9: A proč by byli v koncích?
8: To je přece jasný, člověče. Copak se tady někdo může ztratit? Copak jsme na divokým západě?
9: Ztratit se můžete raz, dva.
8: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
9: No, třeba půjdete na houby. 26. Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
8: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
4: Ale no tak děda.
10: Náš děda je pěkně ostrej.
9: A proč hovadinku?
8: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
9: Sedláčka, dědo, sedláčka.
8: A já říkám chalupníčka pořád.
9: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živej nebo mrtvej, tak ho najdou.
8: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech, třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
11: Kurvy zasraný, dělejte se mnou něco! Přece mě tu nenecháte v cíproud!
0: Vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
5: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. S tím Rudlou Fárou.
10: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
5: Nic, je svobodný. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože naledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
10: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
12: Mami, když o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
5: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý průšvihy. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
10: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa. To mě škoda, že už tady není. To je, s ním byla radost pracovat. Protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký. Takže to byla radost. To byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no, přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden. Seříznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval. Takže ten říkal,
2: toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. Jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čo vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo. No.
0: Dneska je to trošku, se máme to nějak malinko jinak, je to zvláštně, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No, ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic to. 13.48.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach.

0: ta láska nebeská.
1: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra, převedená dokonce i do televizní podoby.
2: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku, jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo někdy, tak si panu kalendáře řekl, no jo, mám orgasmus v Brně třeba. Tak.
3: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastav mě motoru na dálnici.
4: A kdybych se počurala.
3: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
4: Protože už bylo pozdě.
5: Julka?
3: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
5: Co se stalo? Zakourali?
3: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
4: No je to moje vina, Julie, moje vina.
3: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
4: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
5: Leono, cože se vyspíte?
4: Počkej, já ti to řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
5: Jak to, že se ztratila klíč?
4: No, já jsem blbá, no.
5: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
4: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
5: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
4: Cože? Jo, takhle.
5: Hele, čau, dej mi Oskara.
4: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě, čau.
3: Co ti řekla?
4: Já myslím, že snažila být vtipná, myslím, že je trochu načičvaná.
5: Haló, Oskare.
3: No, Julinko, cože, no, jsme tady v motelu na dálnici.
5: V jednom pokoji? S Leonou?
3: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším, cože?
5: Doufám, že tam jsou manželský postele.
3: Manželský postele?
4: No je tady, co naděláš?
3: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne, tady jsou postele rozdělený. No.
4: Jaký rozdělený, tady je postele jak kráva.
3: A nedají se spojit.
5: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
3: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
4: Tak ti řekni pravdu, když si dověřil, to máš lepší. Já neumím lhát, řekni.
3: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak mami, já ti dám Leonku. No tak, vem si, já ti neumím lhát, já si musím s
4: tím. No, cože?
5: Tak jak jsou ty postele?
4: No, postele?
5: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
4: No jistě, jsou tady, ano.
5: No to já vím, že tu jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
4: Holka, ty nespojíš.
5: Proč nespojíš?
4: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
5: Jo, pandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
4: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaše zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
5: Cože? Jaký zpráci?
4: Ježiš, co to mělu. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo, čau.
3: Musela říkat takový kraviny.
4: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
3: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
5: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Já doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
3: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
4: No, to já taky, utahaná. No.
5: Co tam tak řve?
3: Taky říká, že je utahaná.
4: No já sotva pletu nohama.
3: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda. No.
4: Já se tady na palandu nevylezu.
3: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
5: Oskare.
3: Julie, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodobo, čau, ahoj.
1: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec, Jakub, na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. krátce po půl jedné, dostal na 192. kilometru smyk, auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
2: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, že mi uděláš radost, když jak se smějou, jak ty mají rozhařený očiska v hledišti a pak stanou tleskají a že mi uděláš 2 hodiny radosti, že zapomíná ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.